0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Jonas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čeltví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a

úseku jednou zastavil a nechtěl dále jít. Ke stromu jsem ho postavil, abych měl chvíli klid. Pod tím stromem jsem zakopnul ho zlatý podloží. Tak jsem to všechno vykutal a

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počeštěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají Jihočeši.

tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. A když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adži je nostalgie z buchví kolikátého roku. Tady asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

zvonek zvoní, učitel stiskl kliku. A vilné víly, věnce.

0: kapličce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
6: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
0: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontáku, z Běle pod Pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů, a on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dvě dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsínce dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to.

0: tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva. No, ježiš, no, hodinky otevře, zavře. Teď se dívá nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to son tak ví, že son tak ví. Kde seš? Son tak to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, son tak zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontágovi tak pokukuje, rozumíš? Sontága je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Son tak neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece, nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunel do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župana za boukna. Teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Voleček, ježiš, no.
3: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historii?
2: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, ať to všechno ten den zvládneme, odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky ty buky. No a čoveče, ono ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhovaný, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
4: Ne.
2: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, by byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do pěti do s klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to se spleteš, to si spleteš pod tý stanovici, si pleteš strany.
3: A sousedí to věděli?
2: David to ví, ten se smál, jako, že ten, přišel si, vole, tady jsou ty, protože ty to tady děláš. A já byl, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
3: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
2: Pozor, pozor. O pití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
3: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková, nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Připomínám humory a jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
6: Dobrý Zdravím den. Vás.
7: Krásné odpoledne, Rovnická 7. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
6: Děkuju.
7: Vás, Patriku.
5: Díky.
7: A prosím Ačko, Bolečka.
5: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
8: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
6: Hradečák. Také Hradečák.
8: A vy jste taky Hradečák?
6: A jsem taky Hradečák, vidíte to. Hradecký otrok, jak se říká.
8: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
6: Děkujeme.
5: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Haló.
9: Haló, dobrý den.
6: Dobrý den. No.
9: Dobrý den.
6: Dobrý den.
9: Haló.
6: Haló, dobrý den.
9: Tak vás zdraví.
6: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
9: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Jáčko.
6: No to je dobře.
5: Zapsáno.
6: Budeme pít vodku.
5: A ještě jeden hlas.
10: Dobrý den, tady René Zvišková.
6: Dobrý den.
10: Já bych to pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka. Děkuju. Martina Zounara.
6: Děkuju.
10: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
6: Dobře, dobře.
5: My děkujeme, no je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
6: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
11: Spiro z Prahy?
12: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
11: Bulharský.
12: Spirov. Bartuláška, Spirov.
11: Olivka.
12: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jí na hory, on lidi léto, je červenec. Spirov. Všude jsou hory. A ty toho kamarádu, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu štenglo, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů, jako.
11: Vnizu.
12: Vnizu, no, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom se větrovku, škytne, naskočí do těch lidí, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z tý ušanky dole. Probuď se, vstal Vítka, Spirov se probudí druhý den. Říkaj, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdila, víš, no neblbni, paní Machaď, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A vode do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčka. A paní Macháčka říká, Macháčka, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Že Macháčka, no počkej, Macháčku, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čověč, no prosím tě. Ona, bába, čověč. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
5: Humoriáda. Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu, bláznivina.
6: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, takové recesist, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
5: V občance?
6: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
5: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, no to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
6: Jo. Poslouchej, no, ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišli ty okna, že jo, plastový, no, co tady to, tak ano. Jsem, ale to začal, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal, by jako v pohodě všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, s máčkem stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor. Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťasten, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobré.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo vhodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to je a pro posluchače sanitka seriál, ano, sanitka, třeba tyhle, no, jistě, první no, sanitky, se, ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, jo, Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, Volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Volha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrágora, myslím, no jasně, ježišmarja. My jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd a Mandrágora, Machiavelliho, a jezdili jsme já, Velma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče, hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát, ty blázne. To byly krásný peníze, ano. Si jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounar, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentín.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda. Bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslav Zunar.
3: Martina, tak byl Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně
3: Děkuju.
4: Jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kněžkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký
4: zážitek.
3: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se, co daří. Kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale tak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Ruskou Zedničkou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak vidíte.
5: Tak to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba, třeba na některém teďka. Ze zámků, protože
3: ano,
2: Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezké.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Rová Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Varunku do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: Tak zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju v televizi.
3: Dobře, a co se dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl no to, až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, my jsme, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Až to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten brák, a trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těmale těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo na jeviště. Začal jsem byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. Tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkala, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední reži s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, chuť medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, ale posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála.
3: A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: chceš proti místo
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmar, tak no klidně, já bych hele a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna,
2: Historka z Německa.
1: Ano. Co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brenos Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak byste potřebovali, tak je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děkujeme. Byl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Budete tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebudete. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepíčka.
8: Si všem vzpomínka na Slováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám, zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štralsundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadráku, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pohádal si Schrecklich, alles Junge, komm her, pojď sem, hoším, a povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený, uch, i geben dich, jo, a ale všech vás to bude, jo. Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli ty modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já pan ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat při skopírách, když oni by se nesetkali v té Praze. Jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. Oni a oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim
8: album města Štralsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnovaný, a to vyřízne. A komu to tady prodáme? No, norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době
4: O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo. O Cangaceiro. Nic víc. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, ministr kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci být taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc. V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Senku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
9: To úplně poslal.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepíček, Miklář, no, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martina, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Tachovsku hořelo, hasiči místo dál kontrolují. V Mířanech na Plzni severu odsouhlasili vznik lesoparku. Poslanci by měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, večer až skoro jasno. Teploty do 26 stupňů. Dobré ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Požár lesa likvidovali hasiči na Tachovsku východně od Brodu nad Tichou na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Plameny se dostaly až do korun stromu a byl povolán i vrtulník, informoval o tom mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Po 20. hodině, téměř 3 hodiny po nahlášení, hasiči požár lokalizovali a zastavili další šíření. Situaci na místě dál kontrolují. Další podrobnosti, včetně příčiny požáru a způsobené škody, ukáže až další vyšetřování. V Mířanech na severu Plzeňska vzniknou městské lesoparky, a to z lesů na okraji města. Změnu územního plánu potvrdili zastupitelé, pokračuje nezávislá starostka Mířan Pavlína Cajsová.
2: Dochází k převedení všech lesů v intravilánu obce na lesoparky. Přibydou lavičky, herní prvky pro děti i fitness prvky pro dospělé. Věříme, že stihneme realizaci tak, aby už příštím létě mohli naši občané stín lesa ocenit.
0: Poslanci by dnes měli schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. Na dvojčata a vícerčata pak ze 700 na 800 tisíc korun. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Část opozice je k vládnímu návrhu kritická. Piráti podle předsedkyně poslanců Olgy Richterové sice zvýšení rodičovského příspěvku také požadují, ale k tomuto návrhu mají výhrady.
3: My opakovaně upozorňujeme, že rodiny s malými dětmi na tom nejsou dobře, ale bohužel nedojde k automatickému navýšení o inflaci, o růst cen. Takže i těch navržených 400 tisíc zkrátka nestačí. Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodů to tato vláda umí.
0: Valorizovat rodičovský příspěvek žádají kromě Pirátů i opoziční starostové a KDU-ČSL. Žádnou z úprav ale pravděpodobně přes koaliční většinu neprosadí. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na několik svých bývalých úředníků a skupinu neziskových organizací, které bojují proti bytové nouzi. Uvedla to televize CNN Prima News. Podle rezortu skupina úředníků zároveň působila v neziskových organizacích a zvýhodňovala je. Zástupce platformy pro sociální bydlení Mikuláš Opletal televizi řekl, že takové informace nemá a že jejich financování je transparentní. Policie obvykle prověřuje trestní oznámení několik měsíců, než rozhodne, jestli se trestný čin stal či nikoliv. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Japonku Osak

0: na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzně nově uzavřená část Reslovy ulice v centru města. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Provoz je veden jednosměrně od křižovatky s ulicí Purkyňová ke křižovatce s ulicí Jagellonská. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Středa 8. července zprávy pro vás připravuje Andrea Samešová. Tu stávající relaci zakončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám příjemné středeční ráno. Rychlejší cesta ke svalům může skončit na operačním sále. Kardiologové varují, že kombinace anabolických steroidů, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které můžou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Jaké další škody můžou anabolika napáchat, to vám řekneme za několik okamžiků.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Je dobré umět anglicky?
1: Ne, protože se to jinak vyslovuje, jinak píše.
2: Nebaví mě vůbec.
3: Je to dobrý, protože se domluvíme s někým, kdo třeba přijel a neví, kde je třeba hotel nebo něco.
4: S angličtinou se hodně domluvíš po světě, to je nejznámější tak jazyk.
5: Když jedeme třeba do Anglie nebo do Ameriky.
6: A také, když i v Americe, tak tam mluví anglicky a třeba, když byste tam měli něco, by se vám tam stalo, tak vy byste rejně mluvil česky a nikdo by vůbec nechápal, co jako říkáte. A navíc nás ty Američanové osvobodili.
7: Mě nebaví angličtina, protože si pletu slovíčka.
8: A protože je to nudné.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné středeční ráno. Máme 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, místy s doznívajícími přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne ubývání oblačnosti, večer polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 23 a 26, na horách do 22 stupňů Celsia. Povane mírný, odpoledne až čerstvý severozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Načetná posluchačská přání. Je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 21 minut. Vypadat líp, být silnější a rychlejší. Kvůli vysněné postavě někteří sahají po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, tělo si za ně ale vybírá svou daň. Kardiologové upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu. To může vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde jenom o problém vrcholových sportovců, ale stále častěji i běžných návštěvníků fitness center.
1: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kilogramů dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kilogramů a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kilogramů. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
2: Musel jsem podstoupit operaci srdce po 22 letech zneužívání.
1: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce.
2: Měl jsem hrozný problém, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaký vyšší fyzické aktivitě jsem se rozkašlal a začalo mě pálit na hrudníku a mezi lopatkama.
1: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice v Praze.
3: Zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval. Ten růst není fyziologický, to znamená, není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více, zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
3: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, v jakých dávkách to užívají.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Požár lesa likvidovali hasiči na Tachovsku východně od Brodu nad Tichou na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Plameny se dostaly i do korun stromu a byl povolán vrtulník. Informoval o tom mluvčí hasičů Petr Poncar. Ve večerních hodinách hasiči požár lokalizovali a zastavili jeho další šíření. Situaci dál kontrolují. Dobřany na jižním Plzeňsku dokončili úpravy okolí městského kulturního centra Wolfram. Jejich součástí je i regulace parkování na zelených plochách prostřednictvím zasouvacích sloupků. Klatovské karafiáty už odkvétají. Podepsalo se na nich extrémní horko a sucho. Návštěvníci tak přijdou o jednu z tradičních výstav o klatovské pouti, která se uskuteční o víkendu. Podle předsedy pěstitelů klatovských karafiátů Petra Poševky i přesto zůstane zahrada přístupná až do neděle. Šestým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Dnes v 15 hodin je v hotelu Termál premiéra celovečerního filmu režisérů Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala. Zpráva pro Minervu 2 v sekci Zvláštní uvedení. Pokračuje řádná schůze sněmovny. Poslanci budou schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku, případně budou pokračovat ve schvalování sporné stavební novely. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále další česká tenistka Linda Nosková. Utká se od 14 hodin s Belgičankou Mertensovou. A ještě počasí, dnes bude oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný slabý déšť, postupně polojasno až skoro jasno, teploty 23 až 26, na horách do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení na 15. kilometru u Berouna. Ve směru od Plzně na Prahu stojí porouchané nákladní auto. Projíždějte úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Emil Hácha, Milena Jesenská nebo Otto Wichterle. Právě jejich příběhy by se mohly v budoucnu objevit v českých kinech. Filmová nadace na festivalu v Karlových Varech ocenila nadějné scénáře. Jaké příběhy vyprávějí, to uslyšíte za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 5 hodin a 40 minut. Filmová nadace ocenila na Karlovarském festivalu nadějné české scénáristy. Z celkem 4 děl se 3 věnují silným osobním příběhům prezidenta Emila Háchy, novinářky Milny Jesenské a taky vynálezce Wichterleho. Poslední oceněný scénář je pak podle povídky spisovatele Jana Němce, který zasadil příběh o náhradním mateřství do válkou zmítaného Kyjeva.
1: Na začátku války se byla reportáž vlastně o těch dětech, které tam uvízly, protože se narodili v prvních dnech války a vlastně vůbec se nevědělo, co s těma bude, protože se nevědělo, co bude s Kyjevem. Tak to byl hrozně silný moment. Z toho tehdy vznikla povídka Zoe.
2: Popsal Němec, který od nadace získal za scénář 140 tisíc korun. Dílo má už i producenta a režírovat ho bude Michal Blaško. Němec říká, že se ve scénáři věnuje nejen otázce etiky náhradního mateřství.
1: Ale je to hodně film podle mě o vztahu východu a západu. Vlastně není jako vůbec válečný film, spíš je to film o našem jako pohledu na Ukrajinu a o různých taky jako našich iluzích.
2: I další nadací oceněný scénář má producenta a režiséra, konkrétně Filipa Renče. Scénárista Ivan Hubač připravil předlohu pro film o prezidentovi Emilu Háchovi.
3: Teprve po roce 89 historici začali odkrývat, kdo vlastně Hácha byl. A zjistilo se, že on nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec, ani zrádce národa. A to mě na tom zajímalo.
2: V kategorii Hvězda zítřka, určené mladým autorům do 33 let, pak uspěl Marcel Peterka se scénářem Případ Wichterle, který se věnuje patentovému sporu o vynález kontaktních čoček mezi Československou akademií věd a Spojenými státy. 200 tisíc korun taky získal scénář o komplikovaném vztahu novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské s její dcerou Honzou. Pokračuje autorka Anna Mrázková.
4: Zapojit vlastně do scénáře pohled 11-leté holčičky, tak bylo opravdu blízké. A když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně dělala Honza, zatímco jí maminka seděla v Pečkově paláci, tak to pro mě bylo opravdu silné.
2: Z víc než 120 letos hodnocených scénářů se mimochodem dva věnovali právě portrétu Jesenské. Filmová nadace soutěž pořádá přes 20 let a do kin se za tu dobu dostalo 23 filmů od oceněných scénáristů. Další má dnes premiéru na festivalu tady v Karlových Varech. Lucie Pávová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Máme 5 hodin a 46 minut, venku je zataženo, s teplotami mezi 17 a 19 stupni Celsia. Dnešní den bude ve znamení postupného ubývání oblačnosti.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno až skoro zataženo s doznívajícími přeháňkami nebo občasným slabým deštěm, především v jižní polovině území. Během dne bude oblačnosti ubývat, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi 24 a 27, na horách do 22 stupňů Celsia. Mírný odpoledne až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti do 8 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 9 minut do 6. hodiny a tedy i do příchodu Andreje Samešové, která pro vás chystá další zprávy.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď ale vyrážíme za kulturou. V Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni můžete navštívit expozici Ladislav Lábek archeologem. Výstava je přístupná do 8. listopadu. Infocentrum ve Spáleném Poříčí zve na výstavu Svět panenek, móda doby dávno minulé, potrvá do 30. září. V letním kině v Hrádku u Rokycan dneska promítnou český film Říkají mi Lars. Projekce začíná v 21 hodin a 30 minut. V sále ve Špícharu na hradě Švihov začne v 19 hodin talk show s herečkou Terezou Brodskou. Západočeské muzeum v Plzni zve do své hlavní budovy na výstavu věnovanou Hurvínkově výročí. Výstava Hurvínek 100 je k vidění do 4. dubna příštího roku. Letní kino Domažlice láká v 21.30 na ukrajinský film Mé tiché myšlenky a v plzeňském Zachspabu vystoupí Znouzecnost a PH Band. Hrát se začíná v 7 večer.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Na místě bývalé bednárny v Postřekově vyrostl letní kulturní amfiteátr. Sněmovna v noci přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. A bude oblačno až skoro zataženo, postupně až skoro jasno. Teploty do 27 stupňů. Pěkný středeční den přeje Andrea Samešová. Tři velké požáry polí a lesů včera zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Až do večerních hodin zasahovali v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara situaci komplikoval nepřístupný terén a také vítr a byl povolán i vrtulník. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne také nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky také ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Venkovní kulturní amfiteátr s arboretem má vzniknout na místě bývalé bednárny v Postřekově na Domažlicku. Původní výrobní závod nechala obec bourat. Jak dodává nezávislý místostarosta Jiří Knížek, zvolený za uskupení Společně za Postřekov, revitalizace bývalého brownfieldu začne na podzim sázením stromů.
3: Ty stromy, co se tam bude sázet, tak to bude pojaté jako arboretum, že vlastně každý strom bude nějak jako zajímavý jiný druh. A ještě do budoucna se tam plánují i dvě takové stavby. Jedno bude pódium s šatnami a naproti tomu sociální zázemí s výčepem a bude to sloužit pro ty hlavně letní kulturní akce, jako jsou třeba poutě, ale i různé menší festivaly například našeho národopisného souboru.
2: Na projekt v hodnotě zhruba 20 milionů korun se obec pokusí najít vhodný dotační program. Sněmovna dnes v noci hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO obavy odmítá. Předlohu teď dostane k podpisu prezident, opozice chce zákon napadnout u ústavního soudu. Jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
4: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků proti vzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu, zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas. Sport.
2: Argentinští fotbalisté zdolali Egypt 3-2 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se v noci na neděli českého času utkají se Švýcarskem. To zvítězilo nad Kolumbií 4-3 v penaltovém rozstřelu po remíze 0-0 v základní hrací době i po prodloužení. Hokejový útočník David Kempf odešel po 9 letech z NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. V zámoří nastupoval mistr světa z Prahy za Chicago, Toronto, Vancouver a Washington.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, místy s dozněním.

0: Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na jižním Plzeňsku na hlavním tahu 1/20 u obce Klášter. Nákladní auto se střetlo s osobním vozidlem a blokují provoz. Na místo jedou všechny záchranné složky, počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Středa 8. července a za chvilku už bude řeč o sportu. Hokejový gólman z Kralovic Michal Oršulák byl nedávno draftován do NHL Detroitem. Jeho dojmy uslyšíte.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
2: Teď taky Marie Rotrovou. Máme 5 minut po 6. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin 11 minut, je tady kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 8. července, svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal Radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
4: Já jsem vám tady ztratil, promiňte, tady takový klíček malej, aluminiový.
3: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
0: Patří k nejvýraznějším českým herečkám. Před kamerou stála poprvé už jako školačka a od té doby vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Letos jste už mohli na obrazovkách spatřit televizní film Gerta Schnirch. No a na podzim ji diváci uvidí v nové detektivní minisérii Hec. Nejen o tom bude další festivalový rozhovor, tentokrát s herečkou Milenou Steinmaslovou. Tak poslouchejte, dneska krátce po 10. dopoledne.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: české verzi by se zpívalo, jsou svátky, ale ony nejsou. Středa 8. července na hodinách 6 hodin a 17 minut. Přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude v regionu oblačno až skoro zataženo s doznívajícími přehánkami nebo občasným slabým deštěm, především v jižní polovině území. Během dne bude oblačnosti ubývat, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 24 a 27, na horách do 22 stupňů Celsia. Mírný odpoledne až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti do 8 metrů za sekundu, k večeru bude slábnout.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:22, gólman stříbrné české hokejové dvacítky z posledního šampionátu Michal Oršulák byl draftován Detroitem Red Wings jako 79. v pořadí a může tak snít o tom, že si zahraje zámořskou NHL. S 18-letým odchovancem Meteoru Třemošná si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Vybral si vás slavný klub Detroit Red Wings, tak měl jste nějaké signály už před draftem, že by to mohlo dopadnout a že právě rudá křídla budou tím týmem, který na vás ukáže?
2: Měl jsem vlastně jenom jeden pohovor, potom s nima vlastně jsem měl pohovor na kombajnách Buffalo a potom jsem se ještě viděl se scoutem brankářů na kempu v Miami, kde to vlastně můj agent organizoval, tak tam potom byli nějaký scouti z NHL a bavili se případně s hráči, tak tam jsem se bavil taky se scoutem Detroitu, tam mi říkali, že o mě mají zájem, takže uvidí, jestli to klapne nebo ne, no a klaplo to, tak jsem byl rád.
1: S českým gólmanem Michalem Oršulákem si povídáme v jeho rodných Kralovicích o draftu NHL. Vy jste se sice neúčastnil draftu, ale pak jste cestoval letecky do Detroitu a tak jaké byly ty první dojmy z vašeho snad budoucího působiště?
2: Tak určitě ty dojmy byly krásné hnedka po draftu, tak jsem měl několik zpráv už vlastně od scoutů, se kterými jsem se bavil, že jsou rádi, že to vyšlo a že mi draftovali a potom i když jsem přiletal vlastně do Detroitu, tak jsem byl opravdu nadšený v tom město, jako musím říct, že bylo krásný. První den, co jsem přiletěl, tak jsem se šel podívat vlastně na baseball, což byl taky hezký zážitek a potom začala práce na zimáku.
1: Jak na vás zapůsobil generální manažer Detroit Red Wings Steve Yzerman, velká legenda klubu?
2: Určitě bylo to něco úžasného, se s ním potkal, vlastně už v Buffalo jsem se s ním potkal a většinu času na tom, myslím, že to bylo 20 minut, co jsem tam byl, jsem si s Detroitem povídal, tak se bavil on se mnou, třeba takových 15, troufnu říct, a určitě na mě udělal velký dojem, a co mi potom i říkal, tak i já na něj, což jsem byl určitě jako nadšený, že mi to řekl taková vlastně hokejová legenda, ale určitě bych jako chtěl zaujmout více lidí tam pořádně a bych to jednou dokázal prostě chytat v té organizaci.
1: Naznačil třeba Steve Yzerman, jak dlouho to může trvat, než se Michal Oršulák postaví do brankoviště v dresu Detroitu?
2: Ne, to vůbec nic takového nezaznělo, když jsme se bavili. Vlastně my jsme se jen tak na chodbě potkali, tak vlastně mi říkal, že jsem ho zaujal na tom meetingu v Buffalo a jinak, že je rád, že mě teda draftoval a to bylo jinak všechno.
1: Vy tu asi máte sám nějak v hlavě srovnané, máte nějaký plán, tak kdy vy osobně byste třeba chtěl se ukázat v NHL, protože ta cesta u gólmanů je o něco složitější, nebo když to vezmeme z toho časového hlediska, asi o něco delší než u ostatních hráčů.
2: Určitě, tak jo, gólmani, že jo, víme to, teďka je ten trend, že potom brankáři kolikrát i chodí na univerzitu, ale už se vidí, že by ty brankáři se teďka podepisovalo rovnou, takže já si myslím, že takových třeba 5-4 roky by mi mohlo trvat, než bych se tam mohl dostat, což prostě postupná práce, dřina, budou tam nějaký snad pozbudivý výkony, nějak, ale bude tam určitě i nějaký negativní věci, což se budu muset zkousnout a já jsem připravený to absolvovat pro to, abych jednou si v NHL mohl zachytat a udělám pro to cokoliv.
1: Jaké budou ty nejbližší roky a ty nejbližší kroky? Pojďme se zaměřit na tu nadcházející sezonu. Předpokládám, že zůstanete ještě v VHL.
2: Ano, tak příští rok zůstávám v Prince Albertu a potom uvidíme, co se stane. Nevylučuju cestu univerzity, ale to první se budu muset případně tady dělat střední školu, abych vůbec tam mohl jít, takže uvidíme, co se bude dít potom.
1: Říká Michal Oršulák, gólman české hokejové dvacítky, který byl draftován Detroitem a teď byl také hostem Českého rozhlasu. Z Kralovic Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Tři velké požáry polí a lesů včera zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Až do večerních hodin zasahovali v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara situaci komplikoval nepřístupný terén a vítr. Hořelo také pole nedaleko Kšic na Tachovsku, stejně tak u Štichovic na Plzni severu. Tyfloservis pomáhá nevidomým a slabozrakým už 35 let. Dnes v rámci tohoto výročí představí svoji činnost a služby v hale na hlavním vlakovém nádraží. Instruktorky společně s klienty předvedou i nácvik pohybu a orientace v prostoru. Stánek bude v nádražní hale od 10 do 14 hodin. Novou mobilní aplikaci a portál pro turisty spustilo Úterý na severním Plzeňsku. Jsou součástí nového městského webu. Úterý je výjimečné svým zachovalým historickým centrem, včetně městské památkové zóny. Uvedl to nezávislý starosta Václav Konstantinovič. Sněmovna dnes v noci hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočet. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelně navýšit výdaje a tím i nárůst státního dluhu. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále i další česká tenistka Linda Nosková. Na trávě v londýnském All England Clubu na kurtu číslo 1 nastoupí ve 14 hodin proti Belgičance Mertensové. A ještě počasí, dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, místy doznívající přehánky nebo občasný slabý déšť. Postupně bude oblačnost ubývat až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda zablokovala provoz na jižním Plzeňsku na hlavním tahu 1/20 u obce Klášter, kde došlo ke střetu nákladního a osobního auta. Na místě zasahují záchranáři a také policisté. Buďte opatrní a počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Co zkomplikovalo Danu Přibáňovi a jeho týmu jejich zatím poslední výpravu? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Pár podrobností uslyšíte za chvilku.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 6 hodin a 40 minut, po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové novinář, režisér a cestovatel Dan Přibáň. Dozvíte se například i to, jak dlouho chystá své cestovatelské výpravy.
1: Teď jde o to, která, jo, protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za, my to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo, prostě, jo, protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili, takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme měli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, a to, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině.
0: Určitě chcete slyšet víc. Celý rozhovor s Danem Přibáněm si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Jak poznat sršeň asijskou a proč její výskyt hlásit? To budeme řešit ještě do 7. hodiny. Teď je 6.42. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 6:45.
1: Počasí.
0: Dneska bude zpočátku v regionu oblačno až skoro zataženo s doznívajícími přehánkami nebo občasným slabým deštěm, především v jižní polovině území. Během dne bude oblačnosti ubývat, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 24 a 27, na horách do 22 stupňů Celsia. Mírný, odpoledne až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti do 8 metrů za sekundu, k večeru bude slábnout.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:49. Invazní sršeň asijská člověka nenapadá, pokud nezasahuje do jejího hnízda a teritoria. Ani její jed nepředstavuje větší riziko než od naší sršně obecné. Přesto je důležité, aby se u nás tento invazní druh nerozšířil, a k tomu můžete přispět i vy. Sršeň asijská je totiž velkým nebezpečím pro hmyz, zejména pro včely, jak připomíná Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny v Plzni.
1: Tato sršeň je specialista na lov včely medonosné, takže je schopna vylovit anebo i silně zredukovat celá stanoviště.
2: Vůči včelám je to pěkná bestýka. Možná bychom právě v souvislosti se sršní asijskou mohli říkat je jako sršeň.
1: Nevím, jestli v Asii toto úsloví mají taky, ale rozhodně by z toho mohla vycházet, protože je výrazně pohyblivější než naše sršeň třeba. Jo? Rychleji létá, proto třeba loví i ty včely v letu, což ta naše sršeň nedokáže. A je jich v tom hnízdě i víc, takže je taková asi naši představu splňuje víc, protože naše sršeň je taková spíš klidnější, by se dalo říct. Nevím, jak kdo má zkušenost, ale já vím, že ani příliš neútočí, že když lítá kolem nás a my přímo nenapadáme, tak kolem nás jenom lítá.
2: Jak poznáme sršeň asijskou?
1: No tak je o něco menší než naše sršeň, vždycky to budeme postavovat nějakým jako našim druhům, což je nejlepší, je menší než naše sršeň, i když ne výrazně, je tmavší pohledově a asi nejjednodušší poznávací znamení je, že má žluté nohy. V Anglii tomu říkají žlutoponožková sršeň, protože prostě spodní část nohou má výrazně žluto a je tam jasný předěl. Naše sršeň taky může mít světlejší nohy, ale nikdy ne tak výrazně žluté.
2: Co dělat, když takovou sršeň vidíme?
1: Ideálně je to vyfotit to zvíře a poslat ho na naší stránky invazní druhy @aopk.gov.cz.
2: Kolik takových hlášení jste od prvního výskytu sršně asijské, který byl mimochodem zaznamenán tady v Plzni v roce 2023, dostali?
1: Určitě už stovky, já to úplně přesně nevím, zpracovávají to kolegové v Praze, kteří potom to rozesílají, protože tato sršeň hrozí a už byla i v jiných regionech než v Plzni, takže je to celá republika a oni to prostě vyhodnocují a posílají to potom na regiony. Ta občanská věda nám velice zrychluje, zjednodušuje život. Není možné, aby prostě jsme to byli schopni zaznamenávat my.
2: A je důležité zdůraznit, že nejlépe, když hlášení o výskytu sršně asijské doprovodíte fotografií, aby odborníci určili, jestli se náhodou nejedná o planý poplach. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na západu České univerzitě začínají letní kurzy. V Dobřanech dokončují městský holubník. Senát opět projedná ústavní zakotvení práva platit v hotovosti. A bude oblačno až skoro zataženo, večer až skoro jasno. Teploty do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Začíná letní škola na Západočeské univerzitě v Plzni. Fakulty připravily pro studenty z řad dětí i dospělých celkem 21 kurzů jazykových, uměleckých, technických i ekonomických. O jaké největší zájem řekne mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Největší zájem každoročně přitahují Mezinárodní letní jazyková škola a Art Camp. Jubilejní 20. ročník Art Campu otevře víc než 40 výtvarných a designerských kurzů pro 430 zájemců. Základní nabídku kurzů letos doplní novinky jako videomapy, tvůrčí psaní nebo tvorba vlastních deskových her.
1: Seznam letních škol najdou zájemci na webu Západočeské univerzity. Většina kurzů je ale obsazená. V Dobřanech na Plzeňsku dokončují městský holubník. Cílem je snížit množství holubího trusu v centru města. Jak vysvětluje nezávislý starosta Martin Sobotka, snížit populaci holubů má pomoci řízená kontrola hnízdění.
3: Městský holubník bude fungovat tak, že ti holuby se tam naučí snášet vejce a ta vejce se jim nahradí podkladkem přiměřené velikosti, takže oni nebudou v žádném stresu, budou normálně hnízdit, akorát, že se to nepovede. Chtěli bychom, aby ten holubník pomohl ještě letos.
1: Senát se bude opět zabývat ústavním zakotvením práva platit v hotovosti. Doplnění listiny základních práv a svobod navrhly 20 senátorů v čele se zástupci klubu ANO. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší. Upozorňuje na to 25 organizací z oblasti vzdělávání. Vyzvali vládu ke zvýšení výdajů tak, aby splnila svůj závazek a Česko dosáhlo na průměr vyspělých ekonomik.
4: Organizace jako například Eduin nebo Učitel naživo vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství na 334 miliardy korun, vysvětluje analytik Karel Gargulák z PAK Research.
5: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc a chce o nich vyjednávat už teď v létě.
6: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP.
4: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Tereza Hybšová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Argentiny a Švýcarska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájci titulu zdolali Egypt 3-2 v prodloužení, Švýcaři Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Tenistka Karolína Muchová dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala 7-6 a 6-4. Po utkání mluvila o složitém začátku.
7: Pak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním. Ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná i prostě z té rány zahrát kontra a dostat ji do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
1: Český cyklista Matyáš Vacek se na Tour de France posunul na průběžné třetí místo. Ve čtvrté etapě byl desátý při vítězství Dana Pedersena.
0: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný déšť, během dne ubývání oblačnosti, večer až skoro jasno. Teploty do 27, na horách do 22 stupňů, povane mírný, odpoledne až čerstvý severozápadní vítr a bio jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto CB, váš autorizovaný servisní partner Škoda.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hezké ráno, cvičené koně, šerm i varhaní koncert. Už tento pátek bude možné nahlédnout do barokní minulosti Tachovského muzea Českého lesa. Pozvánku vám přineseme za několik okamžiků.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
1: Středa 8. července, Lenka Filipová vám zpívá 6 minut po 7. hodině. Hezký poslech.
0: Český rozhlas Plzeň. Lásko.

Aby se v těchto dnech nemusela v souvislosti s hlavou státu řešit jen Ankara a summit NATO, za chvilku se dětí v rubrice Ahoj rádio zeptáme, jestli by měl prezident jezdit tramvají. Ano, však jen jako řidič, tam má nejvíc místa. Možná to tak taky vidíš, já jsem si tím jistá. Jinde by se na něj lidi mohli pěkně lepit, takže ať tu tramvaj řídí. A před jízdou nepít.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj kraj.

nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci

0: Měl by prezident jezdit tramvají?
1: Já si myslím, že může jezdit tramvají, ale radši jezdí autem a tou limuzínou.
2: Oni by ho tam každý okukoval a on by to pak mohl dostat záchvat.
3: Radši ne, protože jako kdyby si tam třeba sednul, tak by se ho každý ptal na všelaký otázky a tak.
4: Já si myslím, že ne, protože je na to moc bohatý.
5: Já myslím, že ne, protože on je prostě prezident a prezident je prezident a oni by ho prostě mohli třeba jak

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a jeho středeční dobré ráno. Máme 7 hodin a skoro 19 minut.
1: Počasí.
0: A Jana Adamovská už nám povídá o tom, jak vypadá dnešní ráno v regionu. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak máme ještě zataženo a na jihu regionu, na jih od Klatov a do Mažlic se ještě objevují srážky a teploty ty se pohybují od 17 do 19 stupňů.
0: Co přinesou další hodiny?
2: Z počátku dne bude ještě oblačnost zvětšená a hlavně na jihu kraje budou doznívat ty přehánky. Během dne bude od severu oblačnost ubývat, odpoledne večer bude polojasno, večer až jasno a oproti včerejšímu dní se dnes teploty nebudou šplhat tak vysoko. V noci nás přešla studená fronta, tak odpoledne naměříme v maximech 26 stupňů, na horách 22 a ještě bude poměrně větrno, bude nám foukat mírný odpoledne až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a k večeru ten vítr zeslábne.
0: My děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, 7 hodin a 24 minut. I Tachovské muzeum Českého lesa je letos součástí festivalu Západočeské baroko. O několik set let zpátky se tam můžete přinést už tento pátek. Program připravený do prostor bývalého kláštera, ale i do zahrady právě teď podrobněji probereme s vedoucí programu Janou Hutníkovou. Zdravím vás, přeju vám hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Ten program začíná ve 4 hodiny odpoledne a to hned několika aktivitami. Co nám o nich povíte?
1: Tradičně začínáme pohádkou loutkovou pro děti, tentokrát je to Sněhurka od divadelního souboru Lokvár. A zároveň rovnou začíná na zahradě škola šermu s pěnovými meči, samozřejmě prohlídky našich expozic a nové výstavy o historii kláštera.
0: A v zahradách budou i cvičení frýští koně, co budou předvádět?
1: Frýští koně mají 3 vystoupení, jsou to taková historická témata, doprovod je v kostýmech a špičkou je potom to poslední večerní představení, romantický příběh, kdy tam bude doprovod světel, pyrotechniky, ohňů a podobně.
0: Jsou to koně barokní, nebo jste sehnali novější?
1: Ne, frýští koně jsou dokonce starší než barokní.
0: Zájemci budou mít příležitost nahlédnout do barokní klášterní kuchyně. Co se dozvědí? A budou mít možnost třeba i něco ochutnat?
1: Ano, naše pravidelná spolupracovnice paní Kaderová se tentokrát zaměří na klášterní kuchyni v době baroka. Předpokládám, že to budou různé kaše, protože nejvíc to na tom bylo stavěno. Sami budeme trochu překvapeni a ochutnávka k tomu určitě patří.
0: Nebude vám vadit, že budete mít návštěvníky na kaši?
1: Ty kaše jsou bez alkoholu.
0: To jsem si jenom hrál se slovíčky, pochopitelně. K baroku patří hudba, i tu lidé uslyší.
1: Určitě máme v areálu barokní varhany od místního varhanáře Gertnera a neodmyslitelně patří k našim barokním programům, ale to si rozezní známý Adam Viktora.
0: No a v závěru se musím zeptat na takové nudné praktické informace. Jak je to se vstupným a poradíte něco řidičům, kde můžou nechat svá auta?
1: Řidičům poradím, mohou parkovat za rohem muzea, je takové parkoviště, potom nad námi je kopec Panenská a tam vpravo je taky parkoviště a dolů je to 3 minuty pěšky, takže možnosti parkování jsou. A co se týče finanční náročnosti, tak je ta akce díky Plzeňskému kraji velmi vstřícná, protože se platí jenom 40 korun na koncert a 20 korun na pohádku a jinak je veškerý program zdarma.
0: Už tento pátek bude možné nahlédnout do barokní minulosti Tachovského muzea Českého lesa. Právě teď nás zvala Jana Hutníková. Děkujeme za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň

0: je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Tři velké požáry včera zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Po požáru pole Ukšic na Tachovsku a části sklizeného pole u Štichovic na severním Plzeňsku hasili i les nedaleko Brodu nad Tichou. Tam situaci komplikoval nepřístupný terén. Požár se podařilo lokalizovat po 20. hodině, tedy 3 hodiny po nahlášení. Hasiči situaci na místě dál kontrolují. Začíná letní škola na Západočeské univerzitě v Plzni. Fakulty připravily pro studenty z řad dětí i dospělých celkem 21 kurzů. Jazykových, uměleckých, technických i ekonomických. Seznam najdou zájemci na webu Západočeské univerzity. Většina kurzů je ale podle informací školy plně obsazená. V Železné Rudě začne v nejbližších dnech revitalizace lokality po bývalé mateřské škole. U řeky Řezné město vybuduje mimo jiné 13 nových zahrádek, které pak budou mít lidé v nájmu. Uvedl to starosta Filip Smola ze Sdružení nezávislých kandidátů. Poslanci budou dnes schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. V úvodním kole je čeká debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále další česká tenistka Linda Nosková. Od 14 hodin se utká s Belgičankou Mertensovou. A ještě počasí. Dnes bude v regionu zpočátku oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný déšť. Během dne ubývání oblačnosti, večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách vystoupí na 19 až 22 stupňů. Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda stále blokuje provoz na jižním Plzeňsku na silnici 1/20 u obce Klášter, kde došlo ke střetu osobního auta s nákladním. A na dálnici D5 přibylo omezení u Rokycan. Mezi kilometry 62 až 80 ve směru na Plzeň se pracuje a pohybuje se tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po celé léto volně zpřístupněné věže v Tachově, střípky z historie hornictví ve Stříbře a staré pohlednice Přeštic. To je obsah dnešní rubriky O čem se píše, se kterou přijdeme za chviličku. Zatím vám zpívá Kabát a taky Karel Gott. Dneska je 8. července, 3 minuty po 7:30.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Když jsem já byl tenkrát kluk,
1: to už Karel Gott zpíval. Vám právě teď v 7 hodin a skoro 40 minut.
2: O čem se píše?
1: Symbol Tachova. Město volně zpřístupnilo dvě věže, které jsou součástí středověkého opevnění. To je název článku, který najdete na našem rozhlasovém webu. Tachov má jedny z nejzachovalejších středověkých hradeb u nás. Dodnes k něm patří více než 20 věží. Dvě z nich jsou opravené, ale to poprvé volně přístupné po celou letní turistickou sezónu. Nikdy nic tak nepomohlo dobývání olověných rud ve Stříbře a okolí jako doba napoleonských válek. Dočtete se ve Stříbrském zpravodaji. Po obsazení olověných dolů u Villachu Napoleonem bylo do Stříbrských dolů začátkem 19. století nasazeno asi 500 horníků z celého království. Kolem roku 1810 tam pracovalo přes 1000 horníků. Toto období je považováno za vrchol těžby. Byly otevřeny desítky nových jam, štol a komínů. V roce 1798 se pročetnost hornického stavu na Stříbrsku přikročilo k založení bratrské pokladny ve Stříbře jako podpůrného spolku pro horníky Stříbrska. 7 historických pohlednic ze sbírek přeštických sběratelů otiskly Přeštické noviny. Nechybí jejich podrobný popis, pohlednice zachycují například kostel na Nanebevzetí Panny Marie, školu, hostinec u Zlatého soudku nebo život na Přeštickém náměstí. Pravděpodobně nejmladší z nich byla odeslána po roce 1925.

0: 70% arabika, 20% robusta, směs, která vás nakopne. Za chvilku si zahrajte o 250 gramů zrnkové kávy.
1: Počasí.
0: Dneska bude zpočátku oblačno až skoro zataženo s doznívajícími přehánkami nebo občasným slabým deštěm, především v jižní polovině území. Během dne bude oblačnosti ubývat, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 24 a 27 stupni, na horách do 22 stupňů Celsia. Mírný odpoledne až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti do 8 metrů za sekundu, k večeru bude slábnout. No a na hodinách tam máme 7:45.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak co, už máte v ruce telefon? Číslo k nám 221 554 222. Právě teď začíná telefonická soutěž. A to o 250 gramů výběrové kávy z plzeňské pražírny Berounka Coffee, sociálního podniku Možnosti tu jsou. Možnosti tu jsou, to je obecně prospěšná společnost, která ve svých střediscích připravuje lidi se zdravotním postižením pro vstup na trh práce. No a jedním z jejich středisek je i pražírna kávy v Plzni na Borech. Společnost každopádně prodává například i zdravé svačinky, obědy, oblečení a také zeleninu. A k ní směřuje soutěžní otázka, se kterou tentokrát přicházím. Kolik tun zeleniny prodala obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou v roce 2025? Buď přibližně 10, přibližně 15, anebo přibližně 20. Tak koho zdravím, přeju vám hezké ráno.
1: Dobré ráno, tady Jana.
0: Jano, zdravím vás, odkud nám voláte?
1: Teď mám dál dnes Plzně jihu, jinak jsem v Plzně.
0: A všude, kde jste, pijete kávu?
1: Pijeme kávu, ano.
0: Bezva, mám pro vás 250 gramů kávy Berounka, což je směs 80% arabika, 20% robusta. Zdali se k vám dostane, to máte ve svých rukou, tak co jste si vybrala?
1: Tak já půjdu zlatou střední cestou.
0: Zlatá střední cesta, to znamená v tomto případě 15.
1: Ano.
0: Tak pokud si někde budete popíjet kávu, tak si ji pěkně zaplatíte.
1: Dobře, beru.
0: Mě to se moc hezky. Děkuji za telefonát, ať se vám daří. Nashledanou. A děkuji i za ten humor, se kterým to posluchačka vzala, ale ke správné odpovědi jsme se nedobrali. S vámi se nám to povede, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam je?
2: Ada ze Gdyně.
0: Zdravím já vás, Ado. Poprosím vás, stlumte si tam rádio, protože se tam slyším
2: jo,
0: v ozvěně.
2: Ano, prepáčte.
0: Není to moc příjemné. Ano. Nic se neděje. Tak, povídejte.
2: Já si myslím, že to je třetí možnost.
0: 20.
2: 20 tisíc, ano.
0: Tak jako se plzeňské řeky postupně slévají v jednu, spojujeme dílo mnoha rukou a vybraných kávových zrn v bohatou chuť kávy Berounka. To čtu z obaly kávy, kterou jste právě vyhrála.
2: Děkuji moc, děkuji. Děkuji.
0: Správná odpověď je 20,5 tuny zeleniny. Tak ať vám káva chutná, mějte se krásně, nashledanou.
2: Děkuji moc, nashle.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Večerní požár na Tachovsku pomáhal hasit i vrtulník. Železná Ruda začíná stavět nové městské zahrádky. Jich Evropy zasáhla další vlna veder a dnes bude oblačno až skoro zataženo, postupně ubývání oblačnosti až na skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Pěkné ráno u zprávy zvítá Andrea Samešová. Tři velké požáry včera zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Po požáru pole Ukšic na Tachovsku a části sklizeného pole u Štichovic na severním Plzeňsku hasili i les nedaleko Brodu nad Tichou. Požár se jim podařilo lokalizovat po 20. hodině, tedy asi 3 hodiny po nahlášení. Na místě ještě kontrolují požářiště.
4: Hasičům z Plzeňského kraje přijeli na pomoc také dvě jednotky z Karlovarského kraje. Situaci na místě komplikoval i silný vítr a těžko přístupný terén. A na místě proto zasahoval i vrtulník s bambivakem, který provedl 8 schozů. S monitoringem požáru potom pomáhali hasičům i dronaři. Stachovská Jitka Englová, Český rozhlas.
2: V Železné Rudě začne v nejbližších dnech revitalizace lokality po bývalé mateřské škole. U řeky Řezné vznikne mimo jiné 13 zahrádek, které pak budou mít lidé v nájmu. Pokračuje starosta Filip Smola ze Sdružení nezávislých kandidátů.
5: Probíhá výběrové řízení, nicméně pevně věřím, že v co nejkratší době předáme dílo výherci výběrového řízení a začneme stavět. My tomu říkáme zahrádky, ale je to obrovský komplex, zahrnuje to mostní konstrukci, inženýrské sítě, nové komunikace a další cesty, veřejný prostor a samozřejmě i ty zmíněné zahrádky.
2: Ústavní soud dnes vyhlásí nález ke dvěma starším verdiktům soudů nižších instancí, které rozhodovaly o vazbě pro Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Jedná se o jednu ze 6 zatím nerozhodnutých ústavních stížností Jiříkovského a neznamená to, že by mu soud musel vyhovět. Podnikateli hrozí v souvislosti s rozsáhlou bitcoinovou kauzou až 30 let vězení. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Ve vazbě zůstává od loňského srpna. Soud musí vazbu projednávat každé 3 měsíce. Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědí teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia.
6: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii. I proto roste po celé Evropě riziko požárů. Jen za loňský rok spálili území asi o rozloze Středočeského kraje a Prahy. Evropská unie proto nasadí dosud největší zásahovou jednotku hasičů. Reakci 27 dnes budou také řešit europoslanci na plénu Evropského parlamentu společně se zástupci Evropské komise. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřelo za poslední měsíc kvůli vedrům více než 4 000 lidí. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
2: Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolili Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani v prodloužení gol nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolili po obratu Egypt 3-2. V boji o semifinále šampionátu se utkají také Francie s Marokem, Anglie s Norskem a Španělsko s Belgií.
3: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, doznívající přehánky nebo občasný déšť, během dne ubývání oblačnosti, večer až skoro jasno. Teploty 24 až 27, na horách vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný, odpoledne až čerstvý severozápadní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se došetřuje na jižním Plzeňsku na silnici 1/20 u obce Klášter, kde došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Na dálnici D5 pozor u Rokycan mezi kilometry 62 až 80 ve směru na Plzeň se pracuje. Stejně jako u Vejprnic na Plzni severu na silnici 1/26. Omezení platí v jednom jízdním pruhu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tolik zprávy a za chvilku se podíváme do Mraveniště. Jeho fungování nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přiblíží Martin Písařík. Přejeme hezkou středu 5 minut po 8.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, jsme rádi, že jste s námi i v 8 hodin a 17 minut do Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se sjelo přes 35 budoucích lékařů z Evropy, aby tu během pár dní získali unikátní chirurgickou praxi, jako v klasické nemocnici. Jenom jejich pacienti chrochtají. Víc vám řekneme za chvilku.
1: Počasí.
0: Dneska bude v regionu zpočátku oblačno až skoro zataženo s doznívajícími přehánkami nebo občasným slabým deštěm, především v jižní polovině území. Během dne bude oblačnosti ubývat, odpoledne a večer postupně až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 24 a 27, na horách do 22 stupňů Celsia, mírný odpoledne až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti do 8 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje, 8 hodin a 21 minut. V Biomedicínském centru Lékařské fakulty Univerzity v Plzni je i teď o prázdninách živo. Na několika chirurgických sálech si tu v rámci letního tábora experimentální chirurgie zkouší budoucí chirurgové z celé Evropy nové postupy a získávají tak cennou praxi během pár dní. A to na nám nejbližších zvířatech, tedy prasatech.
1: Jsou to experimentální sály, jak tady děláme práce.
2: Profesor Václav Fliška z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
3: Tohle je velmi pokročilý kurz a je skutečně určen pro výběrové studenty z celého světa.
1: Nice.
2: Ahoj. Několik paralelních operačních sálů najednou.
4: Studenti spolupracují vlastně s panem doktorem na takových výkonech na slezině.
2: Lékař Jan Brůha.
4: Já vlastně se tady s dvouma studentama učím, nebo učím je, jak se správně šije střevní spojka.
5: Právě odstranili ledvinu.
2: Studenti si v rámci letního tábora odoperují 40 hodin.
5: Zhruba 40 hodin na zvířeti, na tom živém modelu je to 24 hodin.
2: Studentka 5. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Eliška Zengerová. Vy jste tady v roli asistenta, těch je tady nějakých 40 a všichni se věnují těm letos 35 studentům.
6: Snažíme se jim zprostředkovat co nejautentičtější zkušenost, nejbližší vlastně lidskému tělu. Takže stejně jako člověk v prase prostě vyžaduje anestezii co nejblíž opravdu operace.
5: My máme letos 13. ročník a letos máme 35 studentů, 9 z nich jsou čeští studenti a čeští studenti to mají zdarma, poněvadž se nám každý rok daří se na dostatek sponzorů, kteří nám pomohou.
1: Ty se berou z mladotic, přeštické strakaté. Ty se používají tam, kde potřebujeme mít dlouhodobý sledování, aby nám tu prostě nevyrostlo metrákový nebo ještě větší prase. My na nich zkoumáme 3měsíční experiment s takovým jako inteligentním materiálem pro střevo.
2: Inge Hermanová ze Švýcarské univerzity.
7: So we have this collaboration with the... S experimentálním centrem Lékařské fakulty spolupracujeme proto, že tu máme možnost vytvářet preklinické zvířecí modely, na kterých zkoušíme přípravky vyvíjené v univerzitní laboratoři v Curychu. Tady potvrzujeme jejich hypotézy tak, aby mohli jít dál do dalších kroků v biomedicínském výzkumu.
2: Dodává Inge Hermanová z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni z letního chirurgického tábora Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Tak je jako...

0: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu Zámku Červené Poříčí.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Tři velké požáry včera zaměstnali hasiče v plzeňském kraji. Po požáru pole Ukšic na Tachovsku a části sklizeného pole u Štichovic na severním Plzeňsku hasili i les nedaleko Brodu nad Tichou. Požár se jim podařilo lokalizovat po 20. hodině, tedy asi 3 hodiny po nahlášení. Situaci na místě hasiči stále kontrolují. Dobřany na Plzeňsku dokončily úpravy okolí městského kulturního centra Wolfram. Jejich součástí je také regulace parkování na zelených plochách prostřednictvím zasouvacích sloupků, uvedl to nezávislý starosta Dobřan Martin Sobotka. Novou mobilní aplikaci a portál pro turisty spustilo úterý na severním Plzeňsku. Jsou součástí nového městského webu a úterý je výjimečné svým zachovalým historickým centrem, včetně městské památkové zóny. Klatovské karafiáty letos odkvétají už před tradiční poutí. Podepsali se na nich extrémně horké a suché dny minulých týdnů. Návštěvníci tak přijdou o jednu z tradičních výstav. Podle předsedy pěstitelů klatovských karafiátů Petra Poševky i tak zůstane zahrada otevřená až do neděle. Celkem 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzvalo vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně třeba Eduin anebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z Hnutí ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení chce jednat během léta. Fotbalisté Viktorie Plzeň v prvním přípravném utkání v rámci herního soustředění v Rakousku remizovali ve Verglus FC Kodaň 1-1. A ještě počasí, dnes bude zpočátku oblačno až skoro zataženo, doznívající přeháňky nebo slabý občasný déšť. Postupně ubývání oblačnosti, večer až skoro jasno. Teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/27 u Čachrova na Klatovsku se pohybují silničáři, provádí údržbu mostů. Na dálnici D5 přibylo omezení u Blatnice na Plzni severu mezi kilometry 97 až 100 ve směru na Rozvadov je uzavřen levý jízdní pruh. Důvodem je údržba zeleně. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Někdy člověk úspěšně složí přijímačky, ale na školu ho nakonec stejně nevezmou. Na vlastní kůži to zažila i brněnská rodačka Nina Divíšková, kterou souhra okolností odvála do Prahy. Díky našemu archivu za chvilku uslyšíte víc.

0: 8 hodin 39 minut, v neděli uplyne 90 let od narození herečky Niny Divíškové. Díky rozhlasovému archivu si ji teď aspoň na chvilku můžeme připomenout. Než se dozvíte, proč jako brněnská rodačka nakonec zakotvila v Praze, ještě se vám představí jako schopná recitátorka. I tuto roli kdysi sehrála v zábavném pořadu Vladimíra Bernáška, ve kterém si vybavila básničku z dětství.
1: Když byl pašík malé sele, neměl v světě nepřítele. Ze dvora mu snesli všecko. Chovali ho jako děcko. A čím větší byl a větší, dělali s ním více řečí. Když byl těžký na 2 centy, dělali mu komplimenty. A když stloustl ještě více, dělali z něj jitrnice.
2: Takže si to pamatujete dodnes.
1: No to si pamatuju dodnes.
2: Když je to v podstatě smutná básnička.
1: No, ano. A já vám řeknu o svých přijímačkách na jamu brněnskou. Pepík Somer tehdy byl ve druhým a to dělali takový ty službičky. A dodneška si to pamatuje, jak přišla taková holka, samá ruka, samá noha, vstrémovaná strašně, uklonila jsem se a říkala jsem, Viktor Dick ze mě mluví. Tvrdá matka, byla jsem tobě, těžce chléb jísti dala, nehýčkala jsem robě, muže jsem zraňovala. Čili to musela být taková sranda, že mě vzali, takže jsem dostala telegram, že jsem přijatá, jenže za dalších 6 týdnů přišel znovu telegram, že neotvírají v Brně první ročník a že postupujou naše přihlášky těch přijatých do Prahy. Jenže to už byl nějaký květen, takže měli už zaplněný ročník, takže nevzali nikoho z toho Brna, tak jsem se vrátila do Brna, rok jsem studovala dějiny umění na filozofii a potom už teda napsali rovnou, že zase neotvírají první ročník a že aby jsme dělali zkoušky do Prahy. Takže jsem potom z přinucení a velmi nerada šla studovat do Prahy. Ale to byly přesně ty 4 roky. Potom zase otevřeli tu jamu, oni tenkrát říkali, že stačí VŠMU u Bratislavy a v Praze škola. No a pak už tam ten Bartoška a Balcerová a všichni už tam potom studovali v Brně.
2: No jo, ale no. Kdybyste nešla do Prahy, tam jste našla své životní štěstí.
1: Říkáte tomu štěstí?
2: Určitě.
1: Ale jo.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Tom Jones ve 3:15. Už za chvilku se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v Plzeňském kraji.
1: Počasí.
0: Přednost má ale meteoroložka Jana Adamovská, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak ještě je zataženo, na jihu regionu se objevují srážky, které se odsouvají k jihovýchodu, ale oproti předpokladům nám lokálně slabě prší na severu kraje a teploty ty se pohybují mezi 17 až 19 stupni.
0: Věta ještě je zataženo dává tušit, že dál už nebude?
2: Nebude. To ráno a dopoledne bude ještě oblačnost zvětšená, ještě budou doznívat i slabší přehánky, ale postupně bude od severu oblačnost ubývat. Odpoledne a večer už bude polojasno nebo jasno a teploty naměříme do 26 stupňů, na horách do 22 a ještě bude větrno. Odpoledne nám bude foukat až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a večer ten vítr zeslábne.
0: Jak ta obloha pak bude vypadat zítra?
2: Tak zítra nás čeká poměrně slunečný den, bude polojasno až jasno, na horách odpoledne může být přechodně až oblačno a maxima očekáváme do takových 26 nebo 27 stupňů, na horách bude až 22 a trochu nám ten vítr už zeslábne, ráno bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severozápadní o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
0: A my děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zbystřit by měli řidiči, kteří se chystají na cestu po dálnici D5 směrem k hranici s Německem. Pokračují totiž práce na rekonstrukci rozvadovské odpočívky. Chystají se ovšem i omezení na části dálnice ve směru od Rozvadova na Plzeň. Víc už poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V rámci modernizace rozvadovské odpočívky na dálnici D5 se stavba posunula do další etapy prací a výrazně se zde změnila podoba dopravních omezení. Uzavřená je teď centrální část odpočívky, kde se původně nacházelo největší množství parkovacích stání pro kamiony. Několik desítek kilometrů od Rozvadova jsme také zahájili dlouho plánovanou opravu dálnice. Kompletní rekonstrukcí tak v následujících měsících projde úsek mezi Stým a Stým desátým kilometrem ve směru na Plzeň. Víc než měsíc budou práce probíhat hlavně ve středním dělícím pásu. V srpnu pak z důvodu pokládky asfaltových vrstev dojde k úplné uzavírce poloviny dálnice.
0: Z dobrého rána je to úplně všechno. Po 9. hodině Jiří Trnka. Na první

Věděli jste, že v lese nad obcí Kotouň na jižním Plzeňsku, asi 8 kilometrů od Nepomuka, stojí výklenková kaple, pod kterou vyvěrá pramen? Říká se mu kloubovka pro blahodárné účinky, zejména na končetiny a klouby. Kaple je zasvěcená paně Marii.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Tyfloservis dnes v Plzni představí služby pro nevidomé a slabozraké. Poslanci by měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. A dnes bude oblačno až skoro zataženo, postupně ubývání oblačnosti, teploty do 27 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Tyfloservis pomáhá nevidomým a slabozrakým už 35 let. Plzeňské středisko dnes v rámci výročí představí v hale na hlavním vlakovém nádraží v Plzni svou každodenní práci. Instruktorky spolu s klienty předvedou i nácvik pohybu a orientace v prostoru, upřesňuje vedoucí Martina Hrdonková.
4: Po dohodě se správou železnic budeme učit několik těžce zrakově postižených klientů orientaci na nástupištích. Naši nevidomí klienti se pohybují s bílou holí a využívají informace z akustických máčků nainstalovaných v budově a na nástupištích nádraží. V budově bude umístěn stánek Tyfloservisu, kde se kolem jdoucí mohou seznámit s pomůckami pro nevidomé a slabozraké.
3: Akce potrvá od 10 do 14 hodin. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od ledna by dnes měli schvalovat poslanci. Na dvojčata a vícerčata by to mělo být 800 tisíc korun. Hlavní důvod, proč vláda novelu předkládá, řekne ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
5: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života. Zvýšení rodičovského příspěvku rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
3: Poslanci Pirátů, STAN nebo KDU-ČSL žádají, aby se příspěvek také valorizoval. Klatovské karafiáty letos odkvétají už před poutí. Může za to extrémní horko z posledních týdnů. Návštěvníci tak přijdou o jednu z tradičních výstav o klatovské pouti, která se uskuteční o víkendu. Podle předsedy pěstitelů klatovských karafiátů Petra Poševky i přesto zůstane zahrada karafiátníků přístupná až do neděle. Květiny už ale nejsou ve výstavní kondici.
6: Sport.
3: Fotbalisté Plzně v přípravném utkání v rámci rakouského soustředění remizovali s FC Kodaň 1-1. Premiéru v dresu Viktorie si odbyla posila z Karviné, záložník Sebastian Boháč.
7: Věděli jsme, že hrajou kombinační hru hlavně, že jsou techničtí hráči rychlí, takže překvapený jsem z toho nějak nebyl, ale to, co mě překvapilo, tak bylo určitě rychlost a nasazení, kterých všichni kluci vlastně měli. A s klukama si rozumíme, vlastně už i v tréninku jsem to cítil, že máme mezi sebou nějakou jakou chemii. Ještě musím se trošku zlepšit, zvyknout si na tu rychlost hlavně tady a že klukům to můžu dát vlastně do nohy a oni si poradí se vším, takže si myslím, že to bude čím dál tím lepší.
3: Další duel se hraje Plzeň v pátek se švýcarským Young Boys Bern.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, doznívající přeháníky, postupně ubývání oblačnosti, večer až skoro jasno, teploty do 27, na horách do 22 stupňů. Fouká mírný, odpoledne to bude až čerstvý severozápadní vítr a biojednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na Klatovsku na silnici 2/190 ze Železné Rudy na Špičák se dnes opravuje vozovka. Buďte proto za volantem opatrní. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Devět hodin, k tomu 4 minuty. Vítejte, tady je středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Zpěvák Pavel Bobek se toho nedožil, ale písnička, kterou v češtině známe, od něj jako Veď mě dál cesto má a dokázala na chvíli sjednotit rozhádané Američany. Jak se stala při fotbalové mistrovství světa hitem, který vedle zpívali Trumpovi příznivci i odpůrci, to uslyšíte v dalším zápisníku z turnaje.
2: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.
6: Aleona Machálková.

0: Skoro po měsíci se dnes nehraje žádný zápas fotbalového mistrovství světa. Po prvním volném dnu začne zítra čtvrtfinále. Nedostal se do něj žádný ze tří týmů pořadatelských zemí. Kanaďané zažili první domácí šampionát, Mexičané jako první na světě už třetí a potvrdili, že u nich je vášeň k fotbalu s ostatními nesrovnatelná. Až do kauzy s omilostněním útočníka Balloguna a debaklu z Belgii svůj pokrok ve fotbalové kultuře, ale ukazovali i Spojené státy a našli nový fotbalový hit.
1: Mířím ke stadionu u San Francisca v průvodu amerických fanoušků a povídám si s Paulem Richardsem, bubeníkem, který udává rytmus.
2: Hrál jsem fotbal jako mladý, bubnuju jen jako fanoušek pro zábavu, jinak jsem spíš přes výtvarné umění. Navzdory tomu, co říká Trump a další, chce spousta nás Američanů.

0: Rakušanů být součástí globální komunity, třeba díky fotbalové kultuře, potkávat se s cizinci, třeba s Čechy. Byl jsem na tom šampionátu před 20 lety, kde jste nás jasně porazili.
1: Spolem probíráme, jestli taky Američané mají své fotbalové, tedy sokrové pokřiky a písně jako jihoamerické nebo některé evropské národy, případně kluboví fanoušci. Američané často volají své USA nebo We believe that we can win. Tomu se ale občas pošklebují i oni samotní. Věříme, že můžeme vyhrát, tenhle pokřik dokonce hráč amerického fotbalu Jason Kelce označil za nejvíc poraženecký, co kdy slyšel.
2: So you know the White Stripes, they push that song that is...
1: Paul mi pak vybubnovává světoznámý motiv z písně Seven Nation Army od amerického dua The White Stripes s tím, že ta je teď tady v USA mezi fotbalovými fanoušky populární k navození atmosféry. Potom ještě Paul předvádí popěvky, které vznikly ve škole v Alexandrii u Washingtonu, nebo zmiňuje píseň, když Yankeeové pochodují původem z New Orleans. Během tohoto mistrovství ale Američany sjednocovala country klasika od Johna Denvera. Šla z toho až husí kůže, když tuhle píseň, kterou u nás známe jako Veď mě dál, cesto má, zpívali na stadionech desítky tisíc Američanů při zápasech svého týmu. Pro zemi, kde v posledních letech nabrali nenávistné projevy na obrátkách, to byly momenty, kdy se Američané v červených trumpovských čepicích i prezidentovi odpůrci na chvíli naladili na stejnou notu. Píseň o sounáležitosti s horami domovské západní Virginie zná v Americe snad každý, ať je to dítě nebo dospělý.
3: Everybody knows that song, Country Roads. Everybody loves that song.
4: Každý tady má tuhle písničku rád. Pamatuju si, jak jsme se skautským oddílem jeli 11 hodin autobusem z Connecticutu tábozit do západní Virginie. A jak jsme dorazili k hranicím západní Virginie, všichni tu píseň začali spontánně zpívat. Vydrželo nám to půl hodiny.
1: Vzpomíná teď už šedovlasý scout Randy a připomíná, že při americkém fotbale s oblibou zpívají Sweet Caroline, při basketbale spíš rap, jen hokej podle něj nemá žádnou typickou píseň. Prý hledá kanadskou hymnu, směje se. Country Roads, kterou si teď Američané adoptovali při sokru, je podle Randyho klasika.
4: Vtipné je, že se tam původně mělo zpívat o státu Massachusetts, ale se západní Virginií se to líp rýmovalo. Zpíváme to při různých příležitostech, je to populární, ale docela mě překvapilo, že se to teď chytlo i při prvním americkém zápasu a během mistrovství světa se z toho stala fotbalová písnička.
1: DJové na stadionech ji pouštějí dál, ale teď už to bude bez Američanů na hřišti. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Rádio vašeho kraje.
6: Je 9:45 a už za chvíli od nás pro vás tady bude rubrika Úsměv, prosím, a v ní legenda Vladimír Menčík. I proto buďte s námi dál.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas a už za chvíli vám nabídneme tipy pro volný čas.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: On na to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal. Chlapisko urostlej. No, zdravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky a takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No, prostě nenápadnej. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za Javu, nusle, víte? A kopu, kopu, ku, nejnou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cinká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínk, já pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít, moje žovka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu a hned jsem tvrdně výjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná, tančím, tančím a jak, možná jako se na to budete dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, ty, já podživůtek, kde pak, pistole, armádní pistole, on to byl on a ona by to zamaskoval, on vám mě bafnul, dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal, ježiš, jak ten líbal. No, abych si jen pořád nestěžoval, ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky, víte, tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte, on mě vytáh. Ale nehlásil se k tomu, zase nenápadně jako prej, my jsme se nějak zachytili za plavky, víte. Povídá, no ohromnej, ohromnej. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říká takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak jí bafnul a zbalil pro potulku. No, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, máš, s kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno. No jo, ohromnej, obětavej. Když já ráno šel do práce a koukám, on zmrzlej na roh, jako veka, ale bdělej a ostraněj.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Děkuju ti.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

0: Je půl desáté, tady je Český rozhlas Radio Bašov kraje. Už za chvíli vyrazíme do Karlových Varů.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Národopisné muzeu Plzeňská na náměstí Republiky v Plzni můžete navštívit expozici Ladislav Lábek archeologem. Výstava je přístupná do 8. listopadu. Infocentrum ve Spáleném Poříčí vás zve na výstavu Svět panenek móda doby dávno minulé, která trvá až do 30. září. A v letní kvině v Hrádku u Rokycan dneska promítají český film Říkají mi Lars. Projekt začíná ve 21 hodin a 30 minut. Ve stejný čas můžete vyrazit také do letního kina v Domažlicích. Tam lákají na ukrajinský film Mé tiché myšlenky. V plzeňském Zaxpabu vystoupí Znouzecnost a PH Band. Hrát začíná v 19 hodin. Dům České televize na divadelním náměstí v Karlových Varech nabídne v 17 hodin setkání s lidmi okolo filmu Dvě deci duše s režisérkou Ester Geislerovou, herečkou Aňou Geislerovou a producentem Ondřejem Trojanem. Na letní scéně pod Chebským mostem zahrají od 19 hodin kapely Chyba 404 a Violet a Mini, tedy Matony Live Bar na Vřídelní kolonádě má od 9 hodin večer na programu koncert kapely Mňága a Žďorb. A speciální projekce filmu Vrchní prchni začíná dneska v 14:30 odpoledne v obecním kině Kyselka. Vstupenky za symbolickou 1 korunu platí také na prohlídku Matony muzea. Doprava hostů z Karlových Varů a zpět je zajištěná zdarma, a to festivalovým autobusem.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Petlahve, plechovky, skleněné lahve, ale i zbytky jídel nebo oblečení. To jsou odpadky, které po sobě nechávají festivaloví návštěvníci v Karlových Varech. A nejedná se jen o to, co vyhodí do koše, ale spíš o to, co zůstane ležet na zemi. Iniciativa Zálohujeme a nebo společnost Kercher teď chtějí přijít na to, jestli by se odpad nedal nějak omezit.
1: To je plast.
2: Gabriela pracuje ve společnosti Lázeňské lesy a parky tady v Karlových Varech. Gabrielo, co vám dělá největší problém v tom třídění?
1: To jídlo. Zvedá se mi žaludek z toho.
2: Sezbíraný odpad vy si takhle vysypete do vaničky umělé a třídíte?
1: Ano. Jo, je to lepší, než kdybychom hrabali do toho pytle.
3: A vypadá, že už máme teda hotovo první polovinu, tak to dokončíme.
2: Miroslav Kunčochář ze společnosti Augiášův chlév. Vy tady v podstatě jste součástí té analýzy odpadu. Co bude dál?
3: Teď si ho vyskládáme na folii, nafotíme ho, zvážíme ho, spočítáme ho, všechno si to zapíšeme, no a ve výsledku uvidíme, kolik kterého odpadu se nám v těch pytlích ukázalo a dokážeme na základě toho potom určit, co můžeme doporučit, jaký další vlastně věci s tím můžeme řešit.
2: Kolik se teď rozstřídilo pytlů toho odpadu?
3: Teď jsme asi v polovině. To je odpad vlastně, který se pozbíral v neděli ze země, z lokalit Smetanovy sady a Dvořákovy sady. Bylo asi 50 pytlů.
2: Teď už tady na plachtě máme 3 hromádky. No, hromádky, hromady. Z petlahví, skla a plechovek.
3: Takže už teď vidíte, že to budou nějaká čísla, které budou do stovek kusů.
2: A mezi tím samozřejmě jsme viděli i zbytky jídel a tak dále.
3: Našli jsme tam jedny dětské trenýrky, spoustu plen, trička, elektronické cigarety.
2: Lutfia Miňovská z iniciativy Zálohujme. Vy jste přišli s tím vytvořit analýzu odpadu, co lidé nejčastěji vyhazují.
4: To je všechno materiál, nápojové obaly, to znamená pytky a plechovky, které by se tam nemusely nacházet a mohly by být zpátky v tom procesu, mohly by se z nich znova vyrobit pytky a plechovky.
2: Analýza sezbíraných odpadků bude hotová na konci filmového festivalu. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Za 4 minuty už bude 9:45 a ve 9:45 nás jakožto každý všední den čeká váš oblíbený pořad. A to zámecké léto. I proto buďte s námi dál do té doby tým a držím ti město.

0: zámecké léto.
1: Pěknou středu vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já dnes zámecké léto začnu takovou malou statistikou. Pražský hrad je absolutně největším hradním a zámeckým komplexem zemi. Kombinuje prvky hradu, zámku a paláců. Státní hrad a zámek Český Krumlov pak drží druhou pozici. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 nádvoří a zámeckou zahradu. No a státní hrad a zámek Jindřichův Hradec drží pozici třetího největšího zámeckého komplexu. Rozkládá se na ploše více než 3 hektarů a nabízí přes 300 místností. A právě tam se dnes podíváme s Františkem Kinským.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniklo někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z 5 dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to nádherný komplex. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte zapravdu i to divadlo. No a pak to otáčivé hlediště, tak to taky je taková veliká kuriozita. Stále se mluvilo o tom, bude se rušit, nebude se rušit. Tak je to památka. No, tak my budeme soutěžit, máme připravený zámecký balíček, vy už víte, co v něm všechno je. Jsou tam sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. Tak to je denní výhra, pak v pátek losujeme prohlídku a tak dále. To vy už možná všechno znáte, já to i za chvilku upřesním. Tak pojďme na soutěž. Chcete-li soutěžit, zavolejte 731 800 900. No a držím palce, abyste byli třetí, protože to je naše podmínka. Třetí, který se dovolá z vás, tak jde do vysílání.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dofidlat, dotoulat, soutěžit se bude, ano, součástí zámeckého léta je tedy i soutěž, nezbytná soutěž a oblíbená, já to vidím podle monitoru, tady jak mi naskakují telefony. Třetím volajícím byl pan Zdeněk z Říkonína. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím. Já se přiznám, já jsem v životě neslyšel Říkonín. Kde je Říkonín?
1: Říkonín to je 10 kilometrů od Tišnova.
0: 10 kilometrů od Tišnova, to už je jasné. Tak, pane Zdeňku, jste připraven na soutěž?
1: Jsem, děkuju.
0: Tak ta otázka, jak se jmenoval zakladatel rodu Hradeckých, který působil na zámku v Jindřichově Hradci? Za A. Adam, za B. František, za C. Jindřich.
1: Já bych řekl, že za C. Jindřich.
0: Jindřich. A to říkáte správně, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, takže brýle, deka, termoskaletní ponožky, batoh. V pátek budete ve slosování, tam pravidelně celé prázdniny hrajeme o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin budete rovněž ve slosování a tam můžete vyhrát zámecký pobyt, bude to pro tři výherce. Tak já vás zdravím, mějte se moc pěkně, zdravím do Říkonína, pane Zdeňku. Nemáte zač? I vám přeji hezký den. Jinak mě zaujal ten Adam, ani ne Jindřich. Stavební mánie, všechny málem zadlužil, všechno přetvořil. No a teď to Národní památkový ústav tak krásně všechno opatruje, je to tam moc pěkné. Já vám přeju pěkný den, ať se vám daří. Zítra se vydáme na zámek v Čechách pod Kosířem. Mohu vám slíbit také zajímavou návštěvu. No a pochopitelně i soutěž. Pavel Kudrna přeje pěknou středu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Západočeské univerzitě začínají tradiční letní školy. V Horní Bříze připravují kompletní proměnu náměstí a bude oblačno až skoro zataženo, k večeru až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. Začíná letní škola na Západočeské univerzitě v Plzni. Fakulty připravily pro dětské i dospělé studenty 21 kurzů. Vybrat si mohli z jazykových, uměleckých, technických i ekonomických oborů. O jaké byl největší zájem, prozradila mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Největší zájem každoročně přitahují Mezinárodní letní jazyková škola a Art Camp. Jubilejní 20. ročník Art Campu otevře víc než 40 výtvarných a designerských kurzů pro 430 zájemců. Základní nabídku kurzů letos doplní novinky jako videomapping, tvůrčí psaní nebo tvorba vlastních deskových her.
0: Seznam letní škol je na webu Západočeské univerzity. Většina kurzů je ale už několik měsíců obsazená. Centrum Horní Bříze na Plzni severu čeká výrazná proměna. Úpravu náměstí v odpočinkovou zónu a místo pro setkávání lidí plánuje tamní radnice. Podrobnosti přidává nezávislý starosta David Kapr.
3: V současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení a součástí projektu je rekonstrukce obchodního domu, úprava parkovacích ploch, propojení prostoru s městskou knihovnou a revitalizace zeleně za obchodním domem.
0: Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Reagoval na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, že se Česko zapojí do finanční pomoci. Evropští spojenci a Kanada by z peněz mohli nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a poskytovat je Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
4: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program Půrl, ale je to jednorázová menší částka.
0: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí SPD. K tomu Babiš řekl, že si koalice vše vyříká na páteční koaliční radě.
1: Sport.
0: Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka se utká s Belgičankou Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo, místy ještě doznívající přehánky, postupně ubývání oblačnosti, večer polojasno až skoro jasno. Teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů. Fouká mírný, odpoledne to bude až čerstvý severozápadní vítr. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Boru na Tachovsku na kilometru 123 ve směru do Německa se pracuje, uzavřen je pravý pruh. A pracuje se také na Klatovsku na silnici 190 ze Železné Rudy na Špičák. Opravuje se povrch vozovky. Buďte proto za volantem maximálně opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Deset hodin k tomu 4 minuty. Vítejte, pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje. Patří ke nejvýraznějším českým herečkám. Před kamerou stála poprvé už jako školačka a od té doby vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Letos jí už mohli na obrazovkách spatřit diváci v televizním filmu Greta Schnirch a na podzim diváci uvidí v nové detektivní minisérii Heads. Nejen o tom bude náš další festivalový rozhovor, tentokrát s herečkou Milenou Steinmaslovou. Uslyšíte ho už za chvíli v našem vysílání. Teď pro vás máme dvě ženy, Lenku Filipovou a také Anuka. A hned potom se ozve Radim Jehlík a jeho host.
1: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: já byla jiná.
1: Lenka Filipová, tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje, za 4 minuty už bude 10:45. Teď pojďme na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů, kde už v přenosovém voze čeká Radim Jehlík a jeho host.
2: Přejeme vám pěkný den s naším dalším festivalovým hostem z Relax zóny u Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Náš dnešní host patří k nejvýraznějším českým herečkám, před kamerou stála poprvé už jako školačka a od té doby vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Předloni získala Českého lva a za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Letos jste už mohli na obrazovkách spatřit televizní film Geta Schnirch a na podzim ji diváci uvidí v nové detektivní minisérii Hec. Nejen o tom si budu povídat v následujících minutách s herečkou Milenou Štaňmaslovou. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Začneme Karlovými Vary.
3: Ano.
2: Jaký vy máte vztah k Mezinárodnímu filmovému festivalu?
3: Zá-

0: samozřejmě, že Kladný. Jak jinak, ale já mám vůbec takový, jako, co se týče Karlových Varů, tak můj začátek zde byl zcela jiný, s filmem zcela nesouvisející. Tady jsem měla jednu ze svých prvních brigád v Březové u Karlových Varů. Jsem pracovala v jednom hotýlku. Měla jsem nádobí, roznášela jsem pivo a jídlo a byli tam takový dva manželé, kteří zřejmě měli tehdy nějakou manželskou krizi, což já jsem necítila, ale oni mě všude sebou tahali na výlety, takže já jsem se měla úžasně a oni se nemuseli hádat, což mi došlo po mnoha a mnoha letech. Tak to bylo vlastně moje úplně první seznámení s Karlovými Vary.
1: A to už bylo, to už jste koketovala s herectvím?
0: To jsem vůbec ještě nekoketovala. To mě bylo 15.
1: Rozumím. Jste pravidelnou návštěvnicí festivalu?
0: Ne. Já jsem tady vlastně mockrát nebyla, ale myslím si, že to je úžasná věc, že se tady sejde tolik lidí, kteří vidí tolik filmů. To je prostě paráda veliká.
1: A když se zeptám, jestli jezdíte do Karlových Varů i mimo filmový festival, ať už s divadlem nebo soukromně?
0: S divadlem jsem tady párkrát byla, ale co se třeba týče jako pacient nebo tak, to ne. Počkej, tedy si dovolíte, můžu se na tenhle ten stůl, může se klepat?
1: Poklepejte.
0: Tak klepu, díky.
1: Jak vnímáte tenhle svátek pro tu českou kinematografii? Jak to vnímá herec?
0: Nemůžete nikdy, aspoň teda já, neumím vnímat věci jako odděleně. Na jednu stranu vždycky s tím nejdřív brambory a pak řízek, neumím si dělat takzvaná soustička, ale na druhou stranu vnímat jako festival a nevnímat všechno okolo, to mně nejde. Ale co si myslím, že potřebujeme, aby vždycky se v tom světě okolo nás vylouplo nějaké místo, kde je zrovna teď dobře. Kde to, co se děje, je dobře. To je úplně jedno, jestli se líbí lidem všechny filmy, nebo se jim nelíbí všechny filmy, ale jsou tam kvůli něčemu, co udělali jiné lidské bytosti. Dají si nějaké dobré jídlo, dají si dobré víno, pobaví se, podiskutují a nic jim nehrozí. A to vnímám opravdu jako velký dar. Takže tak.
1: Říkáte, kde je lidem dobře, kde je vám dobře na divadle. Vy jste za ta léta prošla spoustou divadelních cen, tak se ptám, která je ta nejbližší vašemu srdci?
0: Já to takhle nemám. Nejbližší ve smyslu, že jsem s ní nejvíc propojená, to je divadlo v Celetné. Jo? A já jsem vůbec se nějak řízením osudu ocitla na těch malých scénách. Takže dalo by se říci, že pro režiséry a tak. Zřejmě jsem nějakým způsobem čitelnější, nebo to, co umím a to, co nesu, je možná lépe vidět na těch malých scénách, ale jinak, když se dostanu na velké jeviště a můžu udělat hodně velké kroky a můžu se někam rozběhnout a rozmáchnout se gestem, tak se mi to taky moc líbí.
1: Vy jste byla pod Palmovkou 17 let, tuším, nebo
0: no,
1: tak nějak?
0: Já opravdu nesleduju číselnou osu svého života, já v tom mám neuvěřitelný binec, takže dohodněme se, že máte pravdu.
1: Dobře, tak to mi přijde jako docela dlouho na jednu scénu, ale včera byla naším hostem Alena Mihulová. A
0: ano.
1: Vy se spolu vlastně potkáváte se na jevišti, vyhrajete v Ungeltu.
0: Ale ne spolu.
1: Ne spolu, no to jsem se chtěl zeptat.
0: My projdeme jedním jevištěm, ale každá sama, ale přičinou každá s jinou partnerkou.
1: A v minulosti jste pracovali? Vzpomenete na nějakou spolupráci s Alenou Mihulovou, když jsem jí zmínila, byla naším hostem tedy?
0: Já si myslím, že jsme si hlavně navzájem sympatické. My jsme se nepotkali na nějakém velkém projektu, ale spojoval nás samozřejmě z mé strany jenom trošičku a z její strany hodně Karel Kachyňa, protože já jsem u něj začínala. A takže si myslím, že Alena o mně něco ví, že třeba o mně její manžel někdy něco prohodil, dej Bůh, ať to bylo lichotivé. Ale myslím si, že jsme si hlavně navzájem sympatické, protože kdykoliv se potkáme, tak je to setkání jako s přítelem, i když ten přítel je takový přítel jenom na tu chviličku vlastně, že a pak nejsme přítelky, některé by si volali a šli spolu na kafe.
1: Říká náš dnešní host, herečka Milena Štajmaslová.

0: Jsme v relax zóně na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Zdravíme vás z místa, které se nachází poblíž v řídelní kolonády. Naším dnešním festivalovým hostem je herečka Milena Steinmaslová, jedna z hlavních představitelek dvoudílného televizního filmu Gerta Schnirch, což je dívka, která vyrůstá v Brně ve 30. letech a později v době války ve smíšené česko-německé rodině. Ten scénář vychází z románu Vyhnání Gerty Schnirch Kateřiny Tučkové. Vy jste znala tu knihu před natáčením?
1: Ne, já jsem viděla představení podle té knihy.
0: Jak jste se vlastně k tomu projektu dostala? Vy jste prošla castingem nebo vás
1: oslovovali? Ano, prošla jsem castingem.
0: Bylo něco, když jste si říkala, že to je to, proč to chcete přijmout, tu nabídku? Bylo tam něco, ten příběh,
1: scénář? No je to nádherná role. Nádherná role, nádherný příběh. Tomáš Mašín jako režisér. Tam bylo spoustu věcí, proč jsem to chtěla přijmout.
0: Je to jeden z těch, řekněme, silnějších příběhů, které jste během té prozatímní herecké kariéry stvárnila? Nebo kam to sadíte?
1: Buďme upřímní, já jsem filmových rolí příliš nestvárnila. Ale fakt je, že tam je ta Zdislava. To je takový jako dar, který jsem myslela, že bude mým posledním, že jako už se před filmovou kameru nepostavím. Nebylo důvodu si myslet, že to tak bude. A když to přišlo a byla němá tajemství, tak se stalo něco úžasného. A já jsem si zase říkala, aha, tak za tohle poděkuj, protože to už se ti v životě nepodaří. No a teď je tady Gerta Schnirch a Hec, tak si říkám, poděkuj za to, užij si to, protože už se něco takového nemusí podařit. Protože život je v tomhletom, no, dělá si, co chce.
0: My se k Hecu dostaneme za chvíli, ale ještě jsem se chtěl zeptat, jestli máte ráda tyhle historické dobové snímky, nebo radši něco současnějšího?
1: Teďko myslíte jako divák? Mám ráda dobré filmy a dobré příběhy. Jestli to je současné nebo historické, ale aby to bylo dobré. V každém případě historie patří k mým koníčkům a mohli se účastnit na nějakém historickém příběhu, tak jsem moc ráda.
0: Přemýšlíte pak o těch, v tomhle případě třeba poválečných dějinách, když natočíte něco takového, jako je Gerta Schnirch, nebo zanechalo to něco ve vás, popřípadě, jestli jste ten typ, který to po natáčení hodí za hlavu a soustředí se na další práci?
1: Něco ano, tohle ne. Nemůžete nosit všechno. Ale tohle je téma, které není možné hodit za hlavu, protože je pořád využíváno až zneužíváno, protože je v něm pořád ještě mnoho přibližností, fikcí, schválností, strachu, nenávisti. Tohle má dlouhé stíny. A ty stíny se zatím nekrátí, protože v tom té vrcholové lajně naší společnosti tam není jednotná snaha na to, aby se toto období prostě pojmenovalo, zhodnotilo a pomohlo lidem nezapomenout. To přinese do jisté míry čas, ale pochopit a říct si, jsem rád, že jsem to nemusel řešit, jsem rád, že jsem u toho nemusel být. A můžu si jenom přát, abych zareagoval jinak.
0: Ještě mě zajímá ta spolupráce s režisérem Tomášem Mašínem, vy jste něco naznačila. Ten režíroval i snímek Němá tajemství, za který vy jste obdržela Českého lva za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Je to od té doby ten režisér, kterému neodmítnete spolupráci, už třeba jenom proto?
1: Já bych ho strašně nerada takhle na veřejnosti jako vydírala. To se mě nezdá úplně korektní. Ale bude-li mě potřebovat v nějakém tématu, v nějakém příběhu, tak já věřím jeho lidské i umělecké inteligenci a věřím jeho lidskou i uměleckou slušnost a v jeho velké umělecké schopnosti, že si myslím, že bych neodmítla. Pokud bych si najednou neřekla ty brďo, tak na tohle nemám. Jo, protože i to se může stát. Třeba kdybych chtěl, abych hodně dobře bruslila. Tak jsme v háji.
0: A stalo se to někdy v minulosti?
1: Zatím ode mě nikdo bruslení nechtěl.
0: Upřímně, jak moc potěší Český lev? Prozraďte.
1: Já vím, že je to možná prapodivné, ale mě ze všeho nejvíc strašně potěšila ta nominace. Protože když dostanete tu nominaci, tak to znamená, holka, tohle si prostě odvedla dobrou práci. Udělala si to dobře. A jsou tam i ty čtyři kolegyně, tak člověk vidí, co odvedly oni a říká si, tak jo, to jsem jako v dobré partě. to je jako dobré. A já nemůžu říct, že bych s tím vůbec nepočítala v tom smyslu, že bych se nepřipravila. Já jsem se připravila. Ale mě by neskazilo večer, kdybych ho nedostala. Já jsem byla ráda, opravdu jsem byla ráda, když ty lidi zakřičeli, jako vypadalo to, že mě to všichni přejou. Janička vedle, Plotková vedle mě vykřikla tak, že já jsem už nemusela vůbec vydávat žádný zvuk, protože ta to udělala za mě. Takže jsem viděla, že lidi okolo mě mají taky radost. Tak jsem si říkala, dobře, tak si to, holka, asi opravdu zasloužíš. A měla jsem radost, velkou. Ale tu největší, takovou tu, která nic nechce, to byla ta nominace.
0: To říká náš dnešní host, festivalový host, který je herečka Milena Steinmaslová.
2: Český rozhlas Plzeň,

0: Ještě chvíli si budu povídat tady v relax zóně v Karlových Varech, jen pár metrů od ikonického vřídla s herečkou Milenou Steinmaslovou, navštívila Mezinárodní filmový festival. Mimo jiné i proto, aby udělala reklamu nové televizní minisérie Hec.
1: Ano.
0: O čem bude Hec? Vy jste první herečka, kterou tady máme ve vysílání.
1: Tak já myslím, já si to teda rychle srovnám v hlavě, aby zbylo něco na kolegy. Ale je to v každém případě formou neobvyklý zážitek. Natočením, formou scénáře, střihem. Je to něco mezi westernem a klasickou detektivkou. Je výborně obsazený a myslím si, že když si k tomu lidé sednou, tak budou vděční za to, že v České televizi nepůjdou uprostřed toho příběhu reklamy a že si buď uvařej kafe pak, a nebo si ho už při dalším dílu uvařej dopředu. Protože je to fakt napínavé. Napínavé, ale nejenom ve smyslu té detektivky, ale ve smyslu toho vnitřního napětí, co mají právě dobré westerny. To dobro a zlo. Kde je, jaké je, jak to dobro, tak to zlo. A jestli vůbec má to dobro šanci vyhrát. Ne proto, že by bylo bezbrané, ale protože některé zbraně nemůže použít.
0: A ta základní dějová linka je jaká? Můžeme prozradit alespoň?
1: Základní dějová linka je, jsme na větší vesnici, někde, ne přímo v horách, ale řekněme třeba, točilo se to v Krušných horách, tak si představte Krušnohoří, jako, jak to tak vypadá.
0: My ho známe, máme
1: je to,
0: ho kousek
1: je
0: od
1: to
0: nás.
1: Chudý kraj, je to poblíž polských hranic, je to místo, kde v těch statcích, které jsou v určité vzdálenosti od sebe, se skrývá něco, co je zdánlivě vyřešené, ale jeden jediný akt to všechno začíná pomalu vykopávat ven. Hlavní figuru hraje Petra Hřebíčková a lidé, kteří s ní viděli její romantické filmy, tak budou velmi překvapeni, jak skvělá je v úplně odlišné roli. Opravdu je moc dobrá. Vůbec je to nesmírně dobře obsazený. A my jsme zatím viděli první dva díly a je to skvělé. A to, co se tam stane, tam se postavil nádherný starý dřevěný kostel jenom kvůli tomu seriálku, kvůli té sérii, a ten schoří. A tím, že schoří ten kostel, tak je ta víra, která tam prochází, jako víceméně všude přítomná hodnota, všude přítomný druh myšlení v různé síle, v různé formě, tak ztratí ten středobod. Já nevím, jestli jsem to divákům ulehčila, ale já to taky ulehčit upřímně řečeno nechci.
0: Tomu rozumím.
1: Protože když máte cítit napětí, tak čím míň víte, tím lépe. A já jim můžu říct, že to napětí za to stojí, protože to není falešné napětí.
0: Kdy uvidíme Hec na televizních obrazovkách?
1: Já si myslím, že teďko, když jsme byli kvůli Gertě, tak tam říkala Kateřina Ondrejcová, že do vyhlášení podzimu Česká televize neříká termíny. Takže řekla bych ano, podzim. Ale jako přesně, to ani nevím.
0: Jsme ve finále, to mě docela mrzí, vy tady ten program máte nabitý, ale jaké pracovní nebo i soukromé plány na léto i další měsíce má Milena Steinmaslová?
1: Milena Steinmaslová pojede chodit po horách do Švýcarska, pak pojede do Itálie cvičit jogu a potom hraje taky přes prázdniny a taky tam něco bude málo točit a potom bude dělat sirupy a bude předstírat, že je zahradník a potom taky nebudu dělat nic a jenom budu. A na to se moc těším.
0: Tak hodně klidu, ať se vám všechno vydaří podle plánu. Přeju vám krásné léto, povedené prázdniny, spoustu pracovních i osobních úspěchů. Mějte se krásně a užijte si pobyt tady na Mezinárodním filmovém festivalu.
1: Jestli dovolíte,
0: určitě.
1: Tak já posluchačům popřeju krásné léto, ať si ho užijou tak nejhezčejc, jak si ho představují, ať si ho nenechají hlavně ničím zkazit, ať nebrblají. ať se víc smějou a jsou víc šťastní, nebo aspoň si uvědomí, že jsou šťastní. A potom jedno velké přání. Já jsem proti tomu, abychom neplatili Český rozhlas a Českou televizi. Mě velmi překvapilo, že Švýcaři si v referendu odhlasovali, že si to platit chtějí. Tak se držte a vězte, že vašich přátel je, doufám, víc než nepřátel. I když ty nepřátelé jsou na lepších flecích, to je potřeba říct.
0: Díky moc, Milena Štajmaslová, mějte se, naslyšenou.
1: Naschle.
0: To byl náš další festivalový host, loučí se a příjemný poslech vám i nadále přeje Radim Jehlík.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Za 5 minut bude 11:15, tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Jaké jsou vhodné pomůcky pro nevidomé a co obnáší nácvik chůze s bílou holí? I to učí své klienty obecně prospěšná společnost Tyflo Servis, která nevidomým pomáhá už 35 let. Svoji činnost, služby, ale i nácvik praktických dovedností dnes představuje na hlavním vlakovém nádraží v Plzni. Proč právě tam a co se právě tam odehrává, to ve vysílání Českého rozhlasu uslyšíte už za malou chvíli, protože na hlavním nádraží máme naši reportérku Jitku Englovou a s tou se spojíme už za malou chvíli po Haně Zagorové a taky Gary Halliwell. It's Running Man.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát přitom pozor.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte dopolední program Českého rozhlasu Rádia Vašeho kraje. Učíme se dotykem. To už je 35 let heslo Tyfloservisu, české neziskové organizace, která pomáhá lidem se závažným zrakovým postižením najít cestu k samostatnému životu. Jaké to je, když člověk přijde o zrak, co obnáší nácvik samostatného pohybu a orientace v prostoru a jaké pomůcky pomáhají? I to dnes může každý zjistit v Plzni na hlavním vlakovém nádraží při akci Tyfloservisu. Máme tam naši reportérku Jitku Englovou. Jitko, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tak tady na vlakovém nádraží, konkrétně v Horní hale, je stánek Tyfloservisu, u kterého se lidé dozvědí mimo jiné informace o nácviku prostorové orientace. Jsou tady kompenzační pomůcky k vidění a vlastně lidé se dozví vše o činnosti a náplně Tyfloservisu a o službách, které nabízí. To je jedna část té dnešní akce. A druhá je, že tady opravdu instruktorky Tyfloservisu mají klienty v kurzu prostorové orientace a právě i během tohoto nácviku se můžou lidé připojit a vidět, co to obnáší a jaké dovednosti pomáhají klientům v tom, aby žili co nejvíce nezávislý život. A třeba i jak složité a náročné to musí být tady vlastně v té hale, to soustředění, protože je tady hluk, všechno se tady rozléhá a to soustředění opravdu musí být veliké.
0: Takže ale pro takový nácvik prostorové orientace je hala hlavního nádraží asi dost vhodné místo.
1: Ano, ale to není ten jediný důvod, proč jsme tady. Ono v rámci toho nácviku instruktorky s klienty procházejí to nádraží a ta místa, která jsou pro ně důležitá při jejich cestách. Je to i proto, že nádraží má za sebou rozsáhlou rekonstrukci, hodně se tady toho změnilo, třeba oproti tomu, na co byli zvyklí, takže aby se seznámili s těmi novinkami a změnami a nějakým způsobem si je zažili. Mimochodem, k dispozici tady mají i takové akustické majáčky, což je orientační hlasový systém pro zrakově postižené. Ty majáčky jsou třeba u pokladu nebo u přístupu k nástupištím, u podchodu a spouští se pomocí takové speciální vysílačky, kterou nevědomí a slabozrací používají. A vlastně po sednutí ty majáčky podají hlasovou informaci o tom, u jakého objektu, vchodu nebo nástupiště se člověk právě nachází.
0: Jitko, pojďme si tedy ještě něco říct k samotnému Tyfloservisu. Už jsme zmínili, že ta dnešní akce je i takovou připomínkou toho, že tato obecně prospěšná společnost letos slaví 35 let a pomáhá v celé České republice. Je to tak?
1: Je to tak. Tyfloservis má 13 krajských poboček a nevědomým a slabozrakým lidem pomáhá už od roku 1991. Díky němu tedy získávají nejen poradenství a informace, ale i praktické dovednosti k tomu, aby mohli žít samostatnější a na cizí pomoci méně závislý život. Takže se například učí, jak už jsme zmínili, pohybovat se v prostoru, starat se o svou domácnost, seznamují se s vhodnými kompenzačními pomůckami, učí se třeba číst a psát Braillovo bodové písmo a tak dále. Všechny své služby Tyfloservis klientům poskytuje zdarma. Na tu plzeňskou pobočku se ročně obrátí zhruba 220 klientů. No a když už jsme zmínili to výročí, tak za zmínku stojí i to, že za dobu své činnosti, tedy za těch 35 let, Tyfloservis v celé České republice už pomohl 76 tisícům lidí s těžkým postižením zraku.
0: Z budovy hlavního nádraží v Plzni se do dopoledního vysílání přihlásila Jitka Englová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Přeji krásný den a těším se na slyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Rodičovská se od ledna zvýší o 50 tisíc korun. Návrh dnes schválila sněmovna. Město Úterý na Plzni severu má nový web, portál pro občany i mobilní aplikaci. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů a bude převážně polojasno, teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Dnes vládní novelu schválila sněmovna. V případě narození dvojčat a vícerčat bude částka dvojnásobná. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili ani jeden ze čtyř návrhů na zavedení valorizace rodičovské. Předlohu, kterou dolní komora upravila, také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října určovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Novou mobilní aplikaci a portál pro turisty spustilo Úterý na severním Plzeňsku. Jsou součástí nového městského webu. Úterý je výjimečné svým zachovalým historickým centrem, včetně městské památkové zóny. Pokračuje nezávislý starosta Úterý Václav Kosta Ntinovič.
2: Jsme rádi, že jsme mohli spustit úplně nový web, včetně mobilní aplikace, a grafická podoba webu odkazuje na naši dlouhou historii. Věříme, že stránky zaujmou i turisty a mladou generaci. Samozřejmě je i možnost zobrazit si web ve zjednodušeném formátu.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců v Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úpravy aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
3: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek. Sport.
0: Český cyklista Matyáš Vacek odstartuje dnes jako průběžně třetí muž celkového pořadí do páté etapy Tour de France. Ve čtvrté etapě po úniku skupiny na desátém místě za vítězným Dánem Pedersenem. Žlutý dres pro vedoucího muže oblékne nově Nortrén.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, na jihu popolední ještě zvětšená oblačnost a výjimečně doznívání slabých přehánek, večer od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů. Fouká čerstvý severozápadní vítr, večer bude slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení přibylo na dálnici D5 Unířan na Plzni severu mezi kilometry 93 až 89 ve směru na Plzeň se momentálně pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Uzavřen zůstává levý jízdní pruh, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Deset hodin, čtyři minuty, Český rozhlas, rádio vašeho kraje a vy posloucháte náš dopolední program, ve kterém už za malou chvíli se ozve pan Josef Fousek. Ano, pravidelný rozhlasový féton, jehož dnešní název je Chléb a hry. I proto buďte s námi dál, zatím pro vás máme Petr Nováka nebo Joben.
1: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

Kouskův svět. Chléb a hry. Potkávám lidi, kteří se mnou rostli ve stejném městě. Musím dolovat v paměti, kam je zařadit, kdo jsou. Nevím o nich nic. A celá desetiletí nás rozdělila, pozměnila tváře, každý jsme měli jinou cestu. Jen to město zůstává stejné, téměř stejné, domy se mění, přibývají jiné, ale kroky našich cest jakoby zůstávaly zaklety v dlažbě ulic. Ty, které potkávám, jdou jako já v té čtvrté čtvrtině. Té závěrečné. Místo, abychom si přáli úspěch, přejeme si zdraví. Víme, že stará generace je občas spíše na obtíž. V kultuře, ve společnosti, v rodinách není divu, že se občas cítíme zbytečnými. Jsme jako byt přeplněný starými věcmi, který vymetá mladé koště. Už nás málo kdo bere vážně, nikoli já nepláču a nesmutním. Tu samou situaci budou prožívat ti, kteří hýří naději. Mnozí nás považují za příčinu všech nesnází. Vždy se musí něco na něco svést. Ona ta pravá vina není nikde k nalezení. Zametání pod prach je známé celá staletí. Mnoho lidí touží mít více a více a domnívají se, že ti, kteří mají nejvíce, je šidí.

0: co svět světem je, vždy ten, kdo měl přístup k truhlici, ji s radostí naplňoval. A mezi těmi, kteří nemají truhlice naplněné, začne klíčit touha vzít si něco z těch druhých truhlic. Objeví se vůdci a popouzejí ty, kteří truhlice nemají, aby se rázně ozvali. Staré a nehynoucí heslo, když on, proč ne já, nezahyne. Rozbije se spousty přátelství, vzplane pochodeň závisti a když vřava na chvíli umlkne, podepíší se velkohubé dohody. Ti na vrchu, kteří mají vrchovaté truhlice, slibují raj na zemi. Aby se lid nenudil, vrátí se divadlo, chléb a hry. V prvních řadách sedí prominenti, že je výhodné mít první řadu, nevěřte tomu. Po představení povzdechla šatnářka. Ta ramínka jsou pořád stejná, ale kabáty se mění.
1: Fouskův svět. Český rozhlas Plzeň.

0: seriálu Příběhy nejen šumavské připomeneme známého inženýra německého původu Josefa Rosenauera. Už za pár minut.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. To byly Beatles. Za 7 minut už bude 11:30. V okolí Stožce a Nové Pece na Šumavě najdeme velké množství odkazů na geniálního inženýra Josefa Rosenauera. Také aby ne, když právě zde vybudoval úžasné technické dílo, dnes známé jako Schwarzenberský kanál. Po Josefu Rosenauerovi je zde pojmenováno mnoho objektů, památník, vodní nádrž i kaplička, ke které se váže jeden zajímavý příběh, o které nám teď budou vyprávět Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Josef Rosenauer byl stejně jako většina lidí jeho doby, tedy druhé poloviny 18. a začátku 19. století, velmi zbožný. A tak v okolí budovaného plavebního kanálu bylo několik míst, křížků, kapliček nebo svatých obrázků, u kterých mohl člověk zastavit a pomodlit se.
3: Nejinak tomu bylo i nedaleko dnešních Jeleních vrchů, v místech, kde protéká jezerní potok, na úpatí dnešního Rosenauerova lesa, kde na stromě visel svatý obraz, k němuž se chodívali modlit dělníci i Josef Rosenauer.
2: Jednou byl v modlitbách pohroužený Rosenauer napaden pytlákem a poraněn nožem na šíji. Pytlák se chtěl pomstit nenáviděnému nadlesnímu a omylem napadl Rosenauera, který měl myslivecké šaty.
3: Rosenauerovo zranění naštěstí nebylo nijak vážné a protože pytlák, zhrozen svým omylem, se staviteli omlouval a prosil o milost, bylo mu odpuštěno. Na místě pak byla postavena primitivní dřevěná kaplička.
2: To je však jedna verze legendy, ta druhá hovoří úplně o něčem jiném. Když Josef Rosenauer vyprojektoval plavební kanál a dostavil ho až po jezerní potok, zjistil závažný problém.
3: Voda, která doposud kanálem volně proudila, se pojednou počala vracet. Důvodem snad mohl být malý spád. Zoufalý Rosenauer nevěděl, jak dál. Poklekl na místě svatého obrazu a prosil panu Marii o radu a pomoc. Podle pověsti únavou usnul. Když se pak probudil, s překvapením zjistil, že hůl, kterou nosil stále při sobě, ukazuje směrem, kam je třeba namířit směr stavby kanálu.
2: Jako výraz díku zde nechal postavit nejdříve malou dřevěnou kapličku a později v roce 1818, tedy dlouhých 14 let po smrti geniálního inženýra, vznikla nová, ta, kterou už několikrát opravenou můžeme vidět dodnes.
3: Smutné časy Rosenauerovy kapličky přišly po druhé světové válce. Nebyli tu poutníci, kteří by se k ní chodili pomodlit. Kaplička byla v hraničním pásmu a nebyl nikdo, kdo by o ní pečoval. Obraz korunování Panny Marie, namalovaný na plechu, značně korodoval. Koncem 90. let 20. století byla zřetelná již jen tvář Panny Marie a holubice Ducha Svatého.
2: V roce 2000 zadal Karel Jan kníže ze Schwarzenberku u akademického malíře Jana Vachudy z Prahy namalování nového obrazu. Umělec byl inspirován jak zbytky původního obrazu, tak také oltářním obrazem z kostela v rodišti Josefa Rosenauera ve Chvalšinách. Kaplička s novým obrazem korunování Panny Marie byla 20. srpna roku 2000 vysvěcena za přímé účasti Karla Jana ze Schwarzenberku.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.
0: Za 3 minuty bude 11:30, tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Dneska je 8. července a nás už za chvíli čeká kalendárium s Petrem Jungmannem. I proto buďte s námi dál.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
3: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
2: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
4: A já přeji dobré dopoledne. Jirka Vykoupilová a její babské rady nás dneska naučí, jak připravit čolehačku, která krásně drží tvar a obejde se bez zbytečných stužovačů. Ideální téma pro vás, hospodyně. Tak buďte s námi dál, teď Věra Špinarová anebo Michal David, legendární disco příběh z Plzně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33 až 40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30 až 31% se ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá krásně, má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu, třeba na narozeninové dekorace, docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rokovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věra Martinová, tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Za 4 minuty bude 12 hodin. Ano, tušíte správně, to je ten čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis a po 12. hodině nás čekají opět písničky pro vás. Telefonní linka jasná daná, netřeba ji opakovat, tak po 12. hodině. Já jsem Jiří Trnka a přeji vám krásný den, pěknou středu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Autobusy v Plzeňském kraji mají během léta častější poruchy klimatizací. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka doplnil správní radu Západočeské univerzity. Bude většinou polojasno, večer přibývání vysoké oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zítková. Organizátor dopravy v Plzeňském kraji společnost Poved upozorňuje na větší množství poruch klimatizací u linkových autobusů. Během léta jde už o desítky případů. Dnes se problémy s klimatizací týkají spojů z Letin do Plzně, z Nepomuku do Blatné a také spoje, který jezdí mezi Nepomukem a železničním nádražím ve Dvorci. Dopravní specialista společnosti Poved Martin Fencel k tomu dodává.
2: Pravidelně to chodíme měřit, ten autobus je velký, pak se z toho stává takový skleník, kde ty teploty můžou být až ke 40 stupňům a dopravce pak je za tyto problémy sankcionován. Aktuálně jsou vždy ty informace na webu idpk.cz, kde vždy jsou vypsány spoje, kde ta klimatizace nepůjde.
1: Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka se stal členem správní rady Západočeské univerzity v Plzni. Postu se ujal poté, co skončil ve vojenské funkci. Vedení univerzity Karla Řehku do funkce nominovalo pro jeho zkušenosti z vedení armády a očekává od něj hlavně strategický pohled na bezpečnost školy a její dlouhodobou odolnost v krizovém řízení, kybernetické bezpečnosti, ochraně měkkých cílů i toho, jak je společnost schopna čelit novým typům hrozeb. Informuje o tom Západočeská univerzita na webu. Při zhoršené bezpečnostní situaci bude zřejmě vláda moci zvýšit výdaje státního rozpočtu nad schválený limit. Rozhodla o tom dnes sněmovna, která hlasy koalice přehlasovala Senát. Novela umožní vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%.
3: Senát chtěl do zákona doplnit přísnější podmínky pro navyšování výdajů. Sněmovna to ale odmítla. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by senátní změny přinesly právní nejistotu.
4: Přesně to je důvod, proč doporučuji setrvat na sněmovní verzi. Představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech.
3: Podle opozičního poslance Jana Jakoba z TOP 09 umožní novela nekontrolovatelné navýšení výdajů.
5: Naším cílem není svazovat stát v mimořádných situacích. Naším cílem je, aby se důležité priority financovaly odpovědně.
3: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Opozice chce zákon napadnout u ústavního soudu. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
1: Na stříbrné návrší v Krkonoších nedaleko Luční Boudy se po 70 letech vrátily krávy. Správa Národního parku se tak snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Právě Krkonoše jsou jediným místem na světě, kde se vyskytuje. Řízená pastva by mohla pomoci vytvořit pro něj lepší podmínky. Sport. Po Karolíně Muchové bude bojovat o postup do semifinále tenisového Wimbledonu také Linda Nosková, která se utká od 14 hodin s Belgičankou Mertensovou. Kapitánka v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová říká, čím je soupeřka české hráčky nebezpečná.
6: Linda hraje proti Mertens, což jako ve čtvrtfinále Grand Slamu je prostě otevřený zápas, jo, ale víme, že jako Mertens umí hrozně dobře zahrát a může zahrát skvělý zápas. Ona je jako na té trávě hrozně nepříjemná hráčka, ona je jako kousavá, nic se jako nevzdává, ale pak když jako se zareješ pod kůži, tak dostane takovýho jako nerva. Uvidíme, jak to bude.
0: Počasí.
1: Čekejte většinou polojasno, na jihu regionu popoledně ještě zvětšená oblačnost a výjimečně doznívání slabých přeháněk. Večer od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Povane čerstvý severozápadní vítr a večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Boru na Tachovsku se opravují vozovky a pravý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Dobrou chuť, 4 minuty po 12. hodině. Tady je Český rozhlas Plzeň, pořad Písničky pro vás a telefonní linka daná. 221 554 222. Zavolejte, vyberte, zahrajeme a někomu uděláme radost. Věřte mi, funguje to báječně.
0: Český rozhlas Plzeň a

0: Také malinko sobec, řekněme, že sice hrajeme pro někoho, ale zároveň tu písničku chceme i sami pro sebe, že to je pravda, Miluško?
1: Ano, jo.
0: Tak pojďme na to, pojďme na to.
1: Tak, dneska má krásné 49. narozeniny paní Lidonka Švejdová Plato. Kolegyně jí přejí všechno nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu. Děkuji.
0: Měla jste to napsané, dobře jste udělala, bylo to velmi pěkné. Tak doklad to vám přejeme hezký den a posíláme Vohul Basy, tak se to jí jmenuje, naslyšenou.
1: Dobře, tak jo, děkuji.
0: Tak jo.

Vohulbasy, Krištof, Český rozhlas Plzeň. Přesně za 2 minuty bude 1:15 a na telefonní lince 221 554 222 je

0: paní Mirka a ta je z Plzně. Mirko, dobrý den.
1: Dobrý den, Jiříku, zdravím všechny posluchače, kamarády, kamarádky, všechny rozhlasáky, zdravím taky pana Kopejtka a pro všechny, pro radost, pro dnešní den si necháme zahrát. Všem přeju krásný léto, ať jsou zdraví, opatruj se, všichni se opatrujte a mějte se fajn.
0: A já tomu
1: moc krát děkuju.
0: Jo, děkuju, Mirko, není zač, já to musím doplnit, že jsem před nedávnem si telefonoval s panem Jaroslavem Kopejtkem a asi hodinu a půl a mám vás všechny pozdravovat. Říkal, vyřiď to, řekni to, tak já to vyřizuju.
1: To je dobře. Hlavně, že nás slyší, že na něj myslíme, že jsme na něj nezapomněli a hlavně, aby se mu dobře dařil, ať mu slouží zdraví a všechno, ať mu vychází.
0: Mirko, dejte se a naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Zvla jsem si sandály a nubosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: Helena Vondráčková, léto je léto, telefonní linka je 221 554 222 a na té je Marie od Papírny z Plzně Slovan. Dobrý den, Marie.
1: Dobrý den.
0: Marie, říkala jste, že máte dneska spoustu od těch oslavenců a oslavenkin, no, tak pojďme, veme je postupně.
1: Mám dvě holky, jednu Libušku Sadílkovou z Nový hospody tady v Plzni a jednu Drahomíru Vávrovou ze Sušice. Takže děvčata, k svátku vás zdravím, přeju všechno nej, hlavně zdravíčko a pohodu. Kočky, mějte se a posílám vám Marie Rotrovou.
0: Ano, Marie Rotrová, hvězda supernova. Ta bude pro tyto dámy od vás. Vy se mějte k Papírně pěkně a někdy nám opět zatelefonujte. Naslyšenou, Maruško.
1: Díky, na
0: hned dvě Marie byly v éteru. Pěkné.

0: Marie Rotrová, hvězda Supernova, Český rozhlas Plzeň, 22 minuty po 12. hodině. A teď za to vezmeme, protože telefonuje Jitka z Chlumčana, chce kabáty. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jitka z Chlumčan. Chtěla bych dnes zahrát písničku pro velkou faninku kabátů, naší vnučku Šárku Urbanovou, která včera měla 8. narozeniny. Takže Šáry, všechno nejlepší a ať se ti daří. Děkuji za zahrání a mějte se hezky.
0: Přání je vyřízené, vám přejeme pěkný den a muzika už hraje naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Ano, a s těmi pokračujeme dál. Už za chvíli další z vás na telefonní lince 221 554 222, ale teď jedno přání písemné. Dne 6.8. oslavili naši rodiče Josef a Eva Pivoňkovi z Horšovského Týna 58. výročí svatby a rádi bychom popřáli všechno nejlepší do dalších společných let. Jsou úžasná dvojka. Děti a vnuci, prosíme zahrát písničku Báječná ženská od Michala Tučného. Děkujeme a všem posluchačům přejeme krásný den.

0: Michala Tučnýho vystřídá Argema, telefonuje Ani z Bylena ta Radbuzou. I pro vás mám přání dobrého dne.
1: Dobrý den. Před týdnem měli svátek Jaroslavy a my jsme nebyli doma, tak dnes dávám zahrát ještě paní Jaroslavě Táborské z Třemešné pod Přimdou. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a radosti. A ještě jsem chtěla říct, že mám napsáno v kalendáři, že 30. června naposled vysílal Jaroslav Kopejtko. A teď jsem slyšela včera, už jak nám bude hrát od 6 hodin každý den dechovku. Tak mu moc děkujeme, jsme rádi, vzpomínáme na něj a nebudeme ho každý den pozdravovat, to by byly stovky lidí. Prostě těšíme se na dechovky. Každý den od těch 6. Včera už to bylo. Moc pěkně nám zahrál. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Tady jsou písničky pro vás, Český rozhlas Plzeň, 7 minut po půl jedné, pokračujeme dál. Zdeňka z Mezí je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych chtěla popřát školákům hezký prázdniny a mám tady vnuka na prázdninách Daliborka, tak tomu bych chtěla poslat písničku a všem hezký léto.
3: Daliborek se má, posíláme turbo, které jste vybrala vám do Mezí k Manětínu, přejeme pěkný den. Už hrajeme, naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.
3: A vy ostatní, 221 554 222, za chvíli s dalším z vás v našem vysílání.

0: To byly Turbo.
1: Krásným dívkám Český rozhlas Plzeň za 4 minuty, 3/4 na 1. Pojďme podíváme se do naší mailové schránky. Dnes po druhé budeme hrát pro pana Tomáše Berku, který právě dnes slaví 53. narozeniny. Paní Milada Berková, tady patrně manželka, tak mu posílá jeho oblíbenou písničku.

0: 221 554 222, telefonní linka sem k nám do studia, na ní je Vlasta z Hejna u Klatov. Vlasto, pěkné poledne vám přejeme. Paní Vlasto.
1: Já bych chtěla zahrát písničku Butterfly.
0: Tak dobře, tak zahráme Butterfly. Naschledanou, bylo to stručné, ale výstižné. Mějte se hezky.

0: Jsme Český rozhlas a telefon k nám do plzeňského studia je 221 554 222 na chatě, případně na chalupě v Babiné u Plasie. Jana, dobrý den.
1: Dobrý den, mé nejoblíbenější rádio. Prosím, zahrajte Janám, Marcele a Jindrovi pro nás píseň od Josefa Zocha.
0: Pojďme se ponaučit. Měla stín na očích Josef Zoch. Mějte se dobře, ano. A naslyšenou.
1: Naše hezké léto.
0: No to vám také.

0: zase pondělí.
1: Josef Zoch, Český rozhlas Plzeň a Matěj Novák slaví 45. narozeniny, vzpomněla si na něj jeho přítelkyně Kamila a píše: vážená hudební redakce, prosím, zahrajte Hanu Zagorovou Nešlap, nelámej pro toho jméno. No a jméno je také dopsané, tak my hrajeme, teda ne pro toho jméno, pro toho mého je tam napsáno. Hana Zagorová.

Dobré spojení. Hana Zagorová a Český rozhlas. Za 4 minuty bude 13 hodin. Odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. A to se Štěpánkou Zíkovou. Pode mnou ještě Neil Diamond. A po 13. hodině nás čeká host, tentokrát režisér Dan Přibáň. Já jsem Jiří Trnka a přeji vám krásnou středu a krásné léto.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Tři úterní požáry polí a lesa v Plzeňském kraji způsobily statisícové škody. Dobřany upravili parkování v okolí městského kulturního centra Wolfram. Bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Škody za stovky tisíc korun způsobily tři velké požáry, které v úterý v Plzeňském kraji zaměstnaly desítky profesionálních a dobrovolných hasičů. U požáru lesa u Brodu nad Tichou na Tachovsku prováděli hasiči poslední práce ještě dnes dopoledne. Příčinou požáru byly jiskry ze spadlého drátu elektrického vedení, jak uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Škoda po požáru je asi 200 tisíc korun. V úterý hořelo také ještě pole nedaleko obce Kšice na Tachovsku a hasiči zasahovali také u hořící pole u Štichovic na severním Plzeňsku. Dobřany na jižním Plzeňsku dokončili úpravy okolí městského kulturního centra Wolfram. Součástí je i regulace parkování na zelených plochách prostřednictvím zasouvacích sloupků. Pokračuje nezávislý starosta Dobřan Martin Sobotka.
3: Chceme mít pod kontrolou to, že na těch zelených plochách, které jsou zpevněny jenom rošty, se nebude parkovat běžně a nebude tam docházet k takovým nešvarům, jako že tam lidé odstaví vrak a podobné vozidlo. Chceme, aby to byl příjemný park. Pouze když se bude konat nějaká akce přímo v jízdárně, tak tam ti návštěvníci zastaví, aby zase neubírali místa rezidentům.
2: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci dnes sněmovna schválila v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď je posoudí Senát. Podle policejních statistik v roce 2025 zahynulo na českých silnicích 34 cyklistů. To je o 4 méně než v roce předchozím. Podle statistik přitom v loňském roce nemělo přilbu 59% usmrcených cyklistů. Data tak potvrzují, že ochrana hlavy stále není pro cyklisty samozřejmostí. Horská služba proto bude v Krušných horách cyklistům význam přilby připomínat.
4: Členové horské služby budou v rámci projektu Na koleji s přilbou připomínat základní pravidla bezpečné cyklistiky o nadcházejícím víkendu na Ježíškově stezce na Božím daru v Krušných horách. Horská služba zasahovala v loni u téměř 1200 případů spojených s úrazem cyklisty na kole. V porovnání s předchozími roky počet těchto úrazů roste. Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
2: České volejbalistky vstoupí do závěrečného turnaje základní fáze Ligy národů. V boji o play-off se v Bělehradě střetnou od 16:30 s Němkami. V dalších dnech budou čelit Nizozemkám, Bulharkám a Francouzkám. Fotbalista Jan Kovařík bude pokračovat Bohemians 1905. S vedením vršovického klubu podepsal 38-letý krajní hráč další roční smlouvu.
1: Počasí.
2: Čekejte většinou polojasno, večer od západu přibývání vysoké oblačnosti, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách maximálně 21. Povane čerstvý severozápadní vítr a večer zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Berouna počítejte se zhruba 2-kilometrovou kolonou a v Nýřavnech na severním Plzeňsku je uzavřena ulice Havířská. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava,

0: mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný. A ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit. A je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není. Ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí. Díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky. Jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali. Takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
1: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
0: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně je to krabička. No, funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletí dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami jako nestětněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
1: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
0: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když já mi bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně takový jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru, my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašnou radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
1: Tak tam to asi začalo.
0: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
1: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než no,
0: tak to celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
1: No, lidi říkali, je to skoro stejný.
0: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně. No.
1: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty... A člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyhle, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A teď jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli. Tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo, prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme jaký debaty, jako zapří, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme to je jasný, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď jsme plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, když jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně.
0: Na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data. Tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli
1: jste
0: důkaz.
1: No, a je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. Jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenomže pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvízt, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla jedna alternativa bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel 12 000 kilometrů a tam s tím vyjel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec, co to bude dělat, až pojedu dolů. Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak, jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako, není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu. A teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je ta člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, říkal, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo,
1: no,
0: co nejvíce
1: plavat? No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo. Když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta to je takový jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku nebo několik ramen úzký řeky znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, přistání. Jo,
1: takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono pro představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten luas je jako prostě nebezpečný. Jo.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběné auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já nevím, 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy luas na cestě? Kouplou jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, kterému jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pintlich. On to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rošlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom, jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to. Říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a ono se to stane znovu, tak zaprvé si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo,
1: to bylo poprvé, to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co se nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ona má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi. A vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně celý napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc, jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, my jsme, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme si, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak na to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaklo, je to odevře, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, který, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: si děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou já se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, u toho našeho obzvlášť, má ten stříhač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě stříhač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo stříhači seriálu Michal, Petra, Pepa. Abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat a já potom přijedu a vytváří se něco jako bodovej scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství, jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu, nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp, stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dan Přibáně, naším hostem, kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky, ale co bude dál?
1: To my...
0: Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo? To je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře proto jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přiletět, nebo přiletět, přijet, už jsem taky přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě my, ta naše první cesta s těma trabíkama měla i do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako, tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona někde přes silnici, to je prostě...
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibán. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vodní záchranáři evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% loňské sezony. Plzeň upravila vyhlídku Kozí bouda na naučné stezce Zábělá. Úterý na severním Plzeňsku má nový web, portál pro občany i mobilní aplikaci. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpán Kazíková. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezony. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v Tuzemsku utonulo 165 lidí. Jak informoval prezident Vodní záchranné služby České republiky David Smejkal, v posledních letech se číslo dařilo snižovat prevencí zhruba o 20 lidí ročně. Počet je ale stále vysoký ve srovnání s evropskými západními zeměmi. K hledání utonulých slouží také dron, který se může ponořit do hloubky až 100 metrů. Vyhlídka Kozí bouda nad řekou Berounkou v Plzni je opravená. Město za to zaplatilo necelých 120 tisíc korun. Turisté najdou vyhlídku v přírodním parku Zábělá mezi Plzeňskou Doubravkou a Chrástem. Místem prochází několik turistických i naučných tras a také železniční cyklostezka Plzeň-Chrást. Pokračuje mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
2: Nedávno dokončená železniční cyklostezka přivádí do lesu kolem Berounky mnoho cyklistů a také inline bruslařů. Před 47 lety tu město vyznačilo svoji první naučnou stezku Zábělá se třemi vstupy a 9 zastaveními. Jedním z nich je právě Kozí bouda. Nyní je tam nová lavička, je tam také zábradlí s popsaným vyhlídkovým panoramatem na místě, kde se skála prudce svažuje k řece.
1: Novou mobilní aplikaci a portál pro turisty spustilo Úterý na severním Plzeňsku. Jsou součástí nového městského webu. Úterý je výjimečné svým zachovalým historickým centrem, včetně městské památkové zóny. Pokračuje nezávislý starosta Úterý Václav Konstantinovič.
3: Jsme rádi, že jsme mohli spustit úplně nový web, včetně mobilní aplikace, a grafická podoba webu odkazuje na naši dlouhou historii. Věříme, že stránky zaujmou i turisty a mladou generaci. Samozřejmě je i možnost zobrazit si web ve zjednodušeném formátu.
1: Situace kolem Grónska je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Spojené státy velký problém. Trump to řekl na summitu lídrů NATO v Ankaře. Zopakoval, že arktický ostrov by měl být pod kontrolou Spojených států a do evropských spojenců se opřel kvůli jejich odmítavému postoji k americkým snahám.
4: Přístup evropských zemí ke Spojeným státům není férový, prohlásil Trump. Spojené státy podle něho platí na společnou obranu příliš mnoho peněz. Lídři států NATO nyní na formální části summitu jednají o plnění aliančních cílů v investicích do obrany. A také o pomoci Ukrajině, jak uvedl prezident Petr Pavel.
5: Podpora Ukrajiny není o tom, jestli máme rádi nebo nemáme rádi Ukrajince, ale je to o tom, že chceme, aby Evropa byla bezpečná. Stabilní.
4: Pavel také uvítal oznámení ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, který uvedl, že se Česko zapojí do programu nákupu amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Na mistrovství světa ve fotbale je první volný den. Po něm ve čtvrtek rozehrají čtvrtfinále Francie s Marokem. Pak se utkají o postup Španělsko s Belgií, Norsko s Anglií a na závěr Argentina se Švýcarskem.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, zpočátku přechodně více oblačnosti. Teploty 13 až 10 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra čekejte jasno až polojasno, na horách odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách maximálně 22. Povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Rokycanech ulici Jiráskova nedaleko kruhového objezdu srazilo nákladní auto chodce. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: U už 14:05 má za sebou středa s datem 8. července. Užíváme si umírněné léto, zvláště když meteorologové vyhlížejí další vlnu veder, ale snad to víc než 40 nebude. Takže úvodní promluvu o počasí máme za sebou, pojďme k dalšímu programu vysílání rádia vašeho kraje. Krátce po 14:30 navštívíme letní školu experimentální chirurgie v Plzni. V dnešním slovíčkaření se dozvíte, kdo je to proutník a jak tohle slovo vůbec vzniklo. Svoje místo bude mít i rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty. No a za pár minut rubrika Co v učebnicích nebylo, tentokrát s podtitulem Jak funguje mraveniště. Tak hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a

věsemines dá, že chtěl bych jinam jít.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky

0: Děti nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: nic. Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: do Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se sjelo přes 35 budoucích lékařů z Evropy, aby tu během pár dní získali unikátní chirurgickou praxi, jako v klasické nemocnici. Jenom jejich pacienti trochu chrochtají. Víc k tomu už za chvíli, teď pro vás mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Takže v Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni můžete navštívit expozici Ladislav Lábek archeologem. Je přístupná do 8. listopadu. Infocentrum ve Spáleném Poříčí zve na výstavu Svět panenek. Móda doby dávno minulé. Tahle potrvá do 30. září. V letním kině v Hrádku u Rokycan dnes promítnou český film Říkají mi Lars. Projekce začne v 21.30. V sále Špícharu na hradě Švihov začne v 19 hodin talk show s herečkou Terezou Brodskou. Západočeské muzeum v Plzni zve do své hlavní budovy na výstavu věnovanou Hurvínkově výročí. Výstava Hurvínek 100 je k vidění do 4. dubna příštího roku. Letní kino Domažlice láká v 10:30 na ukrajinský film Mé tiché myšlenky. A v plzeňském Zaxpabu vystoupí Znouzecnost a PH Band. Hrát se začne od 19 hodin. Tolik tedy dnešní tipy, no a teď vás skupina Camelot pozve na Pálavu.

0: Za minutu bude 14:30, stále jste na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a tak vám mohu říci, že v Biomedicínském centru Lékařské fakulty Univerzity v Plzni je i teď o prázdninách živo. Na několika chirurgických sálech si tu v rámci letního tábora experimentální chirurgie zkouší budoucí chirurgové z celé Evropy nové postupy a získávají tak cennou praxi během pár dní. A to na nám nejbližších zvířatech, tedy na prasatech.
1: Jsou to experimentální sály, jak děláme práce.
2: Profesor Václav Fliška z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
3: Tohle je velmi pokročilý kurz a je skutečně určen pro výběrové studenty z celého světa.
1: Nice.
4: Good.
1: Ale ahoj.
2: Několik paralelních operačních sálů najednou.
3: Studenti spolupracují vlastně s panem doktorem na takových výkonech na slezině.
2: Lékař Jan Brůha.
3: Já vlastně se tady s dvouma studentama učím, nebo učím je, jak se správně šije střevní spojka.
5: Právě odstranili ledvinu.
2: Studenti si v rámci letního tábora odoperují 40 hodin.
3: Zhruba 40 hodin na zvířetě, na tom živém modelu je to 24 hodin.
2: Studentka 5. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Eliška Zengerová.
6: Pro nás jako studenty lékařské fakulty je tohleto příležitost, kdy se vlastně vyzkoušíme techniky, které bychom jinak se nenaučili dřív, než bychom vyšli lékařskou fakultu, a spousta z nás, která se ani nechce věnovat do budoucna chirurgii, tedy vlastně máme možnost vyzkoušet techniky, kterým se nebudeme věnovat.
2: Vy jste tady v roli asistenta, těch je tady nějakých 40 a všichni se věnují těm letosům 35 studentům.
6: Snažíme se jim zprostředkovat co nejautentičtější zkušenost, nejbližší vlastně lidskému tělu. Takže stejně jako člověk v prase prostě vyžaduje anestezii co nejblíž opravdu operace.
3: My máme letos 13. ročník a letos máme 35 studentů, 9 z nich jsou čeští studenti a čeští studenti to mají zadarmo, poněvadž se nám každý rok daří se na dostatek sponzorů, kteří nám pomohou. Z těch přínosů toho je získat ještě tu zkušenost, že si vyzkoušejí ty věci, získají přehled o tom, jestli je to baví, jestli opravdu celý ten život, který potom bude následovat profesní, chtějí tu chirurgii dělat, nebo naopak si řeknou ne, chirurgii ne, budu dělat anesteziologa, budu dělat internistu, nebo budu dělat radiologa.
1: Ty se berou z mladotic, přeštické strakaté. Tak ty se používají tam, kde potřebujeme mít dlouhodobý sledování, aby nám tu prostě nevyrostlo metrákový nebo ještě větší prase. My na nich zkoumáme 3měsíční experiment s takovým jako inteligentním materiálem pro střevo.
2: Inge Hermanová ze Švýcarské univerzity.
7: So we have this collaboration with the...
8: S experimentálním centrem Lékařské fakulty spolupracujeme proto, že tu máme možnost vytvářet preklinické zvířecí modely, na kterých zkoušíme přípravky vyvíjené v univerzitní laboratoři v Curychu. Tady potvrzujeme jejich hypotézy tak, aby mohli jít dál do dalších kroků v biomedicínském výzkumu.
2: Dodává Inge Hermanová z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni z letního chirurgického tábora. Pavel Hala, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, je nejvyšší čas zahájit naše dnešní rozhlasové obchodování. Svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222, takže otvíráme a já přeji dobrý den. Tak, tady se nám nikdo nepřihlásil, jdeme dál. Tak snad už teď to bude. Haló, haló, rozhlasové tržiště, dobrý den.
4: Dobrý den. Já prodám průmyslový odsávací ventilátor, středotlak, napiliny, hobliny, prach a podobně. Ještě stroj na čištění odpadů a potrubí, je to značka Rotenberger R600. A ještě reostat, nebo taky rotorový spouštěč k elektromotoru. A je to na Klatovsku telefon 777 343 052. Děkuju.
3: Zopakuji 777 343 052. Nashledanou.
4: Ano.
3: Tak a jdeme dál. Koho máme dalšího na řadě? Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych prodala lustr vhodný do obývacího pokoje. Krásné je takový jako hnědý ty sklama. Potom bychom prodali DVDčka originální, jsou to filmy, pohádky. Dále bych prodala klec na morče anebo na králička. Vše na telefonním čísle 720 67 54 58. Opakuji, 720 67 54 58 Plzeňsko. Děkuji, nashranou.
3: Zapsáno a teď další. Dobrý den.
6: Dobrý den, my hledáme nevěstu pro pejska. Je to 8letý Brňák, křížený s německým ovčákem. Byli by super štěňata. Kontakt je 605 108 845 Klatovsko.
3: 605 108 845, tak ať to vyjde.
6: Díky, naslyšenou, děkuji.
3: Tak a další účastník tržiště už je tady. Dobrý den. Haló.
7: No.
3: Posloucháme vás.
7: No, prodám sekací traktůrek 13,5 koně s košem, starter, baterie nový, připravené jenom sednout a jet. A hliníkové disky na Peugeot 407 HDI. A je to na čísle 774 589 487. A je to Královicko.
3: Zopakuji číslo pro případného zájemce 774 589 487. Je to tak?
7: Ano, ano, přesně. Děkuju pěkně za inzerci.
3: Nashledanou.
7: Napa.
3: A vám přeji dobrý den. Haló, haló.
8: Haló.
3: Posloucháme vás. A tam si skloňte do rádio.
8: Já bych prodala psí boudu. Já si ještě zkusím rádio.
3: To bude úplně nejlepší.
8: A psí boudu je dřevěná, zateplená, oplechovaná střecha na zahradu, cena 1000 korun a je to na Přešticku a číslo telefonu je 605 510 374. Děkuji.
3: Není zač, nashledanou. A tohle číslo zní 605 510 374, což bylo také poslední telefonní číslo v dnešním rozhlasovém tržišti. Mám tady ještě jednu věc písemně. Nabízím k prodeji dětskou patrovou postel. Dole je prostor pro hraní, je minimálně používaná. Délka 208 cm, šířka 98, výška 114. Cena by byla včetně roštu a matrace 2000 korun českých. Je to v Plzni a telefon zní 732 558 811. 732 558 811. Pro dnešek zavíráme, otevřeno bude zase zítra odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Proutník. Proutník je druh hmyzu řazený mezi střevlíky, který se vyskytuje v Asii, v Evropě a v Severní Americe. Tohle mi tvrdil jeden ze slovníků. Ale mě, jak si asi domyslíte, zajímal trochu jiný proutník rodu mužského životného, řekl bych až moc životného. Po delším pátrání v dalším slovníku jsem objevil následující charakteristiku. Osoba mužského pohlaví, která ráda prohání ženy a chce se dostat pod každou ženskou sukni. Inu dobrá, ale kde se tam vzalo to proutí, že by snad na ženy z proutí vyskakoval? Možná, že se takový najdou, ale je to jinak. Základ je ve starém českém slově proutit se, neboli vrtět se, kroutit se, být čilý, předvádět se. Čili chlap, co se kolem holek vrtí jako proutek ve větru, je všude, je vidět, je aktivní, otáčí se. Nutno dodat, že proutník je i koš nebo taška z vrbového proutí. Dnes už se však skoro nepoužívá.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Novým členem správní rady Západočeské univerzity v Plzni je bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka. Klatovské karafiáty se letos kvůli horku pouťového víkendu většinou nedočkají. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka je novým členem správní rady Západočeské univerzity v Plzni. Důvodem pro jeho jmenování jsou jeho zkušenosti s vedením armády, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrá Čandová.
2: Doufáme, že Karel Řehka přinese zejména strategický pohled na bezpečnost univerzity. To se týká také krizového řízení, kybernetické bezpečnosti i ochrany studentů a zaměstnanců. ZČU se chce ale víc orientovat i na bezpečnostní výzkum a i tady mohou být zkušenosti Karla Řehky mimořádně cenné.
1: Karel Řehka měl nastoupit už v únoru. Kvůli pracovnímu vytížení v čele armády ale musel své plány odložit. Klatovské karafiáty už odkvétají. Podepsali se na nich extrémně horké a suché dny minulých týdnů. Návštěvníci tak přijdou o jednu z tradičních výstav o klatovské pouti, která bude ve městě o nadcházejícím víkendu. Podle předsedy pěstitelů klatovských karafiátů Petra Poševky sice zůstane zahrada karafiátníků přístupná až do neděle, květiny už ale nejsou ve výstavní kondici. SPD podle předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Reagoval tak na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy podl. Skrze ní mohou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině.
3: Okamura řekl, že se financování zbraní pro Ukrajinu mělo projednat na koaliční radě. Rozhodnutí je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
4: Programem prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO upřesnil, že půjde o jednorázovou částku. Dál podle něj platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
5: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat imunitě, tak je to jednorázová menší částka.
3: Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že se má Česko zapojit do vlastní muniční iniciativy, nikoliv americké.
6: Tady ten krok nechápu. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
3: Koalice projedná rozhodnutí na páteční koaliční radě. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti dnešku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc, vyjde na 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty mohou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než dnes. Denní cenová maxima paliv má resort financí určovat do 19. července.
0: Sport.
1: Hokejový obránce Tomi Kiviste ukončil na vlastní žádost a z rodinných důvodů kontrakt v Hradci Králové. Zkušeného beka nahradil v extraligové kabině 28-letý dánský reprezentant Andreas Koch. Jeho přínos hodnotí generální manažer klubu Aleš Kmoníček.
7: Anders je velký a silný defenzivní obránce, které jsme schánili. Kromě toho dobře bruslí, což do našeho stylu hokeje se hodí. I proto věříme, že Anders do našeho týmu dobře zapadne.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, pouze zpočátku přechodně více oblačnosti. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra čekejte jasno až polojasno, na horách odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách 19 až 22. Povane slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni platí ode dneška částečná uzavírka na silnici 1/20 Palackého náměstí. Je uzavřený odbočovací pruh. Stavební práce tam potrvají zhruba týden. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 15:05, to je správný čas. Český rozhlas Plzeň, to je ta správná stanice, kterou právě posloucháte. Hned vám řeknu, o čem, že to bude dál. Organizace Tiflo Service si připomíná 35 let existence, a to speciální akcí na vlakovém nádraží, a lidé si tam můžou vyzkoušet třeba pomůcky pro nevidomé. My jsme tam byli s mikrofonem a vy reportáž uslyšíte krátce po 16:30. Další díl Zámeckého leta je rovněž připraven, tedy další výlet na jeden z českých zámků. No a seriál Tajemství technických památek nám přiblíží krušnohorský Semmering. Více o železniční trati s velkým stoupáním, mosty a tunely vybudovaným je v 19. století se dozvíte už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Hezké odpoledne a nadále příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: tajemství technických památek.
1: Označení Krušnohorský Semmering se používá pro horský úsek železniční trati číslo 142 z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu. Mezi Nejtkem, Novými Hamry a Perninkem totiž vlak musí překonat prudké svahy a ostré oblouky, podobně jako na proslulé rakouské horské dráze.
2: První základy trati z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu přes Nejdek a Potůčky. První ta koncese byla z roku 1881, ale ta trať vedla ještě původně Chodov, Nová Role, Nejdek. Ta větev z Karlových Varů se připojila po pár let později a vlastně dokončená ta trať byla až úplně celá až na hranice teprve v roce 1899. Což je o nějakých 18 let později.
3: Podle vlakvedoucího Jana Čecha patří trať s celkovou délkou 47 kilometrů k těm náročnějším.
2: Je to horská trať, mnoha oblouky, poměrně táhlé a dlouhé stoupání, které místy dosahuje něco málo přes 30 promile. V dobách, kdy tady jezdily parní lokomotivy nebo v dobách socialismu ty starší dieselové lokomotivy, docházelo k jejich přehřívání. A vlastně v mnoha případech se stalo, že vlak nedojel.
3: Na nástrahy horské trati pak vzpomíná bývalý strojvedoucí Jan Kemr, který na trati jezdil 45 let.
4: Ku příkladu v roce 1977 ujeli vozy z Horní Blatný, při posunu posunovali, strčili do těch vozů, oni ujeli dolů. Dolů je spád 30 promile, to je velký spád na dráze, umíte si to představit. Bylo to v dubnu a volali do Potůčku, tam byl ještě náčelník, a říkali, nepřijeli vám tam nějaký vozy. Projeli, říkali, asi 100 km rychlostí dolů, dojeli do Německa, přes hranice, tam nic nebylo, a volali do Německa, nepřijeli vám tam nějaký vozy, a v Německu říkali, my nevíme, jdem se podívat. Tak se šli podívat a tam byl ještě sníh v tom dubnu, na ty koleje nevyčištěný z těch Čech, ty vozy tam zajeli, ani nevykolejili a nic se nestalo.
5: Příští stanice Nejdek Tisová, zastávka na znamení.
2: Když se podíváme na profil tratě, tak vidíme v každém oblouku, jak se tato tráme, buď dolů nebo nahoru, to znamená klesání nebo stoupání. Momentálně jedeme nahoru směr Radost, což znamená i železniční přejezd na Radosti u Perninku, což je nejvyšší bod trati. A pořád se jedeme nahoru. Je to možná i takový pocit, že je to i cítit, že prostě ten vlak pořád stoupá.
3: Nejvyšší bod na trati se nachází v nadmořské výšce 915 metrů u stanice Pernink, kde je zároveň největší 20-metrový kamenný viadukt se 6 oblouky. Z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu vlak s maximální rychlostí 60 km/h dojede zhruba za 7.

0: 55 minut. Jana Strejčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Také letošní prázdniny jsou podobně jako ty loňské v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. Nabízíme vám tedy další více než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Průvodce nám dělá František Kinský a právě tomu teď předávám slovo.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniklo někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Proč lidé používají voňavky a parfémy?
1: Na to, aby voněli.
2: Aby byly hezký.
3: Protože mají voňavku.
4: Aby holky tak se jim líbily, aby je měly rádi.
5: Aby na schůzce třeba se mohli vonět.
6: A nebo když jdou někam do divadla, tak aby jim to hodně slušelo.
7: Až mě

0: Je 3 minuty po 15:30, stále jste na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, zamíříme na chvíli do terénu. Učíme vidět dotykem, to je už 35 let heslo Tyfloservisu, české neziskové organizace, která pomáhá lidem se závažným zrakovým postižením najít cestu k samostatnému životu. Za dobu své existence už pomohla 670 tisícům klientů z České republiky. Jaké služby nabízí, co vůbec obnáší nácvik samostatného pohybu a orientace v prostoru a jaké pomůcky nevidomým pomáhají. I to dnes Tyfloservis představil zájemcům na hlavním vlakovém nádraží v Plzni.
1: Levý eskalátor jede nahoru, pravý jede dolů.
2: Každý eskalátor je ozvučený máčkem.
3: Jako řekl bych, že je to lepší ozvučení jak v Praze.
4: Prochází nevědomý Petr plzeňské nádraží s vedoucí plzeňského střediska Tyfloservisu Martinou Hrdonkovou.
2: Právě stojíme před informační cedulí, která je tady pro vidící.
4: Pan Petr ji ovládá takovou speciální vysílačkou, kterou má u sebe.
2: Tyhle ty fráze pustíme tlačítkem 6.
1: Intercity číslo 560.
4: Ta speciální vysílačka tu má u sebe každý nevědomý, nebo jako...
2: Každý, kdo to ví, že existuje a kdo si ji pořídil. Ona je poměrně drahá, stojí 3700 a funguje nejenom na majáčky na nádraží, ale i třeba na městskou hromadnou dopravu.
4: Tak teď jsme slyšeli to, co je napsáno na té tabuli.
2: Ano,
4: pane Petře, vy máte bílou hůl, máte i vodícího psa. Jezdíte někam vlakem?
3: No já v podstatě jezdím tak jako docela hodně po celé republice, tak mě to nedělá problém. Já radši jezdím vlakem než autobusem.
4: Dobře se tady orientujete v Plzni na nádraží?
3: Po té rekonstrukci si myslím, že je to v pohodě tady, no, že se tady dá vyznat.
4: Přeci jenom tady je spoustu zvuků, spoustu ruchu. To je asi jako složité, ne?
3: No občas je to tady jak na pouti, ale jinak to jde.
2: Protože Petr je zkušený chodec, tak spíš to dneska bereme jako takové doplňkové vzdělávání, co vlastně tady je, o čem ještě nevěděl a co by mohl eventuálně příště využít.
4: Vedoucí plzeňského střediska Tyfloservisu je Martina Hrdonková.
2: Ti klienti se třeba na nás obrátí jenom jednou, chtějí poradit s výběrem nějaké pomůcky, ale někteří se obrací opakovaně, protože potřebují naučit nějakou dovednost, kterou v důsledku ztráty zraku nemohou vykonávat sami.
4: Tyfloservis služby klientům nabízí zcela zdarma.
2: Ti lidé chtějí být soběstační, tak se třeba chtějí naučit vařit, uklízet, prát, chodit s bílou holí. Třeba někdo potřebuje naučit jenom do schránky, někdo potřebuje naučit nějakou delší trasu nakoupit nebo k lékaři.
4: Dnes tady vlastně probíhá i nácvik prostorové orientace.
2: Ta prostorová orientace je vlastně nejvyužívanější služba. My samozřejmě tu trasu musíme předem vytipovat, aby byla vhodná, bezpečná, a pak ji klientovi vysvětlit a potom ji společně procházíme tak dlouho, až ten klient dokáže jít bezpečně sám.
4: Na nácvik prostorové orientace sem přišla i paní Soukupová z Plzně.
5: Těžce slabozraká. Tyfloservis jako navštěvuju už skoro 20 let a jednak mě naučil teda psaní všema 10 bez kontroly zraku, různé věci, které se týkají sebeobsluhy, a myslím si, že bez pomoci Tyfloservisu by seděli ty nevědomí doma a prostě bez činnosti. Tady nás pořád motivují a pořád nás něco učí a jako zdokonalujeme se. A oni jsou strašně ty pracovnice empatický, že už přesně ví, co potřebujeme. Takže to je fakt teda pomoc úplně k nezaplacení.
4: Na plzeňské středisko Tyfloservisu se ročně obrátí zhruba 220 klientů. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No teď bych tady měl jednu pozvánku pro vás. Už zítra totiž začne v Klatovech další ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Všechno ostatní teď dodá jeho ředitelka Denisa Valentová, protože ji mám u telefonu. Deniso, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám a všem divákům, posluchačům.
0: Tak kolikátý už je to vůbec ročník toho festivalu?
1: Letos nás čeká 31. ročník a moc se na něj těšíme všichni.
0: Kolik vy ročníků jste osobně zažila?
1: Já bych řekla, že všechny.
0: Já jsem 31, že? Tak já jsem nechtěl urazit věkem, ale dobře, začíná to už zítra. Co se tedy bude dít? Pojďme k té současnosti.
1: Zítra zahájíme ne v Klatovech, ale v Sušici, na Sušickém náměstí, kde vystoupí soubor z Řecka. A zároveň od 18 hodin v Klatovech v refektáři proběhne workshop třásnění šátků, kam bych všechny ráda pozvala, kdo by si chtěl naučit tradiční metodu uzlování. Takže to budou první dva programy zítřejší.
0: Jak jsem se díval na ten program, ten je docela bohatý, tak pojďme třeba k tomu nejzajímavějšímu.
1: K tomu nejzajímavějšímu, tak určitě bych ráda posluchače pozvala v pátek. Nejdřív, pokud jsou třeba v Nýrsku, tam bude tancovat soubor z Lotyšska od 16.30, ale to hlavní vyvrcholení bude od 18 hodin na náměstí Míru v Klatovech, kde slavnostně zahájíme festival. Tam vystoupí všechny hostující soubory. A potom od 21 hodin budeme mít tradiční večer s pátečním hostem, což bude letos Hrubá hudba, tak to bude jeden z takových zajímavých bodů programu.
0: Kolik je tam tedy vůbec souborů? Máte to spočítané?
1: Teď jsem to rychle počítala a 12.
0: 12 souborů, tak určitě to bude velká zábava. Předpokládám, že se tam žádné vstupné neplatí nikde.
1: Nikde se neplatí, diváci mohou přijít se podívat vlastně na otevřené náměstí, pokud by nás chtěli podpořit, tak určitě můžou, vstupným dobrovolným, ale žádné není dané.
0: Tak já jsem koukal, že většina festivalu bude probíhat pod širým nebem na pódiu, tak sledujete předpověď?
1: Sledujeme celý tým, bych řekla, s velkým napětím a musím do něčeho zaklepat, zatím to vypadá dobře.
0: Ona vůbec se ta návštěva festivalu dá spojit také s Klatovskou poutí, pokud vím.
1: Je to tak, během celého víkendu budou Klatovy plné různých programů, vhodné pro celou rodinu, já věřím tomu, že každý si něco najde.
0: Na Mezinárodní folklorní festival v Klatovech zvala jeho ředitelka Denisa Valentová. Tak Deniso, díky, ať se to vydaří, naslyšenou.
1: Taky moc děkuju, mějte se.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Bývalý olympionik usiluje o comeback v kleci MMA zápasu. Roli trenéra bojových sportů, který se ve snímu Bojovník potkává se skutečnými velikány boje, hraje Martin Finger. Ten stvárnil také jednu z rolí v novém filmu 6 gramů. Oba budou mít svou premiéru v českých kinech už příští měsíc. Nejen o tom bude řeč v rozhovoru s naším dalším festivalovým hostem. Povídání s Martinem Fingrem uslyšíte zítra dopoledne po 10. hodině. No a ještě předtím se můžete třeba zapojit do noční linky. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy, pamatujete? Ztratili jste se někdy a museli se vracet a byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Můžete zavzpomínat na svá bloudění z dob před navigacemi z mobilu. Své příběhy můžete zavolat do dnešní noční linky. Ta začíná jako vždy po 23. hodině. Na vaše příběhy se bude těšit moderátor Zdeněk Novák. No a ještě předtím, to už za chvíli, dnešní vydání Humoriády. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Josef Dvořák, a to společně s Pavlem Kučerou, no a také společně s vámi, kteří můžete telefonovat do toho pořadu, jak už to tak v Humoriádě chodí. No a Arman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že v lese nad obcí Kotouň na jižním Plzeňsku, asi 8 kilometrů od Nepomuka, stojí výklenková kaple, pod kterou vyvěrá pramen? Říká se mu kloubovka pro blahodárné účinky, zejména na končetiny a klouby. Kaple je zasvěcená paně Marii.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Autobusy v Plzeňském kraji mají během léta častější poruchy klimatizací. 26. základní škola v Plzni na Borech bude mít nové specializované učebny. Evropská unie proplatila květnové dotace firmám z holdingu Agrofert. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Organizátor dopravy v Plzeňském kraji společnost Poved upozorňuje na větší množství poruch klimatizací u linkových autobusů. Během léta jde už o desítky případů. Dnes se problémy s klimatizací týkají spojů z Letin do Plzně, z Nepomuku do Blatné a spoje, který jezdí mezi Nepomukem a železničním nádražím ve Dvorci. Dopravní specialista společnosti Poved Martin Fencel k tomu dodává.
2: Pravidelně to chodíme měřit, ten autobus je velký, pak se z toho stává takový skleník, kde ty teploty můžou být až ke 40 stupňům a dopravce pak je za tyto problémy sankcionován. Aktuálně jsou vždy ty informace na webu idpk.cz, kde vždy jsou vypsány spoje, kde ta klimatizace nepůjde.
1: Nové učebny s multifunkčními prvky pro výuku dokončují na 26. základní škole v Plzni na Borech. V přístavbě vznikají učebny i nové zázemí pro pedagogy, říká náměstkyně primátora města Plzně Lucie Kantorová z hnutí ANO.
3: Dokonce tam máme i multifunkční sálky, takže rozšíření zázemí jak pro žáky, tak i pro učitele, protože tam vznikají i nové kabinety. Samozřejmě nezapomínáme na chytré technologie, ať už se jedná o přírodovědné odborné učebny nebo třeba technické učebny, kde samozřejmě máme počítače nebo i virtuální realitu.
1: Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert, potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložením Agrofertu do svěřenských fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmů. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna na základě právních analýz. Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. To je v přepočtu více než 1,5 bilionu korun. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. V dokumentu uvádí, že spojenci se shodnou na neochvějné podpoře Kyjeva a územní celistvosti Ukrajiny.
0: Sport.
1: České volejbalistky nastoupí v Lize národů proti Německu, které má v tabulce posledního turnaje letošního ročníku stejně bodů jako Česko. Utkání začne v 16 hodin a 30 minut.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno až jasno a nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, na horách odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách bude maximálně 22. Povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Boru na Tachovsku v ulici Plzeňská bourala dvě osobní auta, je to nedaleko od bočky do ulice Strážská a na silnici 1/27 na trase Alžbětín Železná Ruda se opravuje povrch vozovky, funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
4: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu.
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný ano. Léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já to mám rád. Já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju. To. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Já si říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Uh-huh. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no to právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží. Teda, že jo? Když je zima, když je chládek, jo? Tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: i přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra, na Harfě hrajeme Čochtaná a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno,
0: ona
1: tak jsme
0: udrží.
1: To zmrskli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no.

0: žádný dar, ale to je chyba, protože každý někdo, někdy v životě to objeví. Někdo ve 3 letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí a někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
1: ještě máme čas.
0: Takže každý v životě dostane nějaký dar, jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
1: To je jako když se člověk vypraví do bludiště,
0: ano.
1: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Když už byla řeč o tom daru životním, no. Kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
4: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
3: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Altus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
4: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestní jméno.
3: No, už to víme, je to už Vladimír víme. Ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Rádio vašeho kraje.
1: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
2: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Pavle.
1: Dobrý
2: a hlasuju
1: den.
2: Pro pokračování.
1: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
4: Pozdravím Ondra Zinatovice a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale já
3: Dobrý den.
4: Kužátka.
3: Jasně.
4: Na to se nezapomíná.
1: Ne.
4: A já bych chtěl určitě Petru Dvořáka, teda Vladimíra Dvořáka.
1: Jo, takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Šikovnej člověk.
1: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
2: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví a chtěl bych pokračovat.
1: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
3: Hezký den.
1: Dobrý den, celý den.
5: Dobrý den, tady Honza Scholin a zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové, vás oba taky.
6: Jste výborný.
5: Moc,
1: ano.
5: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, prosím.
1: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
7: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
1: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
7: Tak já bych teda Václava Faltuse na
1: ano,
7: Ačko.
1: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
7: mějte
1: vám
7: se
1: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
6: Hezký, dobrý.
1: Potvrzeno, že jo?
6: Ano.
1: Jdem na něj.
8: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80. Tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že?
9: To znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
8: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že, takže já vždycky dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
9: to je
8: po boku.
9: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby... oživili goléma, bojím, to je Václav.
8: Ke přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na pršou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl.
10: Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
11: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mých,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak to bylo Deja Vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty
2: no,
1: bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře. Jseš herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílka, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju.
3: No,
4: já vás potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad?
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout?
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na rádio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: V letech, na který nerad vzpomínám, ale to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd.
4: No.
3: Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo vypadáš výborně. A já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem? V kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul. No. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře.
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď,
2: říkej. Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Mm-hmm. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázny. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně mi měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha.
2: Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti.
2: Protože Petr
1: Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně.
1: Jo. A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Když už byla řeč o hvězdách, máte ještě romantické chvilky s jájou, Pepo, třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoji reakci.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží
1: a pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ladíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló. Zdravíme vás. Dobrý den.
4: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Jenom několika slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pus mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro tebe?
2: No, bylo tam.
1: No, bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říkal, pojď se na ní podívat. A já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím no, František argumentoval. Já jsem taky říkal, tu jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost. Měl jsem si dát štamprle. Nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam ta měla být krajta.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den. Haló.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte? No, Uvoriádě.
1: Ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brňa z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nasklen.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, jo? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinného sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
9: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Ne. Jo, tak to odpovídá, tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku, víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
8: Cesta změny, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvících se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
9: No, ne, cesta změny.
8: Cesta změny. Název je to zajímavý, a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
9: Brzlík? Proč brzlík?
8: Chodila jste do školy?
9: No, chodila.
8: No, tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
9: Aha.
8: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
9: Ano, bezbrzlíkovec. Ano,
8: typický. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
9: No, ano. On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
8: Ne, stále, ale několikrát to slíbil.
9: No,
8: že
9: aspoň
8: odejde.
9: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
8: Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tvář jako Rafter, backhand forehand nula. Prostě nezbrzí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už je nějaký ten pátek,
10: zajímavý,
1: 46 let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
10: To je bejt zajímavý.
1: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
10: Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenka vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čemveče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko. Tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka mlčení.
2: No, já jsem říkal, já je rozpovídám. A však jsem a vytak jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí. A říkám, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetu a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte. Ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle.
2: My bydlíme na kraji lesa, ano. Víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou Vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to no. Je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde je to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů.
3: Je,
4: představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte?
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cashe, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už za
4: ty leta. No podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se dnes budou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukali. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček povídá 11 a mrazivý ticho. A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: No, tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera, sloučí, mějte se hezky.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur. V Plzni na Slovanech začíná obnova bezhlavé barokní sochy svatého Mikuláše. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou dnes potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře. Před odletem z Turecka to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Evropa by se podle něj měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Ty podle Babiše představují hlavní problém. Na plzeňských Slovanech začíná obnova poslední strojice barokních soch v okolí kostela u Ježíška. Tentokrát se restaurátoři zaměří na sochu svatého Mikuláše, které od poloviny minulého století chybí hlava. Druhý plzeňský obvod proto vyhlásil symbolické pátrání po ztracené hlavě. Samotnou obnovu více než 200 let staré památky svatého Mikuláše přibližuje místostarosta Slovan Václav Cinádr ze STAN.
2: On byl v nejhorším stavu, přišel o mnoho svých částí, včetně hlavy. My máme fotografii ještě z roku 1947, kde tu hlavu ještě má a pak v průběhu let se ztratila. My možná ještě budeme řešit podstavec, který je takový provizorní v tuhletu chvíli. Takže Mikuláš bude hotový letos a okolo Ježíška už bude ten soubor tří barokních soch dokončen.
1: Informace o ztracené hlavě mohou lidé zaslat na e-mailovou adresu vedení Slovanské radnice. Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců v Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
3: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou. Jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
1: Sněmovna dnes znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vinil z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Opozice varuje zejména před hrozícím kolapsem stavebního řízení. Má obavy z toho, že úředníci dosavadních stavebních úřadů pod obcemi nebudou chtít přejít pod státní správu. Sport. Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále tenisového Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila 6-3 a 7-5. Zítra se Nosková utká s Ukrajinkou Kostukovou. Vedle ní bude o postup do finále hrát i Karolína Muchová, kterou čeká souboj s Američankou Goffovou. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, zpočátku přechodně i více oblačnosti. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra čekejte jasno až polojasno, na horách odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách maximálně 22. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala na dálnici D5 ve směru na Rozvadov, kilometr 145 u svaté Kateřiny. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. V dynamickém zpravodajském tempu vás provedu dnešními událostmi na Plzeňsku. Možná i vy někde sledujete, kde všude moderní medicína naráží na limity lidské psychiky. No a proto mě velmi příjemně překvapilo, že v Rokycanské nemocnici sázejí na netradiční způsoby. Ukážeme si totiž, jak jeden čtyřnohý štěkot a jedno tiché předení mění atmosféru přímo na tamních odděleních. Zaměříme se i na kulturu, protože naším dnešním festivalovým hostem byla jedna z nejvýraznějších českých hereček Milena Steinmaslová a ta prozradí své bezprostřední pocity po zisku Českého lva.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
4: 17 hodin 5 minut, Ondřej Kapic přeje pěkné středeční odpoledne. Za chvíli přehledný souhrn všech dnešních klíčových událostí. Na

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Hostem Českého rozhlasu Plzeň byla v rámci Karlovarského filmového festivalu jedna z nejvýraznějších českých hereček Milena Štajmaslová, která vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Dočkala se i výrazného uměleckého ocenění. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Také o tom mluvila s moderátorem Radimem Jehlíkem.
3: Je to možná prapodivné, ale mě ze všeho nejvíc strašně potěšila ta nominace.
2: Více se dozvíte z našeho vysílání po 17:30. Téměř 40 budoucích lékařů z Evropy získávají v těchto dnech unikátní praxi na operačních sálech Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Budoucí chirurgové z celé Evropy totiž nové postupy trénují na prasatech a získávají tak velmi cenné dovednosti. Jak říká profesor Václav Liška z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, tato praxe je určena pro nejlepší studenty.
4: Tohle je velmi pokročilý kurz a je skutečně určen pro výběrové studenty z celého světa.
2: Podrobnosti uslyšíte zhruba za půl hodiny. Organizátor dopravy v Plzeňském kraji společnost Poved upozorňuje na větší množství poruch klimatizací u linkových autobusů. Během léta jde už o desítky případů. Dnes se problémy s klimatizací týkají například spojů z Letin do Plzně. Aktuální informace jsou na webu idpk.cz, tam jsou vypsané spoje, kde klimatizace nepůjde. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka je novým členem správní rady Západočeské univerzity v Plzni. Jak uvedla mluvčí univerzity Andrea Čandová, důvodem pro Řehkovo jmenování jsou jeho zkušenosti s vedením armády. Vyhlídka Kozí bouda nad řekou Berounkou v Plzni je opravená. Město za to zaplatilo necelých 120 tisíc korun. Turisté najdou vyhlídku v přírodním parku Zábělá mezi Plzeňskou Doubravkou a Chrástem. Místem prochází několik turistických i naučních tras.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Nemocniční pokoje obvykle evokují vůni dezinfekce, ticho a přirozenou nervozitu z vyšetření. Na západě Čech se ale rozhodli tento stereotyp nabourat a přizvali si na pomoc chlupaté terapeuty, kteří místo lékařského pláště mají srst. Pojďme se podívat, jak kanisterapie a felinoterapie pomáhají pacientům vracet úsměv zpět do tváře. Podrobnosti má Jiří Trnka, kterému přeji dobré odpoledne.
2: Přeji dobré odpoledne z Rokycan. Když projdete dveřmi oddělení následné péče v rokycanské nemocnici, možná vás překvapí, že vedle sestříček potkáte i netradiční dvojici, psa a kočku. Nejde o žádný náhodný rozmar, ale o promyšlenou součást léčby, která ulevuje tělu, ale i duši. Pacienti, kteří často tráví týdny na lůžku v izolaci od svých blízkých, najednou ožívají, když jim na peřinu vyskočí přítulný kocour nebo když mohou pohladit cvičeného psa. Dotek teplé srsti a bezpodmínečná zvířecí přítomnost totiž dělají opravdu zázraky. Prokazatelně snižují krevní tlak, odbourávají úzkost a motivují k pohybu i ty, kteří už jakoukoliv rehabilitaci vzdali. Je fascinující sledovat, jak tahle čistá, upřímná radost dokáže rozbít netradiční nemocniční šeť a vrátit lidem chuť bojovat s nemocí. Tihle chlupatí zdravotníci sice nemají medicínský diplom, ale jejich přítomnost léčí způsobem, který žádná pilulka zkrátka nenahradí.
0: Regionální stopař.
1: Celé to zní jako skvělý projekt, ale pochopitelně se nabízí otázka, jak na přítomnost zvířat přímo mezi pacienty reaguje zdravotnický personál, pro který to musí být určitá komplikace navíc.
2: Ondřej, překvapivě je to přesně naopak. Sestřičky a lékaři ten přínos vidí okamžitě. Pacienti jsou po návštěvě zvířat klidnější, mnohem lépe spolupracují a ta pozitivní energie se bleskově přenáší na celé oddělení. Chlupatí terapeuti, jak si nazval, tak ve výsledku dobíjejí baterky i samotnému personálu.
1: Teď mi napadla pouze taková komplikace, že kdyby třeba někdo, nedej bože, byl třeba alergický na srst, tak tam by se to asi úplně nesetkalo s tím úspěchem, ale to by musel dopředu samozřejmě ohlásit. To by byl sám proti
2: mouchu.
1: Je tam může někdy mít nějaký přínos. Ale ta kanisterapie a felinoterapie v rokycanské nemocnici, tak ta má určitě své patřičné místo a myslím si, že to je docela dobrý posun v péči o pacienta. No. Povídal o tom Jiří Trnka, děkuji za to.
2: A povídal o tom rád, prosím, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: tebou, usměj se.
1: Posloucháte středeční den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Za 7 minut bude 17:30.
2: Počasí.
1: U telefonu už vítám meteoroložku Janu Adamovskou. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
1: Byl ten dnešní den nějak zásadní, co se týče nějakých teplotních rekordů nebo něco, co bylo výjimečného pro dnešek?
3: Tak u teplotních rekordů určitě ne, ale nakonec, až když nám ubyla ta oblačnost, tak jsme naměřili až 27 stupňů a do toho nám zase foukal ten čerstvý vítr, ale byl už slabší než včera.
1: To znamená, že slabší bude i nadále a zítra už by mohlo být méně větrno?
3: Tak slabší bude, už bude mírný, o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, ale pořád hlavně během odpoledne bude větrněji.
1: V noci tedy se máme připravit na jaké počasí?
3: Teď nám převažuje polojasno, na jeho západě region až oblačno. Večer bude od západu přechodně přibývat oblačnost vysokého patra, ale během noci se nám pak bude vyjasňovat. A ráno bude chladnější, teploty budou klesat k 11 stupňům.
1: Na vysoké patro se máme připravit i zítra přes den?
3: Tak, zítra už ne. Zítra bude jasno až polojasno, jen na Šumavě nebo v Českém lese bude odpoledne více oblačnosti. A teplotně to bude podobné jako dnes, až 27 stupňů a na horách až 23. A ten vítr už jsem zmiňovala, ráno bude foukat slabý a během dne se nám rozfouká přechodně ten mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Takže suma sumárum nás čeká docela příjemný prázdninový den.
3: To určitě.
1: Děkuji za předpověď meteoroložce Janě Adamovské a budu se zase někdy těšit na slyšenou.
3: Na slyšenou, hezký večer.
2: Den v kraji.

0: Příjemnou středu s Českým rozhlasem Plzeň patří k nejvýraznějším českým herečkám. Před kamerou stála poprvé už jako školačka a od té doby vytvořila řadu nezapomenutelných filmových, televizních i divadelních rolí. Předloni získala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Letos jste už mohli na obrazovkách spatřit televizní film Gerta Schnirch a na podzim ji diváci uvidí v nové detektivní minisérii Hec. A právě Milena Steinmaslová byla dnešním festivalovým hostem Českého rozhlasu. Moderátora Radima Jehlíka kromě jiného zajímalo, jaké pocity měla Milena Steinmaslová poté, co obdržela Českého lva.
1: Je to možná prapodivné, ale mě ze všeho nejvíc strašně potěšila ta nominace. Protože když dostanete tu nominaci, tak to znamená, holka, tohle si prostě odvedla dobrou práci. Udělala jsi to dobře. A jsou tam i ty čtyři kolegyně, tak člověk vidí, co odvedly oni a říká si, tak jo, to jsem jako v dobré partě. To je jako dobré. A já nemůžu říct, že bych s tím vůbec nepočítala v tom smyslu, že bych se nepřipravila. Já jsem se připravila. Ale mě by neskazilo večer, kdybych ho nedostala. Já jsem byla ráda, opravdu jsem byla ráda. Když ty lidi zakřičeli, jako vypadalo to, že mě to všichni přejou. Janička Plotková vedle mě vykřikla tak, že já jsem už nemusela vůbec vydávat žádný zvuk, protože ta to udělala za mě. Takže jsem viděla, že lidi okolo mě mají taky radost. Tak jsem si říkala, dobře, tak si to, holka, asi opravdu zasloužíš. A měla jsem radost velkou. Ale tu největší, takovou tu, která nic nechce, to byla ta nominace.
2: Den v kraji.
0: Do Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se sjelo přes 35 budoucích lékařů z Evropy, aby tu během pár dní získali unikátní chirurgickou praxi. Jen jejich pacienti jsou trochu nezvyklí. Podrobnosti už za chvíli.

0: Půl šesté, pět minut, posloucháte Český rozhlas Plzeň, středeční den v kraji. Na několika chirurgických sálech Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni si zkoušejí budoucí chirurgové z celé Evropy nové postupy a získávají tak cenou praxi. A to na zvířatech, no já to řeknu rovnou, na prasatech.
1: Jsou to experimentální sály, na kterých děláme operace.
2: Profesor Václav Fliška z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
3: Tohle je velmi pokročilý kurz a je skutečně určen pro výběrové studenty z celého světa.
4: Nice.
5: Sounds good to me.
4: Ale ahoj.
2: Několik paralelních operačních sálů najednou.
6: Studenti spolupracují vlastně s panem doktorem na takových výkonech na slezině.
2: Lékař Jan Brůha.
6: Já vlastně se tady s dvouma studentama učím, nebo učím je, jak se správně šije střevní spojka.
7: Právě odstranili ledvinu.
2: Studenti si v rámci letního tábora odoperují 40 hodin.
3: Zhruba 40 hodin na zvířetě, na tom živém modelu je to 24 hodin.
2: Studentka pátého ročníku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Eliška Zengerová.
8: Pro nás jako studenty lékařské fakulty je tohleto příležitost, kdy se vlastně vyzkoušíme techniky, které bychom jinak se nenaučili dřív, než bychom vyšli lékařskou fakultu, a spousta z nás, která se ani nechce věnovat do budoucna chirurgii, si tedy vlastně máme možnost vyzkoušet techniky, kterým se nebudeme věnovat.
2: Vy jste tady v roli asistenta, těch je tady nějakých 40 a všichni se věnují těm letos 35 studentům.
8: Snažíme se jim zprostředkovat co nejautentičtější zkušenost, nejbližší vlastně lidskému tělu. Takže stejně jako člověk v prase prostě vyžaduje anestezii co nejblíž opravdu operace.
3: My máme letos 13. ročník a letos máme 35 studentů, 9 z nich jsou čeští studenti. A čeští studenti to mají zdarma, poněvadž se nám každý rok daří se na dostatek sponzorů, kteří nám pomohou. Z těch přínosů toho je získat ještě tu zkušenost, že si vyzkoušejí ty věci, získají přehled o tom, jestli je to baví, jestli opravdu celý ten život, který potom bude následovat, profesní, chtějí tu chirurgii dělat, nebo naopak si řeknou ne, chirurgii ne, budu dělat anesteziologa, budu dělat internistu, nebo budu dělat radiologa.
9: Ty se berou z mladotic, přeštické strakaté. Ty se používají tam, kde potřebujeme mít dlouhodobý sledování, aby nám tu prostě nevyrostlo metrákový nebo ještě větší prase. My na nich zkoumáme 3měsíční experiment s takovým jako inteligentním materiálem pro střevo.
2: Inge Hermanová ze Švýcarské univerzity.
10: So we have this collaboration with
11: S experimentálním centrem Lékařské fakulty spolupracujeme proto, že tu máme možnost vytvářet preklinické zvířecí modely, na kterých zkoušíme přípravky vyvíjené v univerzitní laboratoři v Curychu. Tady potvrzujeme jejich hypotézy tak, aby mohli jít dál do dalších kroků v biomedicínském výzkumu.
2: Dodává Inge Hermanová z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni z letního chirurgického tábora Pavel Hala, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Už za pár minut se podíváme na Vlčí horu na Tachovsku. Tam jeden dobrovolník při opravě starého křížku v lese nečekaně objevil tajnou schránku.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Den v kraji.

0: Před malou chvílí bylo 6:15, s vámi je Český rozhlas Plzeň, středeční den v kraji. Kdo má rád tajemství, toho možná teď potěšíme. Na Vlčí hoře u Černošína byla objevena tajná schránka pod zemí. Možná sloužila za války pašerákům, možná to bylo jen místo pro vzkazy. To už se dnes asi těžko dozvíme, ale za to se můžeme pokochat pohledem na nově opravený křížek v témže místě. Ještě vloni tam byl jen kamenný podstavec. Pan Jaromír Leibl z Černošína se rozhodl okolí prohledat a pak všechny nalezené kusy opravit a smontovat. Do lesa se s ním vydala Martina Sihelská.
1: Tak, my jsme právě s panem Leiblem minuli dřevěnou šipku, kde bylo napsáno ke křížku, a popošli jsme ještě asi 100-150 metrů a právě jsme došli k tomu opravenému křížku. Jak jste věděl, že tady byl?
2: No, chodil jsem sem na houby a furt jsem kolem něj chodil a mi to nedalo, tak jsem vzal detektor a hledal jsem artefakty.
1: Takže tady byl třeba kámen?
2: Byl tady jenom tady ten kámen a rozlamená ta hlava. No. Jsem to postupně dohledával, tak jsem to vyčistil a pak mi to nedalo, tak jsem to šel udělat. No.
1: Dokonce jste udělal i značení k tomu křížku?
2: Ano, i značení. No.
1: Vy jste věděl podle map, že těch křížků bylo v okolí více?
2: Já jsem tady v okolí Černošína napočítal asi 25 křížků. Zatím jsem opravil 3.
1: Opravil jste už 3 sám dobrovolně?
2: Ano, sám. Akorát jen mi pomohl občas.
1: Proč je opravujete, ty křížky?
2: Prostě mi to baví, ta historie, a je to dobrý pocit. No.
1: Koukám tady za tím křížkem, o pár metrů dál je nějaký pěkný placatý kámen a vy už mě k němu směřujete?
2: Ano, zvedám ho. Je těžký docela.
1: Je, pod tím je nějaká schránka z cihel?
2: Ano.
1: Co to je?
2: Musela to být nějaká tajná schránka.
1: Na co?
2: Nevím, možná po válce, že tady předávali si zprávy, nebo se tu něco schovávalo. Ten křížek jim dělal pevný bod, aby věděli, kde to je. Že s křížkem se nehejbe, že jo?
1: Jak vůbec napadlo vás ten kámen zvednout?
2: No, u toho kamenu ležel ten Ježíšek. Tak jsem ten kámen dal i na stranu a našel jsem to.
1: To bylo takové zajímavé štěstí.
2: No, to bylo.
1: No, já když to vidím, ta schránka je opravdu pěkně udělaná. Je to veliké, asi tak 30 na 20 cm, jestli mám dobrý odhad. Po obvodu jsou cihly, vevnitř je ta dutinka a nad tím je zhruba tak půlmetrový placatý kámen. Popisuji to dobře?
2: Ano, dobře.
1: A to zase schováme.
2: Jo.
1: Nedáme tam nějaký vzkaz?
2: Můžeme sem dát kešku třeba.
1: No vidíte, to je výzva.
2: No.
1: Černošínským borem nás provedl Jaromír Leibl, který rád opravuje staré sakrální památky. Potkal jsem paní Jitku Považancovou. Vy jste určitě slyšela, že tady už někdo opravuje křížky?
3: Ano, určitě jo.
1: Co tomu říkáte?
3: No, párkrát jsem tam byl. Je to dobrý nápad. Je to dobrý, že se někdo tomu věnuje a opravuje to.
1: Byla by škoda to nechat padnout.
3: No určitě, lidi tam chodí, že jo.
1: Chválí práci pana Leibla Jitka Považancová. Z Vlčí hory u Černošína, Martina Sihelská, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Český rozhlas Plzeň, 17 hodin 55 minut. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Detaily ve zprávách. Zítra si nenechte ve vysílání ujít rozhovor s hostem Českého rozhlasu, hercem Martinem Fingrem, který si nově zahrál roli trenéra bojových sportů ve snímku Bojovník. Ten zavede diváky do prostředí zápasu MMA. Šperky pro světové celebrity, zakázky pro slavné sportovce i politické osobnosti a také korunky pro světové vítězky v soutěžích krásy. To všechno vzniklo v Plzni pod rukama klenotníka světové úrovně Aleše Bergla. Představíme vám ho v pravidelné rubrice Náš příběh. S melanomem se loni v České republice léčilo přes 11 000 lidí. Víc než třetina pacientů je mladší 60 let. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukazují i mírně narůstající úmrtnost na toto onemocnění. Lékaři ji přičítají pozdnímu záchytu melanomu. Poradíme vám, jak se nejlépe před vznikem melanomu chránit. No a čekají vás i pravidelné hudební pořady, muziky a špalíček, babské rady, ale také zajímavosti o Česku v cyklu Co v učebnicích nebylo. A v 17 hodin pak nezapomeňte poslouchat Den v kraji. Ondřej Kapit se těší. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Důchodci budou moci ukončit penzijní spoření bez sankcí. Novelu schválil Senát. Úterý na severním Plzeňsku má nový web, portál pro občany a mobilní aplikaci. Železná Ruda začíná stavět nové městské zahrádky. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
2: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
1: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Novou mobilní aplikaci a portál pro turisty spustilo úterý na severním Plzeňsku. Jsou součástí nového městského webu. Úterý je výjimečné svým zachovalým historickým centrem, včetně městské památkové zóny. Pokračuje nezávislý starosta Úterý Václav Konstantinovič.
3: Jsme rádi, že jsme mohli spustit úplně nový web, včetně mobilní aplikace, a grafická podoba webu odkazuje na naši dlouhou historii. Věříme, že stránky zaujmou i turisty a mladou generaci. Samozřejmě je i možnost zobrazit si web ve zjednodušeném formátu.
1: V Železné Rudě začne v nejbližších dnech revitalizace lokality po bývalé mateřské škole. U řeky Řezné město vybuduje mimo jiné 13 nových zahrádek, které pak budou mít lidé v nájmu. Pokračuje starosta Filip Smola ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Probíhá výběrové řízení, nicméně pevně věřím, že v co nejkratší době předáme dílo výherci výběrového řízení a začneme stavět. My tomu říkáme zahrádky, ale je to obrovský komplex, zahrnuje to mostní konstrukci, inženýrské sítě, nové komunikace a další cesty, veřejný prostor a samozřejmě i ty zmíněné zahrádky.
1: Moskva zavedla zákaz exportu nafty. Tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnila dopady palivové krize. Podle agentury Reuters to dnes na poradě o fungování dopravy a palivového sektoru za účasti ruského prezidenta Putina oznámil vicepremiér Novak. Zároveň dodal, že některé ruské rafinérie poškodily dřívější ukrajinské útoky. Síť čerpacích stanic je pod tlakem, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem. Sport. Český tenis má dvě hráčky v semifinále wimbledonské dvouhry. Na Karolínu Muchovou navázala Linda Nosková, která porazila Belgičanku Mertensovou 6-3, 7-5. Češky budou hrát o postup do finále zítra. Muchová nastoupí v půl třetí proti Američance Goffové, Nosková pak proti Ukrajince Kostukové. Počasí. V noci bude polojasno, postupně se obloha vyjasní, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra bude jasno až polojasno, na horách může být odpoledne až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách 19 až 22. Zpočátku povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala na dálnici D5 ve směru na Rozvadov, kilometr 145 u svaté Kateřiny. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky, muziky.

Právě dozněla skladba Hrajte mi muziky, kterou složil pan William Bereš a v roce 1997 ji naspívali Ivana Zbořilová, Blanka Tumová, Jiří Staněk a Milan Černohous. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje vás u pořadu Muziky muziky vítá Jan Skládal. I dnešní vydání bude věnované již zmíněnému skladateli, dirigentovi, hudebníkovi, pedagogovi a západočeskému rodákovi Williamu Berešovi. Upravil i následující lidový valčík Slunko se k západu chýlí, který zaspívají Jiří Staněk a Milan Černohous.

Co se studií týká, nestačila panu Berešovi vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem, kde studoval hru na pozoun a tenor, ale touha po dalším vzdělávání jej přivedla na pražskou konzervatoř, kde vystudoval obor dirigování. V roce 1978 se stal dirigentem posádkové hudby Tábor a o rok později jejím šéf-dirigentem. Nyní už se pro nás chystá polka Každá česká matička v podání Aleše Bristejna a Jiřího Staňka, po které přijde na řadu Valčík Namluvil jsem si. S malým dechovým orchestrem Ústřední hudby armády České republiky jej v úpravě Williama Bereše naspívali Milan Černohous a Jiří Staněk.

V roce 1992 byl William Bereš jmenován velitelem a hlavním dirigentem posádkové hudby Praha. Následně uspěl ve výběrovém řízení Ústřední hudby armády České republiky, kde se stal zástupcem velitele a dirigentem. Z tohoto období pochází i nahrávka lidové písničky Tou píseckou branou, kterou si zaspívali Ivana Zbořilová a Blanka Tumová, a stejně tak i Valčík Vyznání, ve kterém po boku Ivany Zbořilové uslyšíme Jiřího Staňka.

Milí posluchači, dnešní vydání bylo věnované tvorbě Williama Bereše, který působil v letech 1999 až 2008 ve funkci velitele a hlavního dirigenta Ústřední hudby armády České republiky. Významně se podílel na koncepčním rozvoji orchestru i na rozšiřování jeho koncertního repertoáru. V období reorganizace armády se aktivně zasazoval o zachování vojenských hudeb. Po dlouholetém úsilí o jejich udržení požádal k 30. září 2008 o přeložení do zálohy. Poté se vrátil do rodného kraje, kde se začal věnovat pedagogické činnosti a práci s mladými hudebníky. Díky svým bohatým zkušenostem dokáže mladou generaci nejen odborně vést, ale také motivovat a nadchnout pro hudbu. Současně založil vlastní hudební agenturu a inicioval vznik několika poloprofesionálních těles, v níž nacházejí uplatnění talentovaní hudebníci z regionu, absolventi konzervatoří i nejlepší žáci základních uměleckých škol. V oblasti dechové a lidové hudby stojí za vznikem orchestrů Veselí muzikanti a Veselá krušnohorská muzika. V oblasti taneční hudby založil orchestr Chili Band. Pro slavnostní příležitosti vznikly také soubory Klášterecký brassband a Žesťový septet. S Valčíkem za tou naší stodoličkou a orchestrální skladbou Veselí muzikanti se s vámi pro dnešek loučí a příjemný další poslech přeje

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český

Na stanici Českého rozhlasu právě začíná Špalíček lidových písní. Ten dnešní bude dalším střípkem z archivu pedagoga, spisovatele, národopisce a muzikanta Rudolfa Svačiny. Tentokrát bude vzpomínat na své přátelské pouto, které ho pojilo se spisovatelem Ladislavem Stehlíkem. Krásný večer a příjemný poslech vám přeje Josef Kuneš.

Milí posluchači, než začnu citovat ze Svačinových vzpomínek na Ladislava Stehlíka, musím dodat, že byly sepsány roku 1993. Některé časové údaje se tedy proto mohou lišit. Cituji. Se spisovatelem Ladislavem Stehlíkem jsem se poznal před 30 lety. Ředitel Domažlického muzea pan Hana chtěl uspořádat v roce 1964 vzpomínkový večer k nedožitým 75. narozeninám spisovatele Jana Vrby a hledal vhodného řečníka. Nabídl jsem mu mistra Stehlíka, kterého si Vrba velice vážil. Slovo dalo slovo a den před vzpomínkovým večerem byl Stehlík mým hostem. Při skleničce vína jsme zaspomínali na staré časy a na učitelské venkovské štace. Nezapomněl jsem mu připomenout, jak byl Jan Vrba nadšen jeho zemí zamyšlenou. A nakonec jsem se ho zeptal, jestli by nenapsal její třetí díl, věnovaný Chocku. Byl překvapen, ale můj návrh zamítl s tím, že o Chocku už psali Němcová, Bár, Jirásek, Hruška, Vrba a jiní. Namítl jsem, že forma jeho psaní je docela jiná, reportážní, a vzpomněl jsem i jeho krásných ilustrací. Neuspěl jsem. Můj návrh stále odmítal.

Druhý den jsme spolu zajeli na výhledy a projeli větší část Chocka. Byl jím opravdu nadšen. A tak ještě při jeho návratu domů na cestě k nádraží jsem se pokusil změnit jeho zamítavé stanovisko k napsání třetího dílu. Nabídl jsem mu ubytování u mne na jakoukoliv dobu a slíbil mu také všechnu moji literaturu o Chocku. Zřejmě to na něj zapůsobilo všechno tak, že mi při loučení slíbil, že bude o tom přemýšlet a že mi do týdne napíše. Za týden napsal, souhlasil a přijel. Poprvé pobyl u mne 14 dní a pak přijížděl nepravidelně na týden nebo jen na několik dnů. Ve svém archivu mám od něj více než 150 dopisů.

V dnešním špalíčku vám cituji ze vzpomínek Rudolfa Svačiny na spisovatele Ladislava Stehlíka. Pokračuji. Při Stehlíkových návštěvách jsme spolu putovali od rána do pozdního večera. Od vesnice k vesnici, od újezda svatého kříže až k Pocinovicím. Navštívili jsme řadu známých a význačných lidí Chocka, u některých jsme byli i několikrát. Stehlíkovi se zalíbilo zvláště u slečen Bílkových Mrákově. O návštěvě u nich pak napsal. Chaloupka Bílkových stála na návsi proti kostelu a je to domeček tak líbezný, jako z některé Andrzenovy pohádky. A jako do pohádky jsme šli po dřevěných schodech k posledním chodským šedličkám, tedy švadlinám. Dozvěděl jsem se od nich o jejich dědečkovi, Krejčím a Písmáku. Pověděli mi, že u nich spala Božena Němcová, že tu spal i Karel Havlíček Borovský, po kterém tu zůstalo několik výtisků Národních novin na památku. Z jejich pilných rukou rozletěly se po republice stovky krojů ženských i mužských. V jejich truhlách jsem viděl barevné fiertuchy bohatě vyšívané, ženské lajblíky poseté barevnými korálky, varhánkové sukně, celý poklad. Těžko bylo se od této krásy utrhnout.

Zastavili jsme se také u paní Hančí Kozinové ve stráži. Když otevřela své truhly a almary, mistr Stehlík přiznal, že tolik krásy ještě neviděl. Paní Kozinová nosila chodské oblečení od svého narození až do smrti. Na cestě od ní poznamenal, že je to velice chytrá žena, že v málo které univerzitní posluchárně slyšel tak přesný a jasný výklad historie chodského kroje jako od ní. V lednu 1971 jsme byli pozváni na bál do Postřekova. Tam teprve Stehlík poznal, co postřekovské ženy a děvčata dovedou. Musel tančit od večera až do rána. A těch písniček, co tady slyšel, některé darebné, si dokonce i zapsal. Ráno v 7 hodin jsme si pochutnávali na výborné huspenině u přítele Fogltance. A pak ve sněhové vánici pěšky na nocleh na díly.

Rudolf Svačina zakončuje své vzpomínání na spisovatele Ladislava Stehlíka takto. Básník Stehlík byl velký člověk. Asi proto měl rád staré vesnické lidi a rozuměl si s nimi. Dovedl se posadit na mez vedle staré babičky a trpělivě vyslechnout všechny bolesti, které jí trápily. Babička si pak pochvalovala, že už se dlouho nesešla s tak hodným člověkem. Měl rád děti a jako kantor si je dovedl získat. Měl rád i přírodu a byl jedinečným znalcem květin. Třetí díl Země zamyšlené vyšel v roce 1970. Kniha měla velký úspěch a v Domažlicích šla na dračku. Autor tam také přijel na autogramiádu a zájem byl takový, že domažlické prodejny knih museli schánět výtisky v prodejnách celých Čech. Spisovatel, básník a malíř Ladislav Stehlík zemřel 11. září roku 1987 ve stáří 79 let. Milí posluchači, tady už končí vzpomínky Rudolfa Svačiny a tím i dnešní Špalíček. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí a hezký zbytek večera přeje Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Podporu v bydlení mají nově řešit úřady práce. Plzeň upravila vyhlídku Kozí bouda na naučné stezce Zábělá. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou dnes schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident. Změny by pak měly začít platit postupně. Vyhlídka Kozí bouda nad řekou Berounkou v Plzni je opravená. Město za to zaplatilo necelých 120 tisíc korun. Turisté najdou vyhlídku v přírodním parku Zábělá mezi Plzeňskou Doubravkou a Chrástem. Místem prochází několik turistických i naučných tras a také železniční cyklostezka Plzeň-Chrást. Pokračuje mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
2: Nedávno dokončená železniční cyklostezka přivádí do lesu kolem Berounky mnoho cyklistů a také inline bruslařů. Před 47 lety tu město vyznačilo svoji první naučnou stezku Zábělá se třemi vstupy a 9 zastaveními. Jedním z nich je právě Kozí bouda. Nyní je tam nová lavička, je tam také zábradlí s popsaným vyhlídkovým panoramatem na místě, kde se skála prudce svažuje k řece.
0: Karlovarský kraj a vláda by se měly do konce října domluvit na podmínkách převodu letiště v Karlových Varech. Kraj ho bezúplatně převede do majetku státu. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO vláda akceptovala všechny podmínky, které si kraj stanovil. To znamená, že ho bude stát využívat kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Jednání teď budou pokračovat o jednotlivých otázkách, které s převodem souvisejí, říká hejtman Petr Kubis.
3: Naplno běží pracovní skupina, která se rozdělila do menších podskupin, protože samozřejmě je potřeba řešit věci individuálně, ať jsou to majetkové převody, smlouvy, technologie, vůbec obchodní činnost letiště. S tím, že bychom chtěli mít většinu těch věcí někdy do konce října, protože tam je i vlastně úkol z vlády, že vláda chce mít veškeré požadavky finanční a stále platí ten termín ke konci roku, že by došlo k převodu letiště.
0: Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci vzletové a přistávací dráhy, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO. Sport. České volejbalistky na úvod turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3. V tabulce klesly a vzdálil se jim postup do čtvrtfinále. Počasí. V noci bude polojasno, postupně se obloha vyjasní. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra bude jasno až polojasno, pouze na horách může být odpoledne až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách maximálně 22. Povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní vítr, aby jeho zátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se vyšetřuje v Plzni Křimicí v ulici Chebská u kruhového objezdu. A pozor, také dejte na silnici 21 u Kočova na Tachovsku, tam havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a silnice je uzavřena. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V současnosti se často mluví o emigrantech, imigrantech, běžencích. Tak se musím zeptat, jestli ta slova expat, emigrant, uprchlík, běženec jsou vlastně synonyma a můžeme je používat rovnoceně a měnit v textu třeba, aby se nám jedno slovo neopakovalo.
2: To je moc dobrá otázka, protože když se podíváme do slovníků, tak nám z toho vyjde, že jsou to vlastně synonyma. Tam žádné stylové rozdíly nenajdeme.
1: Řekl jsem expat, tak to je možná slovo, které je méně známé pro naše posluchače.
2: A ještě ani není v těch slovnicích, ano. To jsme převzali z angličtiny jako zkratku z expatriate. A používá se docela často už i tady u nás a význam slovníky nám jednoznačně řeknou, že je to emigrant, vystěhovalec nebo někdy se tomu říká přestěhovalec.
1: A teď tedy ta slova emigrant, uprchlík a běženec, řekli jsme, že je můžeme měnit a používat, že mají stejný význam.
2: Ano, emigrant neboli vystěhovalec, to máme z latiny, uprchlík, tam je ten význam i ten původ jasný.
1: Od toho slovesa uprchnout.
2: Ano, a běženec, ten je docela zajímavý teda, protože význam je opět uprchlík, vystěhovalec, emigrant, ale zajímavé na tom slově je, že v našich slovnících najdeme, že to slovo jsme převzali z ruštiny a v ruských slovnících najdeme

0: se tahle slova používají a jsou to lidé, kterým jde o život. No a když je to někdo z bohaté země, z toho globálního severu, kdo se pro lidi zřejmě z nepochopitelných příčin přestěhuje do nějaké chudší země, tak tam už se mu ku podivu emigrant neříká, no tak se mu říká expat. Takže vlastně jsou a nejsou to synonyma.
1: Takže to expat stojí trošku stranou od emigranta, uprchlíka a běžence.
0: Přesně.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. Olomoucká radnice se odvolala proti rozhodnutí soudu ohledně veřejného osvětlení v centru města. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: Zástupci města Olomouce se odvolali proti verdiktu krajského soudu, který nařídil samosprávě vrátit na horní náměstí lampy typu torn. Technické služby je před 12 lety nahradily navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp torn. Důvody odvolání proti rozhodnutí krajského soudu popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech. Připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
4: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu také otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat. Sport.
0: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály. Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám. V dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 190,5 směrem na Ostravu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo teď míří policie. A na D8 překáží na 21. kilometru směrem na Ústí nad Labem porouchaný autobus. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, že si by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo? On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, jak jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo, když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo, ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikde nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těma lidma jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auta, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletý dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami, jako nesčetněkrát, jo, takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když já mi bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně takový jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizi a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV, jo, takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně, jsem fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na

host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Ještě a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty, a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to dělám? Jako?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: No, 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsme přejeli do Pacifiku, tak tam byla

0: nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyjo, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A ty jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako jakou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli. Tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapíš, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme to je jasně, že potřebujeme plovoucí auto. No a teď jsme plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně.
1: Na
0: zápraží a připojovali jsme se tam na data. Tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007, seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
1: Takže jste měli fotky, takže, měli důkaz.
0: No, je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. My jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
1: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, jak říkáte, žlutá žába, a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenom, že pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli, a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíst, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla, to byla jedna alternativa, bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel jen 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, no, to je nejdůležitější věcí v životě člověka, je nutnost. Jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No, jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No, já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak, jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako, není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu, a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo,
1: no,
0: co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje. Jsou velikánský pláně, a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo. Když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta to je taky jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku nebo několik ramen úzký řeky znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, jo,
1: takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já jen 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas na cestě? Koupnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pintlich, on to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo jenom na tom, jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a on se to stane znovu, tak zaprvé si neříkáte, že jste šikovný. A za druhé, když se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo, to bylo poprvé,
1: to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ona má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla taková veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravičem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, to dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský vlastní terabajtový disky a tak na to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak takže, je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, to odevřou, to takový ten černý kufřík, a v tom jsou ty stříbrné věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: si děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, a u toho našeho obzvlášť, má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vyznění toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa. Abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodovej scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme, kam, si to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, které jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo, to je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo. Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů. Zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona, jak jde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. V Novém Boru se objevilo závažné kočičí onemocnění panleukopenie. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu. Sport.
0: Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve dvou setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Ostravu jsou hlášené 4 srny v blízkosti dálnice, projíždějte proto opatrně. Dál na D1 taky směrem na Ostravu jsou na 210. kilometru kvůli odstavenému porouchanému autu neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Benešově dejte pozor na nehodu v Nové Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh krásné a silné lásky. Na jejímž začátku byly děti, loutky a divadlo.
6: Pár, který vám představíme, se dal dohromady, když na nebi zářily tisícovky barevných světel, ale zažil i okamžik, kdy to jedno nejcennější vyhaslo.
5: Jemu je 84 let, ona je o 2 roky mladší. Milují se tak moc, že by oba chtěli žít jednou spolu i tam nahoře. Jejich života a lásky si cení Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je málo pro označení života a délky vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových z Hradce Králové. Jejich láska je diamantová a stejně tak silná, průzračná a cenná.
1: Jsou spolu už 62 let. Jeden druhému pomáhal, plnil přání, držel za ruku, když bylo potřeba, a miloval nezištně.
0: To je důvod, proč jsme tento příběh vybrali a poslali k ním domů naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítám vás.
3: Vy budete paní Dvořáčková.
4: Já jsem Dvořáčková.
3: Já jsem Patrik a vy jste?
4: Zdena.
3: Zdeno, dobrý den. Kytičku od nás.
4: Ježiš, děkuju moc. Nádherná kytiček, sice tady uvidíte kolem dokola spoustu, ale děkuju.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás v Hradci Králové u Dvořáčkových, abyste si taky zaspomínali na to, jaký to bývalo a jaký to je dneska.
3: Přesně, proto
5: jsem
3: jsme
5: na
3: tady.
5: Na vás připravený teda, dokonale.
3: Dobrý den.
5: Ještě jednou vás zdravím.
3: A vaše křestní?
5: Jaroslav.
3: Jaroslav. Jaroslav a Zdena, krásně. Manželce jsme dali květinu, pro vás mám něco sladkého, jestli můžete, nebo si to můžete dát dohromady.
5: Ježíš Maria.
3: Bombonieru, srdíčko k té lásce.
5: Já, děkuji. To je lásky.
3: No mezi vámi dvěma.
5: Jo, mezi námi.
4: To výborně, protože manžel je diabetik, takže já se budu mít dobře.
5: Ženská.
3: Zase vám to veme.
5: No jo, mazaná pořád, no. I po těch 62 letech.
3: A proto jste spolu?
5: Asi jo.
3: Nejen proto.
5: Ne, protože se máme rádi, ne.
0: Na začátku vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových byla láska k lidem, mládeži a životu. Tu lásku hledali a rozdávali v partě mladých, kteří hráli pro děti loutkové divadlo v kulturním domě na Střelnici v Hradci Králové.
1: Každé nedělní dopoledne nabídli dětem pohádku a potom se přesunuli o patro výš na taneční zábavu a užívali si studentského života.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No a byli jsme tak hodně podobní s věkem, takže dvojice lásek se často střídali a prostřídávali. Musím říct, že můj muž byl šéf, je do dneška teda v naší rodině a u mě, a tento divadlo jako ved a ještě s jedním takovým starším pánem.
3: Takže vy jste se zamilovala jako k šéfovi nahoru?
4: Ani ne, on byl možná mezi těma posledníma, který jsem si já vybrala, prostřídali jsme se teda různě.
3: Jak když nějaký kluk chtěl oslovit dívku, když se chtěli dát dohromady, jak se to tak jako dělalo, jak ji oslovil, jak to holka poznala, že kluk má zájem?
4: Chodilo se na čaje, chodilo se tancovat, pak se doprovázelo, pak se domluvilo asi rande, nebo takovýmhle způsobem.
3: A jak se domluvilo to, že třeba někdo toho druhého doprovodí?
5: Protože když jsme skončili hraní a to, tak začalo třeba odpolední čaje, nebo to, tak jsme šli těch 25 náslo tancovat a šli jsme s nima domů. Každý jsme si někoho vybrali nebo tak. No a pak jsme s ním šli buď to víckrát nebo už ne a šli jsme zase s někým jiným. No.
3: Kdy tedy si uvědomujete, že jste se skutečně dali dohromady? Máte nějaké datum, nějakou příležitost, na kterou vzpomínáte, že od té chvíle jste začali chodit spolu a už jste se nerozešli?
5: Máme. Bylo to na mostě, byl ohňostroj, 9. května na výročí vítězství ve válce. No a my jsme se tam sešli s partou, no a pak jsme se teda rozešli každý s tím, koho jsme měli rádi, nebo oblíbenýho takhle. No já jsem oblíbený měl Zdeničku, tak jsem doprovázal až na Slezský, což je přes celý Hradec, no a tím jsme se vlastně 9. května seznámili. A bylo to 60. rok.
4: A při té cestě jsme se domluvili, že prostě jako by jsme to zkusili spolu chodit a pak už jsme to nevázali vlastně na ten kroužek, už jsme si to domluvali jako sami dva a no, tak to bylo. tahle ta doba krásná toho trvala až do té doby, než jsme odmaturovali a pak jsme se vlastně rozběhli do života, protože v té době fungovala doba umístěnek a já jsem byla, školu jsem měla učitelka mateřské školy a dostala jsem samozřejmě umístění do pohraničí, že? Takže že se tahle ta parta rozpadla. No, ale v té době jsme už s manželem teda jakoby chodili a pak to pokračovalo.
5: Jo, problém byl teda v tom ale, že byla doba, která byla a Zenina byla ve Vrchlabí jako učitelka a já jsem stavil stavby socialismu plynovody po republice. Takže já jsem byl přes týden na montáži, Zdenina byla ve Vrchlabí, že jo, a v sobotu jsme se sešli v Hradci a začali jsme randit už hodně víc.
4: My jsme takový to randění odbyli v těch dvou letech, co, jak říká Jarda, já jsem byla v tom Vrchlabí a abych se dostala vůbec jako do Hradce, co jsem chtěla zpátky, a tak jeden jako z podmínek byla manželství. No, takže mě bylo 19 roku, když jsme zažádali o svatbu, abych já se tady dostala do Hradce. Já vím, že to zní blbě, ale prostě bylo to tak. No. Stejně bychom třeba ještě nějakou chvíli spolu chodili, ale

0: volat, nebo jste jenom čekali, až toho druhého nejenom uvidíte, ale i uslyšíte až o tom víkendu?
1: Dovedete si představit, jaká byla fronta u ty telefonní budky na poště dvojce, když jsem si mohl zavolat do Vrchlabí. Já jsem bydlel Maringoce nebo někde, tak nějaký telefon to nepadal v úvahu. Jsem musel na poštu do budky a tam to vytočit, když byla ve školce, to prostě byla jiná doba.
0: Kdy jste oznámili svým rodičům, že už tak jako berete se jako dvojice a že plánujete třeba společný život?
1: Který rok?
2: Rok nevím, ale dřív byla taková jako doba, že se požádalo o ruku a udělalo se zasnoubení, takže já úplně do dneška vidím, jak moje rodiče seděli v... Měli jsme takový jeden pokoj, kde se chodilo jenom jako občas na Vánoce.
0: Parádní pokoj se tomu říkalo.
2: Jo. A tam byla Jardová maminka s tatínkem, že jo, tam byli jako pozvaní, no a tam se to jako řeklo, tam se upekla jako ta svatba a takový. No, bylo to takový to požádání. My jsme se chechtali za dveřma, protože jsme čekali, se viděli poprvé, že jo, ty rodiče, a tak jsme byli hrozně zvědaví, jak to dopadne, ale oboje byli bezvadní, takže to dopadlo dobře.
0: Byl jste nervózní, Jardo?
1: No, asi hodně.
2: Musím říct, že jsme se nemuseli brát teda, jako jo, takže aby bylo nějaké řešení nebo takový, dcerku nejstarší jsme měli za 2 roky potom po svatbě.

0: Dnes jsou spolu Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už 62 let.
1: Když slavili 60. výročí, tedy svou diamantovou svatbu, nadělili jim jejich děti krásný hudební dárek v písničkách na přání Českého rozhlasu.
0: A protože Jaroslav je velký rozhlasový fanda a má doma dokonce 20 radiových přijímačů, nachystal nám i toto překvapení ze svého zvukového archivu.
2: Uzavřu to, že zmačknu tlačítko.
3: 60 let vzpomínek od té chvíle, kdy jste si vzájemně řekli své ano. Sdíleli jste spolu štěstí i těžké chvíle, ale vše jste společně zvládli. Děkujeme za všechno, co jste pro nás v celém životě udělali a gratulujeme k vašemu krásnému výročí. Přejeme co nejkrásnější oslavu vaší diamantové svatby a ať jsou všechny další dny alespoň stejně tak šťastné jako ten dnešní. Děti Katka a Tomáš s rodinami a všechna vnoučata a pravnoučata. Pro Zdeňku a Jaroslava Dvořáčkovi z Hradce Králové hrajeme k diamantové svatbě.
4: Máme oba slzu v oku.
5: Máme oba slzu v oku.
4: No.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh je pohlazením po duši díky dvěma vřelým a citlivým lidem, kterými jsou Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi z Hradce Králové.
2: Sňatek měli 8. července roku 1961 v Hradci Králové. A byla to událost originální s mnoha podivuhodnými příběhy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To bylo fakt úžasný. No, obřad byl v obřadní síni na Urlichovém náměstí a to byl klub sovětského přátelství. Jo, a ten měl na vchodě obrovský nápis, takže když jsme tam cházeli a fotili nás, tak my jsme nad hlavou měli se Sovětským svazem na věčný časy. To prostě tak bylo. Já jsem byla soudružka nevěsta, manžel byl soudruh ženích. Vy se smějete, ale to tak bylo.
4: A máme tam ruský nápis, jo?
3: Jardově rodiče byli poměrně pobožný a měli jedinýho syna a tak si strašně přáli, aby jsme měli svatbu v kostele, jenomže já bych bývala přišla o místo. Já jako učitelka jsem nesměla nic takového využít a kdybych to udělala možná nějak na černo a prasklo to, tak jsem byla bez práce. Takže prostě bohužel se s tím museli smířit a měli jsme to se Sovětským svazem.
5: Co rodiče vaši na to tedy?
3: Byli smutný.
4: Byli smutný, ale neřešilo
3: Oni
4: se
3: byli
4: to.
3: Byli takový skromný a rodiče byli takový skromný pracovitel. Děda byl truhlář a babička byla doma v domácnosti. A takže spíš jako tam rodiče moje byli takové jako aktivnější tím svým povoláním a takovým. Takže oni měli mě rádi, tak do toho nějak nemluvili a vzali to tak, že to tak musí být a hotovo. Ale smutný byli.
4: Se Sovětským svazem.
5: Pamatujete si ještě, co jste slibovali jeden druhému?
4: Asi věrnost, ne?
3: Já vůbec nevím, jestli tam ten soudruh mluvil o věrnosti.
4: Jo, spíš o budování socialismu. A potom jsme měli svatbu objednanou v tom Grandu, tak jsme jeli jako do toho Grandu, ty obřadní síně, a strejda měl tenkrát překrásnou bílou Felicí, tak nám ji půjčil a my jsme se jeli projet a nechali jsme svadebčany trpět na hostině na sucho.
3: Všichni naši hosté seděli nad prázdným talířem, protože se muselo čekat na nevěstu a na ženicha. Takže no. My jsme přijeli asi kolem 2. hodiny, tak nálada byla teda pod bodem mrazu. Taťka na mě hrozil už jako bude dveří, kde jsme. No, takže takhle byla naše svatba. Ale potom byla ta muzika. Jardův bratranec je muzikant, tak tam měl svoji kapelu, tak se hrálo, tancovalo a dobrý. Ještě uprostřed toho jakoby veselý, ono bylo takovýhle vedro. Přesně jako je dneska, bylo vedro. V tomhle tom veselí jsme se rozhodli, že když tam teda jsou ty příbuzní, mají takový krásný auta, takže že si jedno zase půjčíme. Sedli jsme a odjeli jsme na Opaťák, to je tady poblíž Hradce, pěkný rybník s krásnou vodou, a jeli jsme se vykoupat. A oni zase tam slavili naši svatbu a my jsme se osvěžili a vrátili jsme se.
5: Vy si ten život umíte užívat už od začátku?
3: Nevím.
4: Asi jo.
3: Snažili jsme se. Jsme totiž možná proto to manželství fungovalo, že jsme oba dva byli stejný nátory. Oba dva jsme měli rádi společnost, lidi, já do toho ještě děti, ale děda byl trpělivý v tom, že když já je tady pořád do dneška, všechny mám kolem sebe, takže že to toleruje. A aby jsme si tohleto všechno mohli jakoby dopřát a nemuseli jsme někdy schánět, protože ta parta divadelní se rozpadla, že jo, jak jsem říkala, každý šel za svým. Tak když už jsme měli rodinu, tak jsme zase začali žít životem karavanistů.
4: To bylo 23. června 1966, kdy jsem udělal s tátou, protože to byl truhlář, tak jsme udělali takovou dřevěnou boudu na kolečkách a jeli jsme slavnostně do Sedmihorek, do kempu. A tam jsme byli poprvé s tou dřevěnou bedinkou takovou za autem jako karavanem, protože tomu karavanu se ani nezdálo nikomu.
3: Dalo se v tom vyspat.
4: No,
3: to
4: dalo se v té bedně vyspat. A to, takže jsme tím zahájili krásný život s karavanem a žili jsme s ním 45 let. Většinou v pátek ve 3 hodiny jsem přiběhl domů z práce, manželka už měla připravený karavan a jeli jsme s partou kamarádů hrát, zpívat a veselit se všelijak.
3: Začali jsme pořádat, že jsme zvali jiný kluby, které po republice byly na takové setkání od pátka do neděle.
4: A protože manželka se věnovala dětem, tak já jsem se věnoval tomu, že celý život mám rád na něco hrát, takže hrál na harmoniku, ale noty neumím, ale zpívat umím. S tou harmonikou a byla parta, ještě druhý harmonikář s kytarou, s vozem bouchem. No a co jsme si přepili, přehráli, to si nedovedete ani představit, že jsme taky na Stříbrňáku ráno plavali z hospody domů jen tak. Manželky nám odnesly strojení do kempu a my jsme připlavali, protože už se víc nedalo. Ale už bylo světlo, takže už jsme nezabloudili. Ano, prostě jsme měli nádherný život s tím karavanem. 45 let. No a teď už to nejde.
1: 45 let na cestách. Úžasný život plný poznávání, v lásky plném obětí. Myslím, že i na toulkách se lidé musí hodně vzájemně poznat.
2: Co kdybychom si manžele Zdenu a Jaroslava Dvořáčkovi vyzkoušeli? Co o sobě vědí? Jak si pamatují společně prožité chvíle? A jací jsou?
1: Patrik Rozehnal to zjistí vtipně položenými otázkami. Vyzpovídal oba zvlášť? A my vám teď jejich odpovědi dáme za sebe.
5: Jakou barvu na vás si myslíte, že vidí nejraději?
3: Modrou.
5: Proč si myslíte?
3: Protože má modré oči.
5: Jakou barvu na své paní Jaroslavě vidíte nejraději?
4: Veselé barvy. Červenou, bílou.
5: Kde má tu nejroztomilejší pihu? Vyvalil oči.
4: To nevím. To už si nepamatuju. To nevím.
5: Co myslíte, že řekl?
3: Že asi neví. Že jo, já si myslím, že řekl. Já myslím, taky žádnou nemám asi.
5: Jak skončilo vaše první rande? Podali jste si ruce, řekl jste zase zítra, nebo dali jste si pusu. Co proběhlo?
4: Ve vší slušnosti a vzdálenosti.
3: Ale jestli mě dal pusu, to si už nepamatuju.
5: A jestli jste ji chtěla dostat, to si pamatujete?
3: No tak to určitě. Myslím, že ano.
5: Víte, čím chtěla být jako malá?
4: Myslím si, že od dětství má lásku k dětem. Všechno, co se týká dětí a jejich výchovy.
3: No já si myslím, že jsem si to snad přinesla už na svět, starat se o děti.
5: Kam jste ji poprvé pozval?
4: Myslím si, že na nebo z těch takových zajímavých pozvání, bylo to, že jsme na motocyklu jeli na Sutý břehy, já vzal kytaru sebou a tam jsem jí zpíval Hledat milé rob, šel jsem dál, mučil srdce mé, bol a žal, tebe budu mít věčně rád, milá Zdeničko.
5: Kam vás poprvé pozval?
3: No, jako do nějaké restaurace, nebo tak určitě ne.
5: Tam nějaký výlet někam?
3: No, víte co, on měl motorku a tak to já jsem měla docela ráda, tak jsme jezdívali většinou třeba na seď nebo někde na výlety na motorce.
5: Co manžela nejvíc rozčiluje?
3: Myslím si, že já občas.
5: Co vás osobně nejvíc rozčiluje?
4: No, já jsem hluchý, a když na mě křičí.
5: Co děláte jako první ráno, když vstanete? Co je vůbec ta první věc, co prostě uděláte rituálně?
4: No, jdu na záchod.
5: První, co udělá, je opravdu první.
3: Jdu na záchod.
5: Je to slyšet, jo?
3: No, tak my to tady máme tak malý, že o sobě víte všecko.
5: Má nějakou závislost?
3: Ne. Je velký kutil a někdy teda se jeho kutilství nedá vydržet.
5: Máte nějakou závislost?
4: Ne, já jsem šťastný se vším, mě to je jedno. Což některý lidi rozčilují, ale já prostě mám pohodu.
5: Proč by se do vás znova zamiloval?
3: Asi by nebyla žádná jiná, si myslím, že by nenašla nějakou lepší, nebo proč, nebo si myslím, že mu takovejhle život, aspoň na to tak vypadá, spokojeně vyhovuje, takže by to možná si zvopáknul, že by si mě zas třeba i vybral.
5: Proč byste se do ní zamiloval znova?
4: Pro její dobrý srdíčko ke všem lidem. Ale i ke mně, protože málo která by to se mnou vydržela. Ono těch mých vrtochů všelijakých je dost.
1: Je slyšet, že se oba dobře znají, aby ne. Jsou svoji už 62 let.
2: A teď bychom rádi poprosili Jaroslava Dvořáčka, aby nám zahrál na harmoniku, jako kdysi.
4: Jak je ta písnička pana prezidenta Masaryka?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávíme vám dnes příběh zlaté, přesněji řečeno diamantové lásky Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových.
2: Krátce po svatbě se oba vrátili natrvalo do Hradce Králové a začali bydlet v domě u rodičů Zdeny na Slezském předměstí. Začal jim krásný život.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Naši to vzali tak, že vy jste se vzali, nebo mě jako řekli, tadyhle máš svoji kuchyňku, tady máš od nás nádobí, mamka mě nakoupila nějakou mouku a nějaký takový věci a váš. Jo, tím prostě postavila mě k hotovi věci, ne, že bych jako, i když jsme společně bydleli, tak že bych byla jako s ní v domácnosti. Ne, já jsem prostě začala mít svoji domácnost a docela jsme si to užívali v tom, měli jsme motorku, takže jak říkal Jarda, že jsme jezdili jako po vejletech až do té doby, než se nám jako narodila ta dcerka.
4: Dcerka byla plánovaná?
3: Chtěli jsme, vyšlo to.
4: Kolik dětí jste na svět přivedli?
3: Měli jsme 3 děti. A jako kdybyste to vzali geometrickou řadou po 6 letech. Takže první dcerka se nám narodila v roce 63, pak byl syn 69 a nejmladší dcera 75.
4: Jaké to bylo, když na svět přišla první dcera pro vás? Jako novopečenou maminku, pro Jardu jako tatínka, teď jste najednou byli ta opravdová rodina. Jaké to byly pocity ty vnitřní? Já to chci slyšet od vás, co si z toho pamatujete.
3: Já si to pamatuju úplně všecko, protože já mám někde tady v mozku a v srdci zakódovaný, že jsem přišla na tenhle ten svět proto, abych se věnovala dětem, což se mě teda jako podařilo, takže samozřejmě první je to vaše a potom kolik generací jsem odchovala už těch, no nechci říct cizích, ale těch jinačích dětí, takže myslím si, že to vzal tak úplně normálně, táta byl vzorný. My jsme totiž měli velkou výhodu pro život v tom, že jsme měli moje rodiče v baráku. Oni byli strašně hodní.
4: Jaké to je ale pro otce nějaký nával emocí? Kdy přišel, když jste se dozvěděl, že přišla zpráva z porodnice, narodila se nám? Co vás zalilo? Jaké pocity jste prožíval? Jak to prožívá otec?
5: Tedy i teď mám rád okolo sebe jak svoje děti, tak kamarády, tak společný život někde. Prostě my žijeme ne jenom my dva, ale ještě okolo nás. Od našich maličkých dětí, který jsem měl strašně rád, ohromně jsem si je užíval. Prostě mám rád děti jako babička.

0: Děti rostly, rodina prožívala obyčejné i veselé chvíle. To všechno do doby, než nejstarší dcera Ilona onemocněla. Bylo jí 39 let.
1: Nebylo jí dobře. Jako zdravotnice věděla, že není něco v pořádku, když ani léky na tišení bolesti nezabíraly. Vyrazila za svým gynekologem, aby ji uspal, a operací zjistil, kde je problém.
2: No a pak si manžela zavolal a řekl, že se podíval a že měla obrovský nádor na vaječníkách, který při normální prohlídkou ten doktor nemohl vidět. Bylo to rozlezlý po celém těle, takže vzali, co mohli, a užila si svý, prochodila všechny možné chemoterapie a ozařování a prostě fakt bojovali doktoři, musím říct, všech na čest. A prostě tak to najednou přišlo, že odešla. Nebylo pomoci. Už to doktoři nedokázali. No. Prostě je to strašná nemoc, strašná. Strašná, zrádná v tom, že to hrozně dlouho netušíte, že ono to hrozně dlouho muselo růst, ale nedalo to o sobě vědět a pak už bylo pozdě. No. Takže ono je hrozný, ať odejde manžela nebo cokoliv, ale že prostě dáte všechno na světě, co máte, jen aby jí pomohli, a ono není nic, co by pomohlo. To je hrozné.
3: Já musím říct, že se postarali lékaři, co bylo dostupné, co bylo možné, ať už v Hradecké nemocnici nebo v pražských nemocnicích, udělali všecko, co udělat šlo. Moc jim za to děkuju a víc se nedalo. Prostě bohužel.
2: Víte, když zůstala doma 11letá a 15letá holčina zůstali jako po ní, tak ty nás drželi při životě. Sice tátu zlatýho, hodnýho měli, ale nebyl zvyklý být mámou, že jo? Takže my jsme je vlastně do toho života tak pomohli postavit, a tím vlastně jsme převzali úkol za tu naši dceru. No, tím jsme my žili, jsme se museli držet, protože někdo tady musel být, nemohli ty děti tady zůstat sami. A se říká, že když přijde rodiče o dítě, že to je hrozný, tak to můžu potvrdit.
4: Ale ten okamžik, kdy přijde ta zpráva, že vaše dcera, vaše první dcera odchází. Co člověk v tu chvíli prožíval, jak to na vás dolehlo? Vyhrknou se slzy, promítne se celý ten život, hledáte toho druhého, abyste se mohli chytit, obejmout?
3: Smutek, strašný smutek a bezmocnost, už jsem víc nemohl. Prostě udělalo se, co se dalo udělat, a dál bohužel život půjde dál, musel jsem to přežít. Bylo to těžký.
2: Víte, to je to, co já říkám, že to zní asi, že nám to pomohlo, zní divně, ale kdyby jsme tady takhle seděli sami dva a prostě jsme se to rozvěděli a byli jsme jenom sami dva a pítvali to pořád, to nešlo. Tady byly ty dvě děti, a to vám pomůže. Práce a povinnost, a vidíte, že tady jste nutně potřeba, aspoň vy, když už není teda ten, kdo tady má být, to bych řekl aspoň mě, že mě to z toho pomalu dostávalo. Ten pocit, ty povinnosti, a víte, co mě nejvíc bolí, tak jako, že už tady není, a takový to už člověk prostě v sobě zapečetil, ale já, když se podívám na ty vlastně její vnoučata, že jo, moje pravnoučata, a na ty holky, jak úžasně žijou, tak to je to, co mě strašně bolí, že tohle ona měla s nima prožívat. To krásné, co prožívám já si to teď s nima strašně užívám, ale abych jí to přála. Ona to měla, tenhle ten život prostě žít, ale život není spravedlivý, to všechny víme. A proč zrovna to potkalo naši rodinu, nevím, protože myslím si, že když lidi něco provedou, tak mají být potrestaný, ale my si ničeho nejsme vědomi, ale tak to přišlo. To tak.
4: Změnilo se něco pro vás? Přilnuli jste vy dva víc k sobě? Upevnil se ten vztah třeba, nebo že jste viděli, že víc musíte k sobě nějak zafungovat, nebo kvalita toho vztahu změnila se?
2: Se ptáte. Já musím říct, že kdybych měla jinýho manžela, nebo bych byla sama, takže já bych to nezvládla. Já bych to musela řešit úplně nějak, jak nejhůř to šlo, ale on se se mnou až tak nemazlil, spíš byl na mě, prostě stekal se žebrečím a že tady musím být pro ty malé děti a byl na mě ne zlej, ale nepřipustil, nelítoval mě a nutil mě k tomu, tohle musíš a tohle to je potřeba a já vím, že bych spíš měla říct, že mě měl hladit a litovat, ale mě asi pomohlo to, jak se ke mně choval. Ono mu to taky asi dalo hrozně práce, ale máte pravdu, že nás to semklo strašně. Ale bez něj si to vůbec nedovedu představit.
3: Tak to je bohužel, nebo bohu dík, já nevím. Ale je to hezký, že jsme takhle spolu moc. Viď, babiš.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsme rádi, že nám dnes popisují svůj život Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi. Jsou milujícími manželi, kteří při sobě stáli v dobrém i zlém.
2: Za jejich lásku k dětem, bolest, kterou museli překonat, a odhodlání žít dál a milovat, jsme se jim rozhodli věnovat skromný dar.
1: Velký kávovar, který jim poslouží v čase odpoledním, a digitální rádio, které jistě nadchne Jaroslava. Je to pro ně až do této chvíle utajeno.
3: Jste skoro dojatý, Jaroslave?
4: No, pane Jar.
5: A rádio, podívej, že jo.
4: A rádio, 21. Hurá!
5: No teda,
4: počkej,
5: moc krát děkuji.
4: Počkej, já jsem si udělat radost. Já to, ježiš, to je krásný
3: rádio. No, digitální.
4: No, další. No tak.
5: A to opravdu posílaj Kostkovi, to ale opravdu nebylo potřeba. Ježiši, děkujeme moc krát, moc krát.
4: Jak to vědí, že my ve 3 hodiny pijeme kávu každý den?
3: Tak nějakým to asi zvědové řekli.
4: Asi jo, protože ve 3 hodiny my sedíme na verandě nebo tady.
5: To nebudu ani umět na tomhle, tom, to je takový co mele kafičko. Asi, že jo, nebo...
3: Je to naprosto jednoduchý.
5: Jednoduchý. Kostkovi jedině musíte přijet na kafe. Jinak to nechci.
4: Děkuji. Není vlakem, ne autem. Zákaz používání auta.
5: No teda.
4: Protože to nemůžete se mnou do... My máme 7 schodů do sklepa. A tam zraje pivo a slivovice. Ježíš, to je krásný. Budu to umět pustit?
3: No, a vy už se těšíte na návod.
4: Mm-hmm. A na to, až odjedete, já si to budu moc pustit.
3: No. Na tomhle se možná uslyšíte i se svou paní v pořadu. Užijte si tuhle výhru, ať vám dělá radost, a vzpomenete si třeba na tu naši návštěvu a na Petra s Carmen, kteří vám tohle posílají. A moc děkuji za ten příběh, který jste o sobě prozradili a byli jste možná inspirací pro ostatní. Děkujeme moc.
5: Zdravujeme moc, moc, moc. A až je uvidíme třeba živě někdy, tak je hrozně rádi k nám pozveme i s váma. Vemte je do auta, přijeďte.
2: Milá Zdeno a milý Jaroslave, jste obdivuhodní.
1: Dovolte nám ale ještě zjistit, jaký máte pohled na lásku. Jak prožíváte společné chvíle a čeho si jeden na druhém ceníte? Jak se v lásce a klidu dožít diamantové svatby?
3: Jak vypadá taková láska mezi dvěma lidmi po 62 letech? Je to stejné jako na začátku, je to stejně vášnivé, je to usedlejší, je to moudřejší, je to klidnější?
5: Tak vášnivý to není, to musím říct rovnou. A řekla bych, že se o sebe víc bojíme. Bojíme se. Já se bojím, když jde do města, dlouho se nevrací, já se bojím, že brkne a zlomí si nohu v krčku, co by byl začátek konce, to víme. A bojím se, že bych třeba zůstala já sama. Toho se bojím úplně strašně a nejvíc. A jinak mě nevadí, když mu musím nějak, jak se říká, třeba posloužit nebo takový, to mě vůbec nevadí, aby mě to nějak bylo nepříjemný. Oba jsme staří, oba na nás už není takový pohled, tak jak bychom třeba chtěli, a to si uvědomuju a podle toho se chovám.
3: Jaká je ta láska tedy dáváte si pusu, objímáte se, jste spolu, usínáte spolu, zajímáte se jeden o druhého. Je to takové to milenecké nebo už ne?
4: Je to takové vážné a odpovědné. Je to odpovědnost toho vztahu, vážím si toho vztahu a bojím se toho, abych o něj nepřišel.
3: Kdyby jednou přišla ta chvíle, že každý z nás tam musí nahoru, a pak si vás tam někdo nahoře postavil zase před sebe a před oltář a ptal se i tam, jestli i tam nahoře chcete být pospolu, třeba i na věky, jaká by byla vaše odpověď u takového obřadu, u takového oddávajícího tam nahoře? Zdeno.
5: S jiným bych být nechtěla.
3: Jaroslave.
4: Já, abychom tam zase šli spolu najednou.
5: Bych si přála taky, kdyby to tak šlo, když pěkně život končí a ví člověk, že tady ten konec přijde, tak aby jsme se vzali za ruku a šli spolu. To by bylo moje úplně největší přání a aby to se obešlo bez nějakého ležení v nějaký eldence nebo v nemocnici nebo bez nějakého marodění. Prostě přišlo to, bum, konec. Tak to je moje největší přání.
4: Takže na tom jsme se dohodli. Je to stejný ode mě. Zavřem a půjdem. Až nás pábu zavolá, dopijem a půjdem. A tak dále.
3: Čeho si na tom Jaroslavovi vyceníte partnersky?
5: Já si na něm cením to, že kdykoliv bych potřebovala nějakou i třeba horší věc, tak vím, že se na něj můžu obrátit a že co bude moc, mě pomůže. A já v něm prostě, já se vedle něj cítím jistá.
3: Jaroslave, na co jste hrdý?
4: To, že se uměla postavit do života a že tak velkou rodinu a moje Rozmary vždycky respektovala nebo je udělala tak nějak, aby to bylo pro oba přijatelné.
3: Když byste si měli promítnout celý ten svůj život a vlastně i tento pořad náš k tomu slouží, aby slyšeli váš příběh naši posluchači, ale i vy sami, jak byste ho zhodnotili? Jaké přívlastky byste mu dali? Co se vám na něm líbilo?
5: Já bych si ho strašně ráda znova zopákla, sice i s tou tragedií, která nás potkala, bych stejně takový život chtěla žít znova. Asi jo.
4: No a já si myslím, že jsme měli krásný život. Se vším. S manželstvím, s manželkou, tou její péči, úžasnou péči o mě. Až mě to dojímá.
5: S rodičema jsme úžasně vycházeli. No, myslím si, že takový ty obyčejný starosti, co lidi mezi sebou mají a třeba se hádají a dělají si na schvály a takový, to nás všechno minulo. My jsme nic takového neprožili a ani jsme potom netoužili a škoda, že si lidi ten krátký život tímhletím kazejí.
4: Porozumění jeden pro druhého, že prostě se respektujeme, že se uznáváme, že se k sobě chováme slušně, velmi slušně.
3: A milujete jí pořád?
4: To víte, že jo.
3: Pořád ho milujete?
5: Velmi.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: Já bych mu poděkovala za to, jaký je. A že se nezměnil ani stářím, aby začal být třeba morousovatej, že je pořád občas dělá blbiny jako kluk a za to, že se mě s ním takhle hezky a spokojeně žije, za to bych mu poděkovala. A to myslím úplně vážně.

0: Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už vědí, že láska i hoře překoná. Hory přenáší a sílu dává. Že milovat znamená žít pro druhého. A pak je lásky dost pro každého.
1: Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit. Ale přece ji každý tak nádherně chápe.
0: Proto nehledejte pravidla lásky, ale milujte. Láska je nejmocnější silou na světě, protože dokáže překonat všechny překážky.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
2: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
2: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
2: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
5: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje částkou ve výši 151 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně můžou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Zdálela se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 narazilo osobní auto do dopravního značení. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nepřehlédněte odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 blokuje odstavný pruh a vybočuje se. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík, a nebo vám v uších zní spíš to vančurovské tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplatek.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roch, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení.
5: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte. A vy jste všechny.

0: mis, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
1: Dobrá.
2: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
1: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá, v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
3: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má les z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydali nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací matraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu.

Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byly první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi tak jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor, upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka, že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, okoune, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst, dle příručky. No i co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano. Prodělal jste speciální výcvik, že ano. Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není Marlejna.
4: V každém přístavu.
3: Straně, to není Marlejna.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumějte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsnýho chlapa nevidím.
4: To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka?
5: Ano.
3: To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím, to no. Nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale čistýho, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
6: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
6: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemám.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak... antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
7: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
8: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
9: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal. Jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu, vole.
6: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Ale žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No. No to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne, oni na nejvíc tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi. Senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli bysme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva, a nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál. A holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, ale jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe.
0: Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt?
0: Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
2: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jedno jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
2: Ty padouchu, vykřikla náhle.
0: A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu.
2: Haha, já jsem padouch, smál se tak, až přestal držet dveře.
0: Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila.
2: Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch.
0: Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce?
2: A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje.
0: Že se nestydíte, děti.
2: Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu.
0: Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

Jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna byla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Storůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9. leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou, to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička.
Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
1: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde, Vochomůrka. Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Další noční linka je tady, moc vás tentokrát zdravím z pardubického studia, tady je Zdeněk Novák. No snad se se mnou nestratíte, protože dnešní téma noční linky zní právě bloudění. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není i s nimi vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy. Pamatujete? Ztratili jste se s nimi někdy a museli se vracet? A byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Další kapitolou je, když se člověk ztratí v nějakém velkoměstě a navíc třeba v cizině. Stalo se vám to někdy a měli jste z toho například na krajíčku, že už jste nevěděli kudy kam? Zavzpomínejte na svá bloudění, ať už z dob před navigacemi v mobilu nebo z dob s navigacemi v mobilu a v automobilech. Své příběhy nám můžete telefonovat až do 1 hodiny noční, číslo k nám 731 800 900 nebo můžete psát na webu noční linky rozhlas.cz/linka a je to taky e-mailová adresa linka@rozhlas.cz. Tak se moc těším na vaše zablouděné vyprávění.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: první dnešní telefonující s datem 8. července. Tak kam zdravím z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže tady Jarda a momentálně tady v Praze v taxíku.
0: Jo, Praha taxík, no tak jako vhodnějšího kandidáta pro první telefonát jsem si nemohl přát než pana Jardu z taxíku, protože tam se teda to asi, ta jízda taxíkem z pozice řidiče hodně změnila, vidíte, za posledních 10-20 let.
1: No, co pak na taxíku, ale na taxíku to bylo vždycky, jako to bylo bezproblémový, protože ty se tady podíval do plánu, no a tak se podle toho. Dneska je to teda tak jednoduchý, že to může dělat cvičená opice, protože navigace vám odsouvá, vás dovede, to každý zná, už teď to
0: nemluvit,
1: ale spíš mám několik hororových bloudících příběhů z minula, a to z toho civilního života, ne ani tak z taxikářského.
0: Jo, výborně.
1: No, já dělám veterány a jednou jsem měl do Děšina kvůli nějaký motorce a ptal jsem se tam nějakého chlapíka na tu adresu a protože to už to bylo ve čtvrti, kde by měli ty lidi se nějak znát a on opravdu, on říkal, no to máš jednoduchý, hele, pojedeš ještě rovně. Za Pospíšilovi s Mejnem se dáš doleva. No a zvíte, jak má vědět, že to je Pospíšilovi s Mejn, že jo? No, to prostě, no, takže takovýhle, anebo jsme jeli někam a teď manželka mi dělala navigátora, jsme vždycky na dovolenou do jižních Čech. Když jsem poprvé na chalupu, tak jsem omylem běl do nějakého JZD, protože tam vedla krásná asfalt, byla hezčí než ta silnice, která pokračovala dál. Takže jsem jel po té hezčí a najednou tam byly okolo přerozený kombajny a jsem zjistil, že jsem nadvořil nějakým JZD. A vůbec nejhororovější bylo, to jsem byl s kamarádem ve východním Německu, já jsem tam jako rozjezdil, jsem tam měl dost přátel a tak dále. A Drážďany, Pirna, Budiši, to jsem znal dobře. Ale to byl zrovna ten Mustermeister Leipzig, jo, z velkový veletrh v Lipsku. Tak jsme říkali, podíváme se tam, protože tam jsme říkali, že mohli se nějaký auta, jako bývali v Brně, jo.
0: Do Lipska jste jeli prostě.
1: No tak jsme si to prohlídli dobrý a do večera dali jsme si tam nějaký jídlo na ústánku a v noci, protože jsme spali u toho kamaráda kousíček od Pirny.
0: Což je u hranic kousek, no.
1: No, tak z toho Lipska jsme se potřebovali dostat jako k těm Drážďanům do té Pirny. A pořád jsem to opravdu nemohl. Měl jsem sice mapu, ale nějak to nesedělo, vždycky jsme vyjeli nějak blbě. Zase jsme se vrátili na takový autobusový zastávce, tam stál policajt německý. Uniformně, tak jsem ještě říkal tomu Jirkovi kamarádovi, říkám, počkej, toho se zeptám, ten to bude znát. Tak jsem k němu přišel, oslovil jsem ho, zeptal jsem se o německy, jestli neví, jak se dostaneme na výpadovku na Drážďany. A on se na mě tak podíval a normálně se z toho chlapu sesunul, ale jenom si byl totálně ožralý.
0: Opilý policista byl, ano.
1: A to je asi tak všechno. Takže já bych ještě jednou pozdravil všechny posluchače.
0: Ano.
1: Mějte se všichni hezky, zdravím vás všechny, kteří jste napříjmu. A budu poslouchat další příspěvky.
0: Výborně, děkuji. Tak my jsme zaslechli tři příspěvky. Dobrou noc od pana Jardy. On zmínil tu pozici, mluvil o manželce, tu pozici navigátora. To byla velmi důležitá funkce v době, kdy právě nebyly tyhle vymoženosti a kdy skutečně musel ten druhý, ten spolujezdec samozřejmě to tam kontrolovat, tady odbočit, tady se otočit a podobně. No tak přidejte svůj příběh na téma bloudění, ať už s moderními navigacemi, nebo z doby, kdy jsme měli autoatlasy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když vás tak poslouchám, vzpomněla jsem si na rok 1976 a naši historku. Řekla mi při písnice od kapely Kex paní Michaela z Brna, kterou teď zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jsem napnutý tedy, co to bude za příběh na téma bloudění.
1: Bylo to v 76. roce, kdy jsme se vraceli s takovým, měli jsme postavený na korbě AVIE 30 obytný vůz a jezdívali jsme takto do tehdejší Jugoslávie a vraceli jsme se z Jugoslávie zpátky do Československé republiky. A přijeli jsme už do Maďarska. Bylo to město, které se nazývá Šombatej. Je to na hranicích
0: se Slovenskem.
1: Chorvatska a Maďarska. A my jsme potřebovali pokračovat na další město Nátkaniža. A protože tehdy samozřejmě nebyla žádná navigace nic, takže jsme prostě přijeli na náměstí v Šombatej, jeli jsme směrem na Nátkanižu.

0: že teda gavarují parusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli. Takže nakonec ale jsme se nějak domluvili, že pan nás prostě vyvedl a opravdu jsme tedy trefili do Nátkanidze a pokračovali jsme dál směrem do Československé republiky. Ale bylo to velmi úsměvné, protože to bylo úplně neuvěřitelné.
1: Já vám úplně rozumím, protože názvy těch maďarských měst nám znějí úplně stejně všechny, vidíte.
0: Ano, no,
1: takový zvuk písmen.
0: A bylo to úsměvné, jak ten pán nás ujišťoval, že teda on opravdu mluví parusky, ale jsme ho vůbec nerozuměli.
1: No ale nakonec jste se tedy dostali, no tehdy vlastně, vidíte se, jak se říkalo, do Jugošky jezdilo výhradně přes Maďarsko, to se nemohlo jít přes Rakousko.
0: Jinak to nebylo možné, protože to bychom museli mít přes Maďarsko, přes Rakousko výjezdní doložku, takže jsme prostě jeli jsme přes hraniční přechod Rusovce.
1: Ano.
0: No a pokračovali jsme přes Maďarsko a teď ještě tady to naše auto jelo velmi pomalu, takže my jsme většinou jsme jezdívali v pátek večer, vyjeli jsme z Brna, přespali jsme uprostřed Maďarska a pak jsme pokračovali dále, protože my jsme jezdívali do Bašky na ostrově Krk, protože náš syn měl těžký exém a bylo nám to doporučeno, že tam je i ozdravovna pro děti, takže jsme tady tu cestu absolvovali mnohokrát a pak už jsme se v Šombatej nestratili.
1: Rozumím. No, když vzpomínáte na tuhle dobu a srovnáte to s dnešním ježděním, jestli tedy ještě jezdíte občas, neříkám, že takovou dálku, ale jezdíte, tak dnes je to pohodička, ne? Používáte navigaci?
0: Ano, no samozřejmě, teď už je to úplně, úplně jiná doba a když si představíte, že jsme... Manžel vlastně řídil nákladák, protože tehdy na to nemusel mít zvláštní řidičské oprávnění, protože když se ta nadstavba na té korbě udělala, tak to samozřejmě pak se to bralo jako osobní auto a bylo to docela tedy náročné, protože on seděl v kabině, já vlastně se synem jsem byla v té boudě, která byla postavena na tom podvozku a hrozné bylo, že když jsem se s ním potřeba nějak domluvit, třeba by nám zastavil, tak jsme tam měli takové klepadlo, kterým já jsem z té kabiny nádstavby bušila do té kabiny.
1: No to už by asi dneska z hlediska předpisů nešlo, ne? Takhle se převážet v boudě.
0: Ano, teď už by to vůbec nebylo možné, ale tehdy to prostě tak možné bylo a docela bylo úsměvné, že tehdy se třeba do Jugoslávie nesměli převážet pohonné hmoty a my jsme tam měli takové tajné nádrže pod tím podvozkem, takže když tam procházeli pohraničníci nebo celníci, tak to vůbec neviděli, protože samozřejmě, kdyby jsme bývali v té Jugoslávii, vyžili jenom z devizového příslibu, tak bychom tam mohli být tak pouhé 3-4 dny a museli bychom se vrátit domů.
1: To, co byste tam dali za tankování, tak jste ušetřili a měli jste to na jiné věci. Rozumím. No výborně, tak děkuji za historku paní Michaele z Brna. Zdravím tam na jihovýchod, tedy z pozice Pardubic, odkud dnes vysíláme.
0: A mějte se krásně. Nevím, že vysíláte z Pardubic.
1: Dneska vysíláme z Pardubic a zítra taky budeme, toto bude Mirek Hruban. Aha. Tak východočesky jsme si to tady zabrali, tu noční linku pro tyhle dvě noci. Mějte se krásně, naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou, dobrou noc.
1: Za chvíli nahlédnu do e-mailu od vás a taky na náš web, co jste nám napsali a pak zase dáme prostor někomu z vás po telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na další minuty v noční lince strávíme v trošku, řekl bych, rychlejším tempu s Marcelou Holanovou.

0: Před časem, když jsem tu byl v Noční lince, tak jsme si povídali s jedním posluchačům a dostali jsme se pak k tématu bloudění na cestách, tak jsem slíbil, že tohle téma zařadíme, až tu zase budu, a je tu dneska. Bloudění na cestách v době před navigacemi a v době navigační. Tak, co jste nám napsali na webu rozhlas.cz/linka, pojďme se podívat do vašich příspěvků, tak napsal nám třeba pan Lukáš, když jsem slyšel dnešní téma, vzpomněl jsem si na jednu letní cestu na Lipno. Vyrazil jsem tam se svou starou Felicií s jediným cílem dát si v jedné hospůdce vyhlášené jahodové knedlíky. Jenže jsem minul správnou odbočku a místo k restauraci jsem dojel na úplně opačný břeh přehrady. Byl jsem sice trochu naštvaný, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Místní paní mi poradila správnou cestu a ještě doporučila malou hospůdku, kde byly jahodové knedlíky snad nejlepší, jaké jsem kdy jedl. Od té doby si říkám, že občas se vyplatí zabloudit. Člověk sice najede pár kilometrů navíc, ale může objevit něco, co by jinak nikdy nenašel, píše nám pan Lukáš Sklatov. Zdravíme na jich, děkujeme Lukáši za moc pěkný příspěvek, při kterém jsme jistě mnozí z nás dostali chuť na ty jahodové knedlíky. No tak kdo ví, třeba se objeví na našich talířích v dalších dnech. Pan František z Židlochovic nám píše, dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. Nikdy jsem nebloudil, když jsem jezdil podle automapy, ale jak jsem si koupil navigaci, tak jsem zažil pár situací, a to hlavně, když jsem narazil na objížďky. Stalo se mě někde u Benešova o půlnoci, kde mě navigace navedla do lesa, a to potom nastal horor. To bylo po 50 metrech odbočte doleva, po 100 metrech odbočte doprava, takhle jsem o půlnoci jezdil po lese, potom jsem nakonec zastavil, vylezl jsem z auta a poslouchal jsem, kde asi jezdí auta, no tak jsem se dostal z toho lesa ven, no horor, píše pan František. Tak děkujeme i za tenhle příspěvek. No, ona není navigace jako navigace a člověk si ji musí dobře naštelovat a třeba tam jako odškrtnout, některé to navigace mají, nespevněné cesty, to nesmí být zaškrtnuté, pak třeba přívozy, pokud nechce přívozy člověk jet, no a pak je dobré si navolit, jestli chcete v té dané zemi jet po placeném úseku, nebo ne, když odškrtnete třeba dálniční známku v Rakousku, že ji nemáte zaplacenou, tak vás to vede jinými cestami. Je to taky věda. Není to někdy úplně jednoduché ty navigace, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na cestu třeba do Francie, kdy jsme jeli autem ještě v době autoatlasu, tak to teda bylo dobrodružo a skutečně musel být jako spolujezdec ten navigátor a všechno to pěkně hlídat. A jak jste na tom s blouděním vy? Nějaká historka, třeba při které se zasmějeme, dejte ji k dobru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby si dáme folkovou klasiku. Stánky.

0: Opět se hlásí Brno, jsem tomu moc rád. Hned jsem to zaregistroval, když zavolala posluchačka Lída z toho přízvuku moc sympatického brněnského. Zdravíme vás, paní Lído.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny a já malinko odbočím, já jsem říkala panu moderátorovi, ale ono to souvisí.
0: S cestováním.
1: Cestováním. A jako někdy říkám, v 70. letech synovi bylo asi ani 5 let, já jsem byla taková ta trošku přepečlivá
0: matka.
1: Maminka, jo, takže babička jako moje maminka, když řekla, že vezme kluka do Prahy, že v Praze ještě nebyl a že její kamarádka bere taky vnouče a že teda pojedou do té Prahy. No tak po nějakém přemluvání, tak jsem chlapečka nachystala, jeli do Prahy, nějak, já nevím, to byl nějaký zájezd do té kolegyně, nebo autobusem, dojeli do Prahy. Omlouvám se Pražákům, jestli budu trochu nepřesná, už jsem v Praze nebyla dlouho. Někde u Paláce kultury, že zaparkovali, no a teď jakože se řekl nějaký program, kdo chce se účastnit, může, nemusí, ale kdyby se teda někdo ztratil nebo něco, takže se prostě sejdou v tolik a v tolik u toho Paláce kultury.
0: Dnes kongresové centrum, ano, rozumíme si.
1: Jo, takhle nějak. No, tak maminka s tou kamarádkou, s tím jejím vnukem nebo s vnoučkou se vydali a teď tehdy ten malý Vladimír jako měl šílenou zálibu v synových vojácích a někde to tam viděl, v nějaké prodejně, no a rozbil se dopředu, teď to viděl, ale tam zase budu v tomto nepřesná, prostě oni se minuli. Tam se dalo přijít ze dvou stran, každý šel jinou stranou, no a prostě najednou kluk pryč. A ještě teda předestřelám, že v tu dobu byla nějaká, prostě tam byla nějaká aféra, že se ztratilo dítě a pedofila a tak. No tak, co vás napadne, že? Chlapeček byl na to, jak dělaný, on byl takový holčičík, světlonkej, nádherný, modrookej, světlovlasy. No, máti začali hledat. Teď se začali všichni ti účastníci se zapojili, jako by se po klukovi slehla zem. Teď už jako volali policie se to zapojila, Matěj mě potom vykládala, říká, já jsem je viděla, jak oni se nalíží do popelnic a to. Takže ona jako první, říká, první byla šílená starost, druhá věc, co ti řeknu, jako jestli mám zavolat, nemám zavolat. Hledali, teď se už blížila ta doba odjezdu, tak jako ti strážníci říkali, víte co, tak pojedeme tam, jako kdyby, jo, může se stát. Oni přijeli, kluk seděl v autobuse, seděl tam ještě s nějakou holčičkou a hráli nějaký pěsto nebo co. Moje máti, jako, dovedu si představit ten šok. Teď ona jako říká, Ladíku, prosím tě, jak se tady odsnul? A on říká, babi, to je úplně jednoduchý, já jsem se ztratil, bylo tam moc lidí a já jsem prostě oslovil pána, on říká, no ale teď jsme ti říkali, on říká, no protože on šel s malou holčičkou a ten by mě neublížil. Jako logická úvaha docela.
0: No, to byl šikovný kluk.
1: Jo, tak
0: a jak vysvětlil, kam ho mají dovést?
1: No tak nějak si to zapamatoval, ten název, tak oni ho tam dovezli. No a teď jako celou cestu on byl teda výborně naladěný, že teda našel teda ty, jako to, co hledal, že by, no máti říká, teď už to nejde, no ale podíváme se potom a tak. No a máti byla tak vyčerpaná, že ona mlčela a ona říká, vrchol všeho, protože ten kluk se na mě obrátil a říká, moje máti nikdy nemluvila zprostě a už vůbec ne ve spojitosti s vnukem, jo. On říká, babi, tobě něco je a máti povídá, je pozdní hodina. Běž do prdele.
0: No, mělo to dobrý konec, to jsem rád, no, paní Lído, že jste takhle dovyprávěla s tím jako grandiozním koncem, že to dobře dopadlo.
1: No, jako já jsem úžasla, když mi říká, víš, jak mě bylo, já, ten strach, to si, kdo to zažil, to si nikdo neumí představit toto. Jo?
0: Rozumím, to je to nejhorší, jako, když se ztratí dítě.
1: Řeknu,
0: no.
1: Co ti řeknu, jo? Jako to bylo naše vymodlené dítě, jo? Jako podařilo se až na nějaký... No prostě ona už, jako ona to viděla úplně černě, A teď mě babi, a tobě něco je.
0: Rozumím.
1: Takže jako aspoň jsem to trošku tady taky oživila. No.
0: Tak děkuji za brněnsko-pražskou historku a vůbec jste se neodchýlila, protože já jsem sice stanovil dnešní téma jako bloudění, ať už s navigací nebo ne, ale jako pod téma jsem vám navrhl ztracení se v nějakém velkom městě, třeba no. I v cizině nebo i v Česku.
1: No, já jsem to nechcela označat.
0: No, ale, takže v pohodě, takhle ale, to taky může být. Můžete nám zavolat i, že jste se ztratili třeba v Paříži nebo v Berlíně, jak jste to řešili a co se s tím pojilo.
1: V obchodním domě, jo. Ale mně se tenkrát líbilo to, že si tak dovedl podam, že on byl jako introvertní, jo, spíš jako, já říkám, ty jsi neměl strach, on říkal, mami, měl děvčátku, tak já jsem si říkal, že jako takový člověk by nikomu neublížil.
0: Ano, ano. Paní jo. Lído, přeju vám dobrý večer a pak dobrou noc do Brna.
1: Dobrou noc.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď Olga Lounová.

0: Užívat svět, třeba i s blouděním, s navigací, bez navigace, nebo prostě pěkně pěšky ve městě. Tak jak jste na tom s blouděním vy? Někoho zdravím, zatím nevím koho. Dobrý večer.
1: Příjemný dobrý večer. Z Hradce Králové do Pardubic zdraví Magdalena.
0: Zdravím vás, paní Magdaleno. Myslím, že jsme se před pár týdny slyšeli v noční lince, tak jsem rád, že jsme ve spojení. Takže koukám, že máte co říct i k dnešnímu tématu.
1: Já mám špatnou orientační schopnost.
0: A v terénu nebo ve městě, nebo oboje?
1: Oboje. Takže já zabloudím i ve vlastním městě. To se mi stalo nedávno. Měli jsme poradu, jsem členkou jedné strany a měli jsme poradu a přátelé mi vysvětlovali, kudy se na tu poradu dostanu. A já jsem jako rodilá Hradečanda si spletla Malšovice s Moravským předměstím, takže když mě řekli, že za mostem zahnu doprava, doleva, kde, já už přesně si to nepamatuju, jak mi to říkali, tak jsem jako někam přijela. A říkám, jsem tady, ale nikde tady nevidím, měla být ta porada v hasičský nějaký...
0: Hasičárně prostě, no.
1: Hasičárně. A pak ze mě vytáhli, že jsem úplně někde jinde.
2: Takhle to vypadá.
0: No.
1: Na hlavní a... Takže jsem se nakonec na tu poradu dostavila. Ale když jsem si udělala řidičák, takhle bylo to, ono to bylo, už je to hrozně dávno, tak jsem si dopoledne udělala řidičák a můj manžel byl služebně v Bratislavě a já jsem chtěla za ním jet. Založila jsem svoji malou dceru a jela jsem do Bratislavy a už někde za Brnem už nás stihla tma. A to bylo ještě kus za Bratislavu. Já mám dojem, že to bylo ještě před Malackama, protože v té době byly na silnicích takový nějaký koberce, protože byla nějaká nemoc. Já nevím,
0: Slintovka, Kulhavka, jo. Zase se to vrátilo před pár měsíci a taky.
1: Tam přede mnou zabrzdilo auto a já si v duchu říkám, tak policajti, co jsem asi provedla. A on mě dohodnil, můj manžel s práteri. Takže bylo to štěstí, že jsem nevěla do tohoto, protože asi by mě to nenapadlo povalit. A největší úspěch, když jsem teda se mi podařilo bez zabloudění dojet z Hradce do Gdaňska.
0: Do Dánska?
1: Ne, Gdaňsko v Polsku.
0: Jo, Gdaňsk, jo. No, a bylo to už v době navigací nebo ještě autoatlasů?
1: Ne. To bylo ještě možná za socialistu.
0: No jo, a to ještě nevedla asi ta hlavní dálnice, která dnes vede od Trutnova.
1: V 90. roce.
0: No, tak to jste kaprňák, paní Magdaléno. Děkujeme za vaše historky na téma bloudění.
1: No, já vás moc zdravím.
0: Já vás taky. Mějte se krásně a dobrou noc.
1: A děkuju za ten český jazyk, který propagujete.
0: Myslíte rubriku Hezky česky vždycky po 19. Ano, vysíláme na vlnách.
1: Vědomuju, jak je ta čeština bohatá a jak je člověk ještě nevzdělaný.
0: No, co se týká češtiny, tak se má člověk vždycky co učit.
1: Ano,
0: to je pravda.
1: Ale je to krásná řeč.
0: Ano, a takhle si s ní tady povídáme v noční lince i v té s datem 8. července. Mimochodem červenec, všude je to July, jul a tak, my máme krásný červenec. Ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou vám tež.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda nás potěšil v noční lince. Teď je 3/4, tedy 23:45. A jestli se nepletu, tak jsme ve spojení s paní Ivetou, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a hlavně vás tam z těch rodných Pardubicích.
0: Rodné Pardubice, a kde jste teď? Odkud voláte?
1: Teď jsem trošku po Labi odplavala až do Poděbrad.
0: No tam je krásně, A je to kousek.
1: Je to kousek a už jsem tady 55 let. Takže
0: no, a neměnila byste, vidíte.
1: Tak zvládní do lázní.
0: Výborně, tak paní Iveto, myslím, že z Pardubic do Poděbrad se nedá zabloudit dneska už.
1: No, jak kdo? Já jsem měla v Pardubicích babičku a ta byla schopná zabloudit kdekoliv. Když mě byly asi 4 roky, tak jsme byli u známých na chalupě a oni se mě vzali s jedou na ten týden do toho lesa, protože jsem byla pod černým kašlem. A děda chodil hodně na houby a vždycky říkal babičce, bože, prosím tě, jenom okolo chalupy. No tak babička samozřejmě, jenom že v té době rostly, ty houby opravdu rostly. A babička, tady houba, tady hříbek a tady podborovák a tady liška a no a pak se přihnala bouřka a děda přišel domů a my nikde.
0: Na houbách tak se dobře bloudí, no, protože člověk si nevšímá, kterým směrem jde.
1: Tak nás začal hledat. No, nakonec nás našel pan Hajnej a zachránil nás. Tak to bylo jedno moje bloudění.
0: A můžu se zeptat, v kterých lesích to bylo? Někde tady u Pardubic?
1: Kolem na sever, někde u nás sever. Já mě byly 4 roky, takže to už nevím.
0: No, tam už mohou být rozlehlé ty lesy u nás sever. No.
1: Takže tam to bylo takový veselý. No a potom s mojí babičkou byla další příhoda, to já jsem měla dceru, stavěli jsme a babička s dědou přijeli a babička říká, děda vám pomůže a já vemu malou a já ji uspím. Ale od nás na náměstí to je prostě, jak se řekne, rovně za nocem. No tak to nazmrzlo na náměstí, no jsme nějak v rámci ty práce nějak nevnímala i čas a najednou říkám do prčic, kdy už by ta babička měla být zpátky a děda říká, no to jsem zvědav, kde ji budeme hledat.
0: A to bylo kde, v Pardubicích nebo v Poděbradech?
1: No, v těch Poděbradech.
0: V těch Poděbradech.
1: No tak my jsme skočili s manželem na kolo a chtěli se křižovat Poděbrady.
0: A hledali jste babičku.
1: Hledali jsme babičku s kočárem. Můžu vám říct, že jsme lítali po Poděbradech hodinu na těch kolech a nemohli jsme ji najít. A jak jsme se vrátili oba domů, já už ubrečená, protože to bylo více jak 3 hodiny. A jsem říkala, můžu být, já jdu pro policajty, tohle není možný, prostě. No a vzala jsem to kolo, že pojedu teda k těm policiím, na tu policii. A babička si to přihnala úplně z druhé strany, od Limburka prostě přicházela s kočárkem, se sousedkou v družném hovoru.
0: Takže se, ztratila se nebo zapovídala se?
1: Ztratila se, naštěstí potkala teda paní, která bydlela u nás v ulici a znala nás, tak ji dovedla.
0: Jo, jo.
1: Jo, a říkal, já jsem ti to říkal, by si to nikdy nedávala, že se ztratějí.
0: Teda, no tak to by člověk neřekl, že se dá v Poděbradech ztratit.
1: Dá, jak vidíte. No, jinak my jsme s manželem jezdili z orientační soutěže, takže mapa pro nás nebyla jaksi, jak to říká, prostý slovo. Ale měli jsme jiný problém. Já jako učitelka mateřské školy jsem s dětma cvičila vždycky zrcadlově. Takže když jsem řekla děti, zdvihneme pravou ruku, já musela zdvihnout levou. No a pak jsme jezdili soutěže a já jsem manželovi říkala, vlevo. Manžel zahnul doleva a já na něj ječala, kam jedeš?
0: Jo. Chápu. No, to je jako zubař, že jo, pravý zub, levý zub, taky se to musí učit jinak.
1: Takže pak jsme nejezdili levá, pravá, pak jsme jezdili ke mně, k tobě.
0: Jo. No, paní Iveto, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. A děkujeme za tyhle historky s babičkou, to je vděčné, no.
1: Dneska tady byla dcera s vnučkou. Vnučka si právě stěžovala na manžela, říká, ten má orientaci houpacího koně. A ty ten houpací kůň se houpe jenom nahoru dolů, ale náš Vojta ten se ztratí všude. No. Na to zrovinka vzpomínali, jak jsme babičku hledali dost často.
0: Dobře, děkujeme, že jste se zapojila do dnešního tématu bloudění, ať už s navigací, anebo bez ní, a ať se daří v Poděbradech.
1: Mějte se hezky.
0: Vy taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Potěšili nás Naďa Urbánková a Karel Černoch v téhle písnice s názvem Slečna sen. Koho zdravíme teď před půlnocí v noční lince? Tady je Zdeněk Novák z Pardubic.
1: Ano, tady je Marie z Dobříše.
0: Marie.
1: To asi nevíte, kde je. To je u Příbramy.
0: Ano, ano.
1: Já bych jenom chtěla říci, že jsme, proč se to ozývá, no to je jedno, že jsme s bratrem jeli na výlet. Dostal k narozeninám tu navigaci, tak se to jelo vyzkoušet. A jeli jsme na zámek Švihov, což je v jižních Čechách, tak už před Šumavou. A jeli jsme, a teď se nám to moc nezdálo, jela jeho manželka a její kamarádka a já, a jeli jsme pořád. A ta kamarádka řekla, mně to připadá, že už jsme úplně na Šumavě. A můj bratr František, milovaný, řekl, já jsem tam dal tu vyhlídkovou jízdu. Takže aby to bylo co nejdelší, takže jsme jeli a pak už jsme byli úplně na Šumavě.
0: Počkejte, to je zajímavá tam funkce navigace, vyhlídková jízda, jo?
1: No tam snad, já nevím, asi byla, že si mohl jít nejkratší cestu.
0: A nejdelší cestu.
1: No, no tak, ale pozor, ale teď tam byla doručovatelka poštovní a ptali jsme se, jestli tam někde je nějaký Švihov.
0: Aha.
1: Ona povídá, no to je tady osada, asi 5 baráků. Tak to jsme říkali, tak tam my nejedeme, my jedeme na zámek Švihov. Tak jsme jeli zpátky, Šeňkova pila.
0: Takže žádná vyhlídková cesta, prostě jen špatně zvolený Švihov, no to znám.
1: Ano, špatně,
0: člověk si musí dát
1: špatně
0: pozor, ano.
1: Kdybychom tam dali zámek Švihov, tak to bylo asi lepší, no.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Nakonec jsme tam dojeli, ale ta navigace se nám vůbec nelíbila. To je, znáte to, za 50 metrů odbočte doleva.
0: Já už to mám vypnuté, jo, že se jenom dívám, už si nenechám do toho mluvit, jenom vždycky zkontrolu.
1: A za 50 metrů to byla polní cesta do pole, takže rozumíte, takže oni už to pak taky asi nepoužívali. Hmm. Ale jenom když je takové krásné téma obloudění.
0: No krásně jste se do něj zapojila, musím říct, no. A vlastně upozornila na to úskalí, člověk si musí dát pozor, když tam napíše lhota, tak si zkontrolovat, ano, jestli ta cesta vede do té správné lhoty a pak už se může spolehlivě nechat vést, no.
1: To není jenom Lhota, to jsou ještě i jiné vesnice,
0: no,
1: které se nejmenují Hota, Lhota a musíte to opravdu asi upřesnit. Takže
0: tak
1: vám přeji krásnou dobrou noc, krásnou půlnoc. Já totiž jsem bydlela v Chrudimi dlouho. Takže mě jsou Pardubice taky hrozně milé, abych
0: no,
1: řekla pravdu.
0: Chrudim tam
1: a
0: jsem často.
1: Byli jsme tam na zájezdu a měli jsme vedoucího, který se jmenoval pan Páv. A když jsme byli na tom zámku a tam byli krásné, ty krásní pánové.
0: V Pardubicích.
1: Párové, ano, teda Pávové. Tak to jsme udělali krásnou fotku.
0: Možná, kdybych teď otevřel okno, jo, tady pod krovního
1: tak
0: studia v Pardubicích,
1: řvát.
0: Slyšíme tady řvát, no, je to tak.
1: No, tak
0: dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, dobrou noc.
0: Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No, za chvíli i tady v noční lince, prostě všude v okolí bude půlnoc, tak si na ní počkáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční linka.
2: Právě byla půlnoc. 8. červenec se změnil v ten 9., což je 190. den roku 2026. A když to dopočítáme, tak zjistíme, že do konce roku zbývá 175 dní. Svátek mají drahoslavy, tak milé dámy, všechno dobré a narozeniny. Třeba hokejista Jiří Holík, nebo František Rinko Čech, nebo taky skokan na lyžích Roman Koudelka, tomu je 37, a americký herec Tom Hanks, 70. ode dneška. A jinak před 20 roky vyhráli Italové mistrovství světa, ve finále zdolali Francii až na penalty. Tak to jen tak pro zajímavost, s čím má dočinění 9. červenec v historii, ale s čím má dočinění noční linka teď tedy s datem 9. To je téma bloudění. Ztratili jste se někdy s navigací, bez navigace, na čtyřech kolech, na dvou kolech, anebo prostě obyčejně pěšky někde ve městě? Veselé, humorné historky ty přivítám především, už jsme jich tady měli hodně, takže pokračujeme v tom, máme na to další hodinku společně s příjemnými písničkami v podání Pavla Bobka, Petra Nováka, Rangers, Marty Kubišové. Připojte se, číslo k nám je 731 800 900, do noční linky dnes vysílané z Pardubic, a nebo je tu web noční linky rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář a tam to můžete napsat. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Slíbil jsem Petra Nováka, takže zase ještě jeden Novák tady v noční lince. Tady je.

0: Na regionálních stanicích Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pohoda posloucháte Noční linku. Zdravíme do celého Česka. Zdravíme taky k Hradci Králové paní Marii. Doufám, že spojení se nestratilo a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak paní Marie, i vy chcete přispět svou troškou do mlýna na téma bloudění. To jsem zvědavý, odkud to vezmete vy, z kterého konce?
1: No, z kterého konce? Je to někdy kolem 70. roku, kdy jsme jezdili každý první týden o prázdninách dvěma auty s dětma kolem 10 let. Cestovali jsme. Tehda se hodně jezdilo na Slovensko, ono nikam dál se pomalu nedostalo v té době. A jeli jsme na Slovensko a obyčejně kam jsme dojeli, tam jsme mohli zastanovat, což taky teďka není možný. A několikrát ráno jsme se zbudili, že jsme stanovali někde za hřbitovem třeba. Nebo jsme dojeli na Slovensko a pořád si myslím, že tam někde kolem ty Královy hole, nebo prostě už nevím, kde to bylo. Vyjížděli jsme takhle k lesu a byl tam hajnej a taková cesta a on říkal, no jedete krásně, tam se dá krásně ve vnitřku parkovat. Tam je jedna cesta, to je takové jako údolí a hory kolem. Tam se nemusíte ničeho bát, no jsou tam někdy zvířata takový, i medvě se objeví. No ale jinak, aby se vám tam něco stalo, nebo někdo vás vykrat, nebo to se nestane. Tak jsme tam zajeli, postavili jsme dva stany a říkali jsme, no to musíme hlídat, kdyby náhodou nepřišel medvěd. A teď se díváme takhle do kopce tam nahoru a tam říkáme, tam jsou dva chlapi, co tam dělají. Samozřejmě, malí děti, říkáme, no co to je, do rána jsme s kolegyní neusnuli, říkáme, to musíme hlídat. Ráno, když se objevil znovu hajnej tam, tak mu to říkáme a on říká, já se velice omlouvám, to jsou, oni tady kácej stromy, já vám to neřekl, to mě to mrzí. A víte co, tehda prostě kam jste dojeli, tam jsme mohli parkovat.
0: Takže vlastně bloudění bylo povoleno, že jo? Nedalo se zabloudit.
1: Bylo povoleno. A jinak s tím blouděním stalo se

0: A bratr byl, jezdil s kamionem, takže mě dal mapu. No, takže v Mnichově to bylo něco, já jsem z těch Ulmů už byla blázen. To byl Alt-Ulm, Neun-Ulm, teď německy já si se moc neumím, ale trochu. Takže jsem na odpočívadlech vždycky koukala, jestli je tam nějaký kamion, abych se s ním domluvila francouzsky. Mm-hmm. No, bylo to teda úžasné.
1: Ale zvládla jste to.
0: No, ale já jsem si to zařizoval. To lidi říkají, že se nemohlo cestovat. Cestovat se mohlo dřív, ale bylo to strašně komplikované. Bylo to na pozvání z ciziny.
1: Uh-huh.
0: No, a takže to a z těch Ulmů, tam byla v tom Peugeotu 404, byla otvírací střecha, takže i v Německu na křižovatce jsem říkala, byte šen, jo, no a nein, no to bylo z těch Ulmů, Alt-Ulm, Neun-Ulm, já už jsem chtěla jsem se dostat k Bodanskému jezeru, chtěla jsem změnit trasu a z Marseille mě v 8 ráno odjížděla loď zaplacená, kterou jsem vyřizovala přes Čedo.
1: Takže jste to musela stihnout, tu trasu,
0: musela
1: podle plánu.
0: A když jsem přijela do toho přístavu, tak jsem čuměla, tam byly bedny, takový nějaký, teď nikde nikdo. Já jsem se bála jet, abych jo, tady za komoušu, abych neudělala nějaký přestupek, tak pak nějaký pán na kole a nein, tam to tak, takže a jinak tam, kdybych měla dvě cihly zlata, tak jsem to možná, to si dělám srandu, ale ty Arabové, co dělali ve Francii, ty měli naložený auta všim možným, takže přišel celník a říkal francouzsky, protože já jsem dělala francouzštinu a dokonce i arabštinu, takže koukej něco dát, jo, takže tyhle ty obzvlášť naložený. No, takže to bylo to dobro. Já když si zpětně na to vzpomínám, tak no, byla to dobrodružná cesta.
1: No, ale vidíte, tak právě žádné zásadní bloudění ale nakonec nebylo. Zvládla jste to a stihla jste loď.
0: No, ale v Tunisu to taky nebyla žádná sranda. Když skončil ten jejich ramadán, tak měli to a tam jsme bloudili taky, protože velbloudě a ovce a nevím co. Tam se s tím policajti nepárali.
1: Mm-hmm. No, a navíc v těch mapách ty znaky, už to nebyla ta latinka, víte, tak... Ale vy jste říkala, že jste uměla, nebo že umíte arabsky, tak to zase nebyl takový problém asi.
0: No, ale jinak, jak ta paní říkala, mě vadí, teda, že tady przněj tu češtinu. To i v Paříži tenkrát byli alergicí na to, aby se anglický výrazy tahaly do francouzštiny.
1: Mm-hmm. Což už by mohlo být zase další téma, český jazyk a třeba to, jak ho ovlivňují jiné jazyky. Já vám poděkuju moc za dnešní telefonát do noční linky, už si spolu povídáme dlouho a děkujeme za tu cestu, kterou jste pěkně popsala, která vedla až do Tunisu. Tak to jsme si popovídali s paní Helenou a za chvíli se mrkneme na to, co jste nám napsali.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: další melodie, která je oblíbená u táborových ohňů. Zpívá se tam s oblibou Zvedněte kotvy a Rangers ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince. Je 9. července, bavíme se o bloudění, o navigacích, o orientačním smyslu, protože to cestování i s blouděním samozřejmě k létu patří. Tak a co jste nám napsali na našem webu rozhlas.cz/linka? Paní Eva z Litvínova napsala: dobrou noc všem, je to dávno, co jsme s kamarádkou jeli někam na Lounsko, že prý rostou houby. Polní cesta k nějakému lesu, takový kopec, u něj stoch, tam jsme nechali auto, nazbírali jsme dost a vraceli se k autu. Tam stoch, ale auto nikde. A co teď? Mobily ještě nebyly. Tak polní silnici, že někoho stopneme, jel tam traktor, tak jsme ho zastavili, jestli by nás nehodil někam na policii, že nám ukradli od toho stohu auto. Ptal se na barvu a pak se začal smát. Na druhé straně toho kopce byl další stoh a tam prý auto viděl, tak nás k němu odvezl. Docela dálka, píše Eva z Litvínova. Dobře to dopadlo, zasmáli jsme se, ale tehdy vám asi, paní Evo, vidíte, do smíchu nebylo. No, pan Standa nám napsal: dobrý večer, já takhle bloudil s kamarádem Rudou, mohl to být tak rok 1995. Na kolech, cesta Benecko přes rovinky, rovinka na Mísečky, bylo to na jaře, my v lehkém oblečení, no a v té době byl na horách ještě sníh, jdeme najednou všude sníh. Bloudili jsme dlouho, pak jsme si vzpomněli na takovou malou radu, že když najdeme na kopci potok, tak buď někam dojdeme, nebo se vleje do větší řeky a určitě někam dojdeme. Došli na Dolní Mísečky, vše dobře dopadlo. Rok 1995, my ročník 1986, takže to bylo celkem záživné pro nás jako pro děti. Díky, pane Stando, za příspěvek. Co jste nám ještě napsali? Pan Michal: onehdy jsem se ztratil v rozmanitě členném areálu prodejny nábytkářského obchodního řetězce. Naštěstí jsem jim tam při tom bloudění nic nerozbil a vydržel jsem to na záchod. Švédský, jaké štěstí. Wilken Tour, píše pan Michal. Předtím jsem totiž byl ten jejich věhlasný bezedný nápoj. Tak ano, bloudění v obchodních domech, to by se taky dalo popsat v naší Noční lince. Čím větší, tím horší. Dneska ty komplexy jsou obrovské a někdo na to nemá prostě buňky a chodí dokola, ztrácí se a dá si tam někde dostaveníčko, schůzku, stretnutí někde právě v obchodním domě u nějakého obchodu, než ho najdete. No, někdy to stojí za to. Děkujeme za příspěvek. Ještě tady vidím zprávu od paní Lídy z Moravy. Hezký večer všem posluchačům. Navigaci v autě nemáme a tak se stalo, že cesta trvající 3 hodiny se nám prodloužila na 4,5. Chci také popřát paní Noře, věrné posluchačce, k svátku. Pevné zdraví a mnoho krásných nočních linek. Dobrou noc všem hodným lidem přeje paní Lída z Moravy. Tak děkujeme za všechny příspěvky, ty, co jste nám napsali na téma bloudění. Pokud ještě někdo stačí rychle napsat, má hbité prsty, tak můžete rozhlas.cz/linka a nebo je tu náš e-mail linka@rozhlas.cz, kam nám napsal jeden z posluchačů, pan Miloslav: dobrý večer, můj návrh na téma noční linky. Někdy i já porušuju pravidla. No vidíte to, tak někam si to založím, třeba v budoucnu tohle téma zvolíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes tedy na téma bloudění, ztratila jsem se, navigace, nenavigace, však to znáte.

0: Noční linka, vysíláme z Pardubic, tady je Zdeněk Novák, zdravím pana Honzu od Mělníka, jsme ve spojení. Dobré brzké ráno.
1: Tady Honza z Vyši od Mělníka. Když mi bylo tenkrát 30 let, v 68. roce, tak Sparta klub dělal zájezdy vlakem do státu Norsko, Dánsko, Švédsko a ještě to už si nepamatuju další. A dostávali jsme tam mapu na A4 papíře, z druhé strany popis, kady se má chodit do těch dobrých míst, tak jsem šel a v Kodani jsem náhodou chodil a pak jsem našel park Tivoli, řekl, no já jsem hravej takovej.
0: Jo, tam jsou kolotoče a tak.
1: Jo, tak no a různý ty peníze, za peníze se tam hrálo a když jsem tam přišel asi ve 3 hodiny, to se, ve 3 hodiny jsem tam byl a začal jsem tam prostě hrát. To tam se museli, tam dostali jsme na $1 peníze, no tak jsem si vyměnil tam nějaký ty žetony, kterýma se dál hrát. No tak jsem hrál, no a najednou byla tma, no samozřejmě v Tivoli moc světla nebylo, na té mapě jsem nic pořádného nenašel a v 10 hodin odjížděl dál vlak z Kodaně skrz. Takže jsem musel honem hledat výstup z toho Tivoli parku. A on ten Tivoli park nemá jenom jeden východ. No já jsem tam bloudil, no pak jsem teda podle ty mapy, jak to našel jsem i ten, i našel jsem i nádraží, ale to, když jsem došel na to nádraží, tak jsem měl takovou strašnou kliku, že jsem naskočil do posledního vagonu, tenkrát se v těch vagonech dalo na stupátkách jet a otevřít si dveře za jim. Dneska už to nejde, že jo.
0: A ten vlak jel kam? To jste jeli do Oslo?
1: Co?
0: To jste jeli dál do Oslo, pak z té Kodaně?
1: No, Oslo jsme jeli pak do Švédska, do Stockholmu.
0: Takže jste pokračovali v cestě prostě z té Kodaně.
1: Pokračovali jsme dál, ale já měl strašnou kliku, že jsem náhodou, protože já jsem neuměl skoro tenkrát, to mě bylo 30 let, jsem neuměl skoro slovo cizicky, jenom rusky, že jo. Tenkrát. No tak jsem měl strašnou kliku z kufry a to všechno ve vlaku.
0: Jasně, co byste dělal, no, musel byste pozdějším noci, vlakem, jak byste je hledal.
1: V noci v 10 hodin se odjíždělo, ráno se přijíždělo do dalšího hlavního města, takhle jsme byli 5 dní, jsme takhle jezdili.
0: No, tak to teda jste si ušetřil velké strašná, komplikace. Mobily nebyly.
1: To byla strašná klika, v tom Tivoli parku jsem se opravdu ztratil.
0: Jak jsem se ztratil v Tivoli? Komentoval posluchač Honza od Mělníka, my mu děkujeme za to, že se zapojil do dnešní noční linky na téma bloudění. Tak ať se nestratíte, tak, pane Honzo. Ať se daří. Dobrou. Tak,
1: dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak jestli pak to teď bude v noční lince obloudění někde ve městě, pěšky, anebo obloudění v autě s navigací, bez navigace. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, tady Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarmilo.
1: No, jelikož jsem bydlela na Hájence, tak moje první bloudění bylo, když mi bylo 6 roku. Šla jsem totiž do lesa, tam hnedka za Hájenku, protože tam byl křížek věnovaný druhý světový válce, nějakému vojákovi, a rostly tam dvě lípy. Takže tam rostly hřiby, dubáci a kuřát, pak vzadu kousek kuřátka. Takže naše mamka, když chtěla vyvařit polívku, tak hnedka řekla, hele, skočte mi pro hřibky, ať můžu dělat polívku.
0: Nebo pro kuřátka.
1: No, tak když byla houbovka, tak jsme šli ke křížku, že jo? No a když byly kuřátka, tak jsme šli tam kousek za hřiště vejš do toho mešičku pěkně. No a jednou jsme takhle šli na ty kuřátka a ono jich tam bylo tolik a my jsme šli s bráchou, ono mu byly 4 roky, jo. My jsme šli a šli, až jsme došli 4 kilometry do Nepomuku. No, ale ono to bylo docela strach, protože jsem nevěděla dokonce, kde jako šu.
0: No.
1: A pak jsme teda viděli cedulu Nepomuk, jo. Říkám, ty brďo, my jsme daleko. No musíme se teda vrátit, ale půjdeme po silnici. Tak jsme šli, bráška bečel, jo, ten byl úplně mamko. Já se bojím, už se ztratím, my už nedojdem. To bylo jak normálně.
0: No pro něj to nebyly 4 kilometry, ale 40 s těma nožičkama malýma, že jo?
1: No. A teď jelo MBčko, ta stovka, jo, taková, béžová. A samozřejmě my jsme šli po kraji a já jsem teďka na něho. Prosím tě, breč. Ať si nás všimnou. A on si nás opravdu, on teda přijel a pak se vrátil. A přitom teda naši nám nakazovali, ne abyste sedali někomu do auta.
0: Zimu, no.
1: Jenže my jsme byli tak zoufalí a on, když viděl, jak jsme ubulený, nebo hlavně brácha, tak prý, co jsme se nám stalo. Já říkám, no my jsme šli, mamka nás poslala do lesa na kuřátka a my jsme šli a pořád jsme necházeli a pak jsme najednou byli až tady. A odkaď jste prej, no říkám z Hladova, ježišmarja, no to teda, pojďte, já vás tam dovezu.
0: Tak.
1: A já říkám, tak to ze mě spadlo. A prostě jsme teda byli doma a mamka, kdy jste tak dlouho, prosím tě.
0: Nic netušila.
1: To bylo 11:30, ne, my jsme šli v 9. A potom další teda velký zabloudění bylo, když jsem byla v učení v Třešti. Protože jsem byla na podnájmu u Procházku, tam byli staří takový manželé a měli obchod Koloniál kdysi. A teďka z toho měli sklad, ale tam bylo věcí, ten starý, to já zbožňuju úplně, jo. Já když jsem něco potřebovala nebo tak, tak on mi prostě pan Procházka vždycky vyšel stříc a půjčil mi třeba kárku a já jsem jezdila na kopřivy. Mě tam totiž říkali kopřivová vílo. Protože já jsem se nudila, že jo. Tak jsem chodila taky na kopřivy, na maliny, po škole, po praxi. Tam jsem vyplela před úřadem kus tak 20 metrů růží, jo, abych se nenudila, jo, pěkně, jako sama od sebe. No a teďka, když jsem teda nasušila jsem 7 piplů, jo, a teďka jednou jsem prostě teda šla to, na Špičák tam tím směrem a opravdu to bylo docela krušný, protože jsem šla i na dřevo na takový sukup, že jsem si topila, topení jsem si měla jako obstarat sama a no to, ty aktivity moje to bylo jedno, že jo. Akorát jsem měla zakázáno se vodit pánské návštěvy.
0: Tak a teď k tomu ztracení se prosím.
1: No a teďka vám tady to řeknu, já jsem šla taky až docela daleko a tam jsou vlastně ty lesy hluboký a teďka jsem, už se šeřilo. Já jsem teda měla maliny, měla jsem nějaký dřevo, jo, ale to bylo tak prostě, že tam byly vidět jenom takový průseky, jakoby nahoře, když jsem se podívala, jakoby obdélníky nebo to. To jsem měla docela nahráno, protože jsem nevěděla, já jsem totiž nešla jenom rovno, já jsem šla kousek tam, napravo, nalevo, ne, po těch lesních cestách. A teďka teda jsem tam viděla bagr, nebo nějaký, jo, to, ne, bagr, to lesní těžební
0: techniku traktor, prostě, no, a pointa toho?
1: No, a pointa je to, že jsem si tam rozhodla, že tam budu přespím.
0: No.
1: Když je tam traktor, tak tam musí ráno někdo přijít. Mm. No, ale pak mě to nedalo, já říkám, ale tak to zkusím. Víc jsem šla furt nahoru, tak musím jít dolů. Logicky myšlení, že jo. Tak jsem šla, ale měla jsem nahnáno Procházkovi, měli o mě strach. Pan Procházka mě šel naproti už hledat. Jo. A teďka měl, on teda jako neměl, myslím, cukrovku, ale už mu bylo...
0: A jak to dopadlo? Jak to dopadlo?
1: No, že si mě pak se mě dělali srandu v hospodě, když jsem šla náhodou třeba na kavčo nebo tak, ty známí. Že když jsem řekla tady tu příhodu, tak říkám, no ale pan Procházka mě naš... A i sušenku, prý, aha, on ti dal sušenku, no jo, ale maliny vonily po chalupě a já jsem měla takovou radost, ty suky a tohle, jo, no to bylo úplně neskutečné, takže jsem se teda zachránila jako napůl sama, no, vlastně svým myšlením bych řekla.
0: Dobře, děkujeme paní Jarmilo za příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě určitě jeden příběh na téma bloudění a navigace a podobné záležitosti stihneme. Dopřejeme si teď vaše patejdla a pak se s někým z vás zase spojíme. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu.
3: A kde si moja?

0: Pokračujeme, jestli se nepletu, tak teď se s dalším z posluchačů vydáme do Německa, který tam zažil velké bloudění. Tady je noční linka, kdo je tam? Dobrý večer.
1: Zdravím, tady je Ruda z Ústeckého kraje. Já bych se s vámi rád podělil o jeden zážitek, který jsme zažili, když jsme jeli s kapelou z koncertu z Německa. A my jsme zabloudili takovým šíleným způsobem, že jsme bloudili 4 hodiny, tam předělávali snad, já nevím, 4 ulice, prostě 4 nějaký, prostě, no úplně jsme zabloudili, 4krát jsme se ocitli na té samé značce Umleitung.
0: Umleitung je objížďka německy.
1: To znamená objížďka, přesně tak. Nakonec jsme nepochopili, jakým způsobem záhadným jsme se odtamtud vymotali a nakonec to dopadlo tak, že jsme normálně složili jako dokumentární písničku, která se jmenuje Umleitung od projevu radosti. Tému jako zpíváme přesně, co se nám stalo a že nás vlastně ještě cestou nakonec pak zastavili jako i policajti a všechno jsme málem ještě dostali pokutu, že jsme jeli v obci trošku rychleji. No my jsme byli rádi, že jsme odtamtud vymazali, že jsme se dostali do Čech a byla noc, nikde jsme se nikoho nemohli zeptat. Takže s tím jsem se rád chtěl podělit s vámi.
0: Jo, a ta písnička, ta byla v němčině nebo v češtině?
1: V češtině
0: se jménem Umleitung. To mě povězte, v které části Německa jste takhle bloudili. To bylo ještě za minulého režimu ve východním Německu někde?
1: Ne, bylo po revoluci, ano. Ale samozřejmě navigace ještě neexistovaly. Byli jsme podle mapy, jsme prostě nevěděli, jsme byli jsme celý auto vzhůru, 5 lidí prostě, jo. Hledali jsme, koukali jsme, pozorovali jsme, no 4krát jsme se minimálně objevili u těch samých značky Umleitung prostě, takže to bylo takový legrační, tak jsme se tomu zasmáli, jsme kvůli tomu složili písničku.
0: A to bylo teda někde u hranic nebo hodně hluboko v Německu?
1: To bylo hluboko, no.
0: No vidíte to, takže jste takhle hráli u sousedů, jo? Projevy radosti, no, říkáte?
1: Ano.
0: Projevy radosti Umleitung. No já to tady hledám, bohužel teda i nemáme v hudební databázi. Nevím, jestli to bylo někdy natočeno vůbec.
1: Bylo, jasně, CDčko se jmenuje Již a ještě ne.
0: No tak vidíte, hledám, ale bohužel, že bychom si to pustili, nemám to tady nikde, nevidím to tady, ale tak představivost bude pracovat. A to bylo jediné vaše bloudění v Německu, jinak...
1: To bylo zatím jediné naše bloudění, co jsem zažil nejvošklivější, že jsme fakt byli úplně zoufalí, že jsme už prostě si říkali, no to není možný, kam se dostat. No a nakonec jsme se vymotali a nevíme do dneška nikdo jak. Prostě
0: ale vymotali, výborně.
1: A to trvalo celkově asi 4,5 hodiny, no.
0: Ty jo, tak to bylo dlouhé. No pane Rudo, tak hlavně, že jste se zase našli a jezdíte dál?
1: Já jsem s kapelou skončil,
0: rozdělal
1: jsem svoji kapelu, jinou, a takže to jsou zase jiný příběhy.
0: Jo, dobře. Tak třeba zase při nějakém dalším tématu. Ať se vám daří, hezky se vyspěte.
1: Přeju vám krásnou noc všem.
0: Vám taky.
1: A do celé republiky.
0: Dobrou. Napišenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak a teď Karel Gott, ten taky hodně jezdil zpívat do Německa.

0: Jeli jsme z Ostravy do Těšína na trhy, je to už hrozně dávno, auto jsme museli nechat v Českém Těšíně, pěšky jsme šli přes most do Polského, zpátky jsme se zase vraceli přes most, ale naše auto nikde. Po dlouhém hledání jsem si vzpomněla, že jedním mostem se chodí tam a druhým zpátky. Auto jsme našli a jeli zpátky na Ostravu, cedule ukazovaly doleva, třikrát jsme jezdili pořád dokola, až jsme se nakonec vymotali. Zdravím všechny posluchače, Soňa z Jižní Moravy. No, tak děkujeme za tenhle příběh, paní Soňo. No a vlastně Soňa udělala tečku za dnešní noční linku, protože pár minut zbývá do jedné hodiny noční, musíme končit, ale noční linka to bude vlastně už zase dnes o 23. Zdeňka Nováka vystřídá, Miroslav Hruban budeme zase vysílat z Pardubic a Mirek si s vámi bude povídat o toulání přírodou a krásných místech a rozhledech.
1: Někdy

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zoščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži ze psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích. A těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kde z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Tak třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5 minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás
3: nutilo
1: psát.
3: No a ta psát. Povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: ostřejší. Je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak se ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou kločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji s písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického to brouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. Ach, to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které bychom
1: čítárně přímo snad rozvojit. Ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkat, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu. On seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů. Sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík a chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalony a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalony nadspává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám, utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička,

0: Všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já křepil v jejich koukaní. Já tak nečiním. Já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze šimka ze samoty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
1: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Říkám, zalez a napovídej, my hrajeme.
2: To je správný, ale co hraje?
1: To, co on bude napovídat.
2: Co budeš napovídat, figuro?
0: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
2: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
0: Odkud to mám vzít?
1: Odkud to mám? Spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
0: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
2: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu byla.
0: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmírně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
2: Hele, už ho to vzalo.
1: On snad dojí stromy, nebo?
0: Co bych dojil stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako... jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamen.
2: Pardon, kdo říká?
0: Mlinář.
2: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
1: Třeba já mám rád mouční. Co říká?
0: No, co jsem říkal?
1: Co jsi říká?
0: No, říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamen.
1: Jedem, paní kněžno.
0: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, to já už říkám neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Já už říkám neustále, to vás strašně pletlo. Teď se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina a dvě kamení.
1: Pozor, pozor!
0: To máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní kněžno, tady mox na dvě kamení.
1: Jednou pozor!
0: Čeče, co to číslujete? Jednou pozor je v textu, ne? Vy musíte říct jednou pozor, no samozřejmě, ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se, jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní kněžno, tady je kamení a ty je mokřina.
1: Tady pozor, paní kněžno, tady je kamení a tady máte mokřinu.
2: Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
0: Ale to diváka nezajímá.
2: Mě
0: tady
2: to zajímá, abych si nerad nabral do bohu.
0: Dobře. Tady někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady hranice, vy stojíte na suchu.
2: Takže vy v tom čvaňháku. Taky mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Kdybyste tam možná mohli z kalhota. Kolej a koukám, ty už tam byli, jo?
0: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? starejte se, osujte si, jo. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
1: Přítomen!
0: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu moxinu, máte tam to kamení. Ať už to neskazíte, říkejte se pro sebe. Kamení, moxa, moxa, kamení, kamení, moxa, moxa. Nic jiného tam nemá. Moxina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Moxina, kamení, kamení, moxa. Taky jen tady pozor, paní kniže, tady moxina, tu je kamení.
1: Tady pozor, paní kniže, tady moxin a tu jsou dvě varianty. Šimek Miloslav. V lomu 10.
0: Samozřejmě na vás dojde.
2: Děkuji, já teď zůstanu.
0: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
2: Pardon, ještě jsem se...
0: Vy se zastavíte na hranici.
2: Já jsem se chtěl zeptat, kde je celé kůstvě na Habrovém lese.
0: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
2: A mohl bych zatím, abych byl trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
0: Nevím, no tak... Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera. Ale přijavíme si vítr, jak je to na divadle, chlape Herko.
2: No ne, že bych se klátil a že bych se našel.
0: Dáte se a šumte se.
1: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
0: Hejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
2: Já se přesadím.
0: Tak se přesadím.
1: Já ho radši vytrhnu.
0: No vy jste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluzima. Já zavolám dřevorubci, aby ty mrzá.
2: Smrk
0: v Habrovým lese,
2: kde jsme asi něhajný pěstvě na Vánoce. A pak by mě hlavně míň bolely větve.
0: Dělejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figuře.
2: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá pelíšek.
0: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
2: Vy mě může vést věřátí po ledávku.
0: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každé asi měl vyběhnout.
2: Může se objevit, já vás chci jen informovat.
0: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
1: Já se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku!
0: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedli, když vám něco nelíbí. Vaše slova!
2: No věče, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
0: Pánové! Pánové, jestli si myslíte, že mě budete dráždit, tak mě dráždit nebudete. Říkám, připravte se, hrajem!
1: Příprava hotová! Příprava hotová! Příprava hotová! Příprava hotová! Příprava hotová! Příprava hotová!
0: Odjet! Hrku, mě jste zblbli! Příprava hotová, ještě rozdávej ty peronky, to není nádrže! Ruce na pánové! Znova! Na značky! Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a ty mokřina.
1: Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a tady je mokřina.
0: Ach, jak mokro.
1: Máte ho.
0: Ale to říká.
2: Kněžna, vy všechno hned máte jasný, kněžna. Kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva?
0: Ale kdo ty role jsou tak jenom dvě.
1: A já jsem Lina.
0: On je Lina.
1: Vytáhněte stavidla.
0: Co by si vás?
2: Ne na mě bude, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. To radši hrou dřevo, jsem smrk.
0: Tak to jsem tady zbytečně, jsem už ho sebral, můžu odejít. No prosím.
2: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
0: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodíte od raupacha, nejsou velikonoc.
2: Cítě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rauk kněžnu a jde mi text tady na kafíčku.
0: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
2: Nebo ten střice, že ty... To mi není možná, ale...
0: Čak, to hrajte
3: ženskou, notabene kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
3: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. A je můj kromě cíče a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidéru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
2: Jo, já si takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl sami, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
3: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
2: Tak jak mokré menstruvice a šaty, jinudy není možná.
3: Jen tudy.
2: Jen tudy.
3: Ne, mlinář.
2: Ne, mlinář.
3: Ale ne, mlinář.
2: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
3: Znova. Mokrá mestřevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jak mokrá mestřevíce a šaty, jinudy není možná.
3: Jen tudy.
1: Jen tudy.
3: Tudy.
1: Jen tudy, tudy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavězte prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom tím mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků. Jo,
3: ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriál.
4: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
4: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
2: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 622 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused. Rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si četl noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
2: Nepočká.
3: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čiže vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí
5: pěš. Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
3: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
3: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
3: No, nejlépe tu, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám.
2: Oh.
5: Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: treba tak ležiť.
1: Páni a pani...
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já jsem. Já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tutéž větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: No něco je, ale... No něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety taky. Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím do teďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý. Jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Láska odešla nám. Počáte se zase. A
2: teď jak je to dál?
0: Formé vo batajon, maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.